0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Posloucháte noční Juboxy na vlnách Rádia Kiss a já si myslím, kysáci, že je nejvyšší čas dát zase pořádnou nějakou petelici. A jaká to bude, to nám prozradí Lukáš. Ahoj.
2: Ahoj, Kumbo. Jo, můžeme dát Base Huntera, Dotu.
1: Ty se s ním setkal osobně, si mi prozradil, viď?
2: Jo.
1: Ty jo. Jsem
2: se setkal vlastně. Byla to paráda, na konci my jsme odcházeli, teď konci jsme byli na Slovensku, na tom Big Summer Festivalu.
1: Wow. A prosím tě, ty mi tak prozraď, protože já tak sleduju samozřejmě tvoji cestu na sociálních sítích, že ty vlastně vyhledáváš a jezdíš vlastně na téměř snad všechny možné koncerty, který je třeba takový, který jsi ještě nezažil a chtěl bys ho zažít opravdu jako na vlastní kůži.
2: Jo, třeba Backstreet Boys, nebo z vystupujících třeba Milk Inc., Jan van Gaal, takovýhle. Kouším takhle jako.
1: Hezky.
2: Tát, jestli by mě nepozvali.
1: Dobrá, tak třeba se ti to jednou poštěstí.
2: Úplně nejvíc, kým jsem se chtěl potkat, byla Lásko, Evy.
1: Hezky.
2: To se mi povedlo v té Praze, no.
1: Dobrá, komu budeme hrát?
2: No, pro všechny, co přijedou do Písku.
1: Dobrá.
2: A pro sebe a pro všechny, co poslouchají Kiss. A pro noční letku.
1: A v Písku se na vás budu těšit i já. Měj se zatím krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Kiss. Vy si tahari venta, my spěleli te dota. A jejo mám.

0: Mr. President Happy People, 90-ková klasika na Kissu. Jaká bude další pecka, to nám prozradí Šnek.
1: Hezké ráno, kluby to by do studia i šenkysákům. Zahraj prosím Bacil Rugby 365 dní. A bylo by to pro tebe do studia, pro Pítrse, Romčovi do taxíku, pro dětka, pro Šreka, pro Koťu, pro Babinu, pro Jendu a zkrátka pro všechny kysáky, ať jsou by happy. Díky, Šnek.
0: Šnekovi samozřejmě děkujeme za vzkaz a takhle je to kysáci jednoduché. Mobilní aplikace Rádia Kiss, která je zcela zdarma, 30-vteřinový vzkaz a muzika už může za chviličku letět, třeba právě i podle vás.
2: Rádio Kiss.

0: Ladíte páteční noční juboxy? Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Kysáci, možná jste zažili takovou tu situaci, kdy jste viděli předělávku různé písničky, kterou jste znali třeba z 90. a říkáte si, proč? Proč to předělávají? Vždyť je to úplně pecka. Prostě ten původní formát, že je daleko lepší. Já o tom vlastně mluvím teďka díky Barb, která se tady pojmenovala jako Barbar Nekonan a píše mi: Ahoj Kubajs, moc tě prosím o zahrání do noční Plzně pro všechny nespavce, pracanty a všem, komu udělá radost tahle písnička od Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Ještě moc prosím nejlépe do 3. hodiny raní, dokud posloucháme noční nejlepší kiss je nejlepší. Děkuji, Barbara Nekonan. No, bohužel tenhle ten konkrétní song tady nemám, ale já jsem si právě díky tomuhle ze zpěvákovi vzpomněl na jednu písničku. Určitě ji znáte z našeho vysílání. Je to tohle. No jasně, Gigi D'Agostino, The Riddle song z roku 1999. No ale teď si představte, že vlastně ani tohle není originál. Gigi D'Agostino, The Riddle je vlastně cover z roku 1999, jak už jsem zmínil, a původní formát je právě od zmiňovaného Nicka Kershawa, což je anglický zpěvák, a tenhle ten song on osobně vydal v roce 1984. Takže si teďka představte, že byste ubrali trošičku beatů, malinko byste vlastně zpomalili celé to tempo, no a co by z toho vzniklo, to si pustíme právě teď. Jo, Nick Kershaw, Real na kisu.
1: Připomeňte si dobu, kdy se nosily síťovky, kožené bundy a trvalá. Jeden z největších hitů 80. let hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Máme 7. srpna, ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a prázdniny jsou v plném proudu. Možná i vy jste navštívili třeba nějakou italskou destinaci, jako Marek.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky, co nespěj, stejně jako my. Nás pět v autě, kdy jdeme do Itálie a bylo by fajn, kdybyste zahráli něco italského. Tam jedeme po stopách Formule 1, tak něco vyberte. Čau.
1: Napadlo mě, že bychom mohli pustit třeba Mambo Italiano, právě ty na Kisu.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Na vlnách rádia Kiss jste zvyklí, že hrajeme to nejlepší od let 90. Občas ale uděláme malou výjimku a zatouláme se i do let 80. Třeba právě teď s Tomem. Tome, ahoj.
2: Ahoj Kubo, ahoj posluchači.
1: Prozraď, cože to budeme hrát, protože ty jsi mi prozradil, že ti to připomíná mládí, viď? A komu bys to chtěl věnovat?
2: Hele, je to písnička Lambada od Kaomi a bude to pro všechny, co jsou teďka v práci, nebo co se tam teda i třeba chystají.
1: A když jsem zmínil, že Lambada ti připomíná nějaký tvoje krásný období, co třeba to konkrétně bylo?
2: No dětství, tak do 10 let jako nejpozději.
1: Hele, a slyšel jsi třeba nějakou taky předělávku, když jsem tady před chvílí pouštěl Nika Kershawa právě na Lambádu?
2: Jo, to mi právě připomnělo, tu Lambádu.
1: Je to tak.
2: A i ta předělávka vlastně, tam mě teda dostala, to jsem si vůbec předtím nikdy nespojil, ani jsem to asi, možná jo, jako znám to, tu písničku, ale když to znám od toho Gigiho.
1: Je to tak. Pojďme teda každopádně si pustit Lambádu, užij si tuhle muziku a krásnou noc. Ahoj!
2: Díky, tobě taky a vám posluchači taky kytáci. Ahoj, čau.
0: Digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z

0: Je tu druhá polovina nočních jukeboxů a i v ní se můžete těšit na pořádnou nálož skvělé muziky. Jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jdeme vykopnout druhou polovinu nočních jukeboxů na vlnách Rádia Kiss. Máme 7. srpna, lady mají svátek, takže holkám všechno nejvíc nejlepší. A Martinu už vítám na našem telefonním čísle. Martí, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Dobré ráno, ty jsi mi prozradila, že jsi před chviličkou vstávala. Kam pak vyrážíš?
2: Na cesty rozvážím lahůdky, chlebíčky, saláty a tak.
1: Ajajaj, škoda, že jsi prozradila, cože to děláš, protože i dnes v noci budeme samozřejmě i tady odhalovat takzvané tajemné povolání, ale o tom až zhruba o 3:30 ráno. Komu pošleme Armina?
2: No, tak si všímá si mým závodníkům dneska, jede se mnou nejmladší a nejstarší syn, takže asi převážně jim, že jsou stateční, že to chtěli se mnou
1: vyzkoušet, jasně.
2: Takhle to vyzkoušet, přesně tak, a pomoct mamince.
1: Hele, a jak zvládli takhle brzké vstávání?
2: No, ten starší se nabídl, že mi pomůže, on už tam 22 letej, že mi pomůže, když má volno teďka v práci. Mm-hmm. No a ten mladší stával už jenom z hecu, že chtěl jet s tím nejstarším, tomu je 12.
1: Páni, no každopádně, jak jsi říkala, na cestu Armina, hlavně v pořádku doražte. Ahoj.
2: Já mu krát děkuju, hezký večer, ahoj.
1: A jaká bude Kisáci další muzika, o tom rozhodujete jen a pouze vy.
0: Radio Kiss.

0: Love is a Drug, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a o té další můžete hlasovat na našich stránkách kiss.cz v Kiss parádě. Zdali se vám líbí či nikoliv. Z 9. místa se posunula na 5. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, právě teď na Kissu.
1: Be happy. Kiss. Rádio Kiss.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Nikdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Rádia Kiss.
2: Je to taky, sáci. Páteční noční jukeboxy jsou v plném proudu a o další muzice rozhoduje Mario.
3: Ahoj Kubo, přeji krásné ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám na ty naše páteční cesty, prosím, Underworld Born Sleepy. Ať nám to rychle uteče a můžeme si jít užívat víkend. Tak kolečkama dolů, antenkou nahoru, díky, čágo Mario.
2: A společně jedeme až do 6. hodiny ranní.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte páteční noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss dnes s Kubou Krabáčem. Stejně jako každé mé vysílání, ani dnes nepřijdete o rubriku Tajemné povolání. O co vlastně jde, to vám teď vysvětlím. Rubrika Tajemné povolání je taková sranda akce, do které se právě teď, zhruba do 16:00 raní, můžete registrovat pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss, pomocí tlačítka Soutěž. Řeknete jenom jméno a vaše povolání. Nic víc, nic míň. Soutěž, jméno, povolání. A já si vyberu jednoho nebo jednu z vás a společně vymyslíme pro ostatní posluchače Rádia Kiss tři indicie, na základě kterých bude jejich úkolem v následující hodině zkusit uhodnout, cože to vlastně děláte za tajemné povolání. Takže je úplně jedno, jestli děláte třeba uklizečku nebo šéfa nadnárodní společnosti. Tady mají šanci úplně všichni. Takže ještě jednou, kolonka soutěž v aplikaci Rádia Kiss, jméno, povolání. Můžete to buď nahrát jako hlasovku, anebo to můžete jenom napsat a pak už jenom čekat, koho z vás si vyberu. Teď se ale dáme zase další muziku, tu nejlepší od 90. let.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Krásné dobré ráno všem. Kubí, měla bych na tebe prosbičku. Mohl by se mi prosím zahrát písničku od Skútru Víkend, jelikož se určitě na něj všichni těšíme a já kurňa hodně. Díky moc, ať tam to všem uteče v práci.
1: Andy, Skútři bohužel už běželi a ještě jsou v plánu v našem playlistu, ale věřím, že když už teda víkend, tak si pojďme dát The Weekend, Blinding Lights, právě na Kissu. Radio Kiss.

0: Další, koho vítám v našem éteru, je novinář Karel. Ahoj.
1: Ahoj, Kubo. Já jsem se chtěl zrovna přihlásit dneska do soutěže a ty to takhle práskne.
0: Já, tak bohužel si myslím, že tvůj hlas už je tak profláknutý, že by to stejně každý uhrnul během 5 vteřin, ale krásně si hezky dal teďka takový smeč na to, o čem tady vlastně bude řeč zhruba za necelou půl hodinku. A to o naší rubrice Tajemné povolání, do které se ještě stále můžete registrovat. Karle, pojďme k muzice. Eva Farna, Boží mlejny melou. Komu tuhle muziku chceš poslat?
1: Ale pro všechny novináře, pro všechny kolegy z mý druhý práce, to nikdo nezná, pouze ty, co mě tam znají v práci, takže to je výhoda. Tam, když se přihlásím, tak mám možnost, ale jinak i pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají, samozřejmě.
0: Děkuji za tenhle ten hudební výběr, měj se krásně za tím šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: A jak už bylo řečeno, ano, ještě stále až do 4. hodiny raní se můžete registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Kiss.

Kavárna, to je ta muzika, která dohrála teďka ve 3 hodiny 37 minut k tomu a vy ladíte noční jukeboxy na vlnách Radia Kiss. Já jsem právě teď kysáci zjistil jednu malou věc. DJ Basslicker, aneb náš Vašík Votava, je právě teď na cestě ze svatby a ještě pár minutek bude ladit Radio Kiss. A chviličku jsem si tady říkal, co bych mu tak zahrál, co by mohlo udělat radost, protože vím, že on má rád takový ten opravdu rychlejší vlastně rytmus a pořádnej nějaký drive, aby to mělo. A pak jsem si říkal, a víte co? Pustíme si přímo DJ Basslickera, vždyť on se v naší rubrice Lepší než originál postavil před mikrofon a zvládl něco fenomenálního. Stamp on the ground, právě teď na Kissu v jeho podání. A Vašiku, zítra písku!

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jedna hudební pecka střídá druhou a jaká bude ta další? To nám prozradí Luca.
2: Ahoj Kuby, prosím tě, chtěla bych nechat zahrát Veronu, já si tě brát nebudu. A bylo by to pro tebe, pro všechny novináře, pro všechny pekaře. Díky, Luca.
1: Luco, je to Vesna, ale já vím, ty ses jenom přeřekla.
0: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: schránka, mobilní schránka Rádia Kiss je celá plná vašich vzkazů, tak pojďme rovnou plnit další podle Honzy.
1: Ahoj Kuby a všem kisákům, dobré ráno, samozřejmě to bude do studia. Chtěl bych nechat zahrát Cool Young Gangster Paradise, jestli můžeš. Tam tu písničku, jestli teda pokud nehrála, samozřejmě to bude do studia, všem kisákům, kteří poslouchají, všem řidičům, nám tady do skladu, kdy jedeme už od brzkýho rána, tak aby jsme ty vedra dobře zvládali a aby všichni dojeli tam, kam mají, v pořádku. Díky moc a hezký den všem.
0: Honzo, my jsme si krátce po půlnoci dávali takovouhle větší verzi. Ale myslím si, že klasický Coolio Gangsta Paradise, to znamená ten, který ho dobře známe v tomhle podání, myslím si, že by nebyla, byla obrovská škoda, kdyby nezazněl. Tak pojďme se užít teďka. Na vlnách Rádia Kiss.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání? Tak si přichystejte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak zaznělo, tak ano, i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. O co vlastně jde? Ještě jednou znova zopakuju vlastně pravidla. Jde o to, že vy jste se v minulé hodině registrovali pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss. Já si vždycky vyberu jednoho nebo jednu z vás a dnes můžu prozradit, že je to Kuba. Kubo, ahoj.
2: Ahoj.
1: A my společně vám dáme teď 3 indicie a na základě těch indicií je vaším úkolem uhodnout, což je to ten Kuba dělá za tajemné povolání. Pojďme na první, Kubo.
2: Takže první indicie je pořád se rýpu v hlíně.
1: Mm-hmm. Jaká je druhá?
2: Druhá rozmezí 250 až 450.
1: Hezky, pojďme na třetí, poslední.
2: Poslední je reflex, nechci vidět.
1: Tak jo, já to ještě jednou zopakuju. Kubovy indicie jsou pořád se rýpu v hlíně. Druhá, rozmezí 250 až 450. A třetí, red flag, nechci nikdy vidět. Wow, tak jsem zvědavý, kysáci, jestli uhodnete, co Kuba dělá za tajemné povolání. Pojďme ale k muzice. Ty jsi vybral Veronu, už si pro nás jedou. Komu to chceš věnovat?
2: Nechal bych to zahrát všem, kdo tahle brzo ráno poslouchá a hlavně vždycky všude dorazí v pořádku.
1: Kubajs, užij si nejenom muziku, ale samozřejmě i celou tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
2: Super, děkuju, ahoj.
1: A vy, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že ten Kuba dělá za tajemné volání.

0: Dancing I Want You Back. Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme 4 hodiny, teď konkrétně 17 minut k tomu. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Kubu. Kuba nám dal indicie a na základě těch indicí je vaším úkolem zkusit uhodnout, co pak, že to dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. Pořád se rýpu v hlíně. Dvojka. Rozmezí 250 až 450. Red flag nechci nikdy vidět. Ondrix, co pak si myslíš?
1: Ahoj, tady střelec Ondrix. Já si myslím, že Kuba dělá u silničářů. A pokud ne u silničářů, tak u dálniční policie.
0: A co si myslíte, kysáci, vy? No pojďme ale každopádně plnit hudební přání podle vás. Ozval se totiž někdo až z Floridy a není to nejenom posluchačka Katka, která vždycky se ozývá, ale má tam vedle sebe někoho, kdo má dnes významný den. Tak pojďme jí dát slovo.
2: Ahoj, tady Katka, Alex a Vanessa. Zdravíme z Floridy. Chtěli bychom nechat zahrát písničku od Bruno Mars, The Way You Are, a pro Vanesku, která dneska slaví 11 let. Všechno nejlepší k narozeninám. Máme tě moc rádi, Vanesko. Hezky si užij den. Happy birthday.
3: Happy birthday, Vanessa.
0: Happy birthday from Czech Republic. Každopádně ještě jednou všechno nejvíc nejlepší. Užij si dnešní den, který patří tobě. A samozřejmě si užij i tuhletu muziku. Bruno Mars, Just the Way You Are. Právě teď na Kissu.

0: Páteční noční juboxy jsou v plném proudu stejně jako rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Jakuba. Jakub nám dal 3 indicie a na základě těch indicí je vaším úkolem v této hodině zkusit uhodnout, cože si myslíte, že dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. Pořád se rýpu v hlíně. Indicie číslo 2. Rozmezí 250 až 450. A indicie číslo 3. Red flag nechci nikdy vidět. Karel píše, myslím si, že pracuje okolo silnic. Lenka, údržbář. Jarda, rychle a stručně, že by bagrista. Pojďme schválně provětrat teď naši linku 210 323 323 a pojďte schválně zavolat, pojďte se mnou vysílat a říct, co si myslíte vy, že Kuba dělá za tajemné povolání. Protože musím prozradit, že se vždycky registruje opravdu velké množství posluchačů, ale jak říkám, možnost vlastně tady může mít jenom jeden z vás. Zvoní mi tady první z vás. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj. Haló, haló.
1: Petr, ahoj, čau.
0: Petře, ahoj, co si myslíš, že Kuba dělá za tajemné povolání?
1: Já bych taky řekl bagristu.
0: Bagrista. A když už jsi takhle v éteru, chtěl bys někoho pozdravit přes éteré Radio Kiss?
1: Určitě všechny, dneska všechny, co

0: No teba, samozrejme, Vlastika, Peťu, Míšku, ja aj toho by bolo. A hlavne Petera do Tyrolska, aj tie klobásy poradne napchá.
1: Za Juraj, ďakujem, že sa ozval. Ní sa krásne, ahoj.
0: Ty tiež a všetkým krásne ránko. Čauko, kakauko.
1: Poďme rád šanci ešte tretímu, pretože tady to bliká, jak kdyby bylo pravé poledne. Rádio Kiss, Kuba, kde sa dovolal, ahoj.
2: Čau, čau, tady Peťa.
1: Peťo, co si myslíš, že ten Kuba dělá teda za tajemné povolání?
2: Hele, já jsem taky první myslel, že to bude ten bagrista, ale ta poslední indicie mě tak jako říká, že by to mohl být aj hrobník, takže spíš hrobník.
1: Red flag nechci nikdy vidět, máš pravdu? Jestli by to mohlo být k tomu? No každopádně, to se dozvíš, když budeš dál ladit Radio Kiss, i samozřejmě tobě dám prostor, jestli chceš pozdravit někoho.
2: Ale asi ne, všichni, koho bych pozdravil, tak teďka spinkají a teďka jedu z noční, takže...
1: Dobře,
2: ale tak... aspoň to vedo rádia teda.
1: Děkuju moc krát, měj krásný pátek, jasný. Hezký víkend, ahoj.
2: Taky, ahoj, ahoj.
1: A kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a schválně dejte vědět, cože si myslíte, že ten Kuba dělá za tajemné povolání. Teď už další muzika.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jason Derulo, ladíte Radio Kiss. Nejenom, že společně tady vybíráme to nejlepší od let 90. až po současnost, ale zároveň je v plném proudu naše rubrika Tajemné povolání. Do ní se totiž registroval Kuba, dal nám 3 indicie a celou tuto hodinu se snažíte uhodnout, cože to dělá na základě těch indicí vlastně za tajemné povolání. A ty indicie jsou: pořád se rýpu v hlíně, rozmezí 250 až 450, red flag, nikdy nechci vidět. Lukšo, co si myslíš?
1: Dobré ráno, tady Lukša. Já si myslím, že je to zahradí.
0: Michal?
2: Ahoj, tak já si myslím, že tajemný povolání je buď hrobník, nebo kameník. Ahoj, Michal.
0: Martin?
3: Nazdar, Kubo. Já si myslím, že dělá pyrotechnika. Hrabe se furt hlíně, to by pasovalo. Červená vlajka, red flag, znamená, že je tam mina, což znamená, že je to velké nebezpečí. To nechce taky nikdo vidět. A rozmezí, no, tam možná bych pochyboval.
0: Zdeněk si myslí podobně. Já si myslím, že je to voják Bigoš, ten se hrabe v zemi, kope zákopy, 250 až 450 by mohl být dostřel a red flag by mohl značit až dostal zásah. Potom tady píše ještě Lucka, která píše: jsem si skoro jistá, že Kuba je hrobník. No, panečku Kysáci, jestli to tak je, jestli to tak není, to se dozvíte, když dál budete ladit Radio Kiss. Dáme si ještě nějaký ten song a za chviličku se dozvíte, jak to teda je. Teď ale zdravím Denise, který píše: ahoj, hlásí se tvrdě pracující ašáci z Aše a zdravíme všechny Kysáky a tebe taky. Prosíme o zahrání pro všechny pohodové lidi a pro našeho mechanika Láďka písničku od Tiesta Adagio for String. Díky moc, Denis a Olča. Za chviličku už rozuzlení.
4: Radio Kiss.

0: 4 hodiny 45 minut k tomu ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss a máme tady finále naší rubriky Tajemné povolání. Přišla opravdu neskutečná spousta zpráv a víceméně by se dali rozdělit na dvě kategorie. Buď, že Kuba je bagrista, anebo, že je hrobník. Pokud jste naladili až teď a nevíte, o čem je řeč, tak na začátku hodiny se nám tady já jsem volal posluchači Kubovi, dali jsme společně dohromady 3 indicie a na základě těch indicí vy jste měli za úkol se vlastně zkusit uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. Pořád se rýpu v hlíně. 2. Rozmezí 250 až 450. A red flag nechci nikdy vidět. Bylo tady samozřejmě i pár jiných typů, jakože dělá například, nějaké práce na silnicích a podobně, ale bohužel zatím všechno, co padlo, bylo špatně. Ani jedna hlasovka, ani jedna zpráva, a to jste psali i na můj Instagram, Jakub_Krabac, ani jedna zpráva nebyla dobře. Takže jak to dneska je? Vypadá to? Ne, nebudu vás napínat. Ozval se totiž ještě Libor.
1: Ahoj, tady Libor. Já si myslím, že to je motokrosář. Tím, že red flag, červené vlajky, když to budeš vyvěšený, tak závod je předušený. Díky, čau.
0: Je to přesně tak. Není to sice závodník jako takový, ale je to správce motokrosového areálu. Takže ano, je to pravda, Libore. Uhodl si a tím pádem Kuba patří mezi další posluchače, kteří byli uhodnuti. Ale my jsme tady hlavně a především o toho, abychom plnili hudební přání podle vás. Tak pojďme na to.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
0: A jakou muziku budeme hrát, to nám prozradí Míra.
3: Dobré ráno, Kubi, prosím, zahraj mi tam Linkin Park, Numb. Pro příjemní kysáky, láme tu do studia. Pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Já každopádně děkuju každému, kdo poslal hlasovku, i za registraci samozřejmě, protože je vidět, že vás ta rubrika neustále baví.
2: Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jasně před 5 hodinou ranní se podíváme na Kladensko, odkud se ozval Lukša.
2: Dobré ranko, ještě jednou Lukša z dopravy. Na Kladně u malého přítočna, u nájezdu na dálnici, je přejezd vlakovej. U toho přejezdu se pohybuje pán, který mu je podle mě tak 60, má 2 berle, sotva chodí a vypadá, že je podnapilej. Není vůbec vidět v černých věcech, potuluje se tam okolo toho přejezdu a na silnici, dávejte si bacha, ať ho někdo nesejmete.
1: A dávejte si taky pozor, pokud se nacházíte u Lužce nad Cidlinou, to znamená okres Hradec Králové, vidím tady akorát rybník Říha, bohužel víc informací nemám, mám tady informaci, že je tady dopravní nehoda se zraněním, tak opatrně, pokud máte cokoliv z dopravy, tak dejte určitě vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss. A my kysáci jdeme odstartovat poslední hodinu nočních jukeboxů, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Jsou tady páteční jukeboxy.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, song DNA, FIFA World Cup. A zároveň muzika, která se nachází na čtvrtém místě naší kisparády a stále můžete hlasovat, zdali se vám tenhle ten song líbí či nikoliv. Ale my tady ti jdeme plnit hudební přání podle Honzy. Honzo, dobré ráno, ahoj.
1: Dobrý ráno.
0: Vybrali jsme trošičku nevšední muziku, ale myslím si, že na probrání to bude pořádný masakr, a to Skrillex Bangarang. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
1: Všem, co točí tou kulatou lopatou, hlavně tobě do studia.
0: Víkend za dveřmi, jaké máš plány?
1: Trošku pracovní, budu dělat na zahradě a takový ty normální domácí věci.
0: Naprosto rozumím, ale zase se říká, že to je takový ten aktivní vlastně odpočinek, takže věřím, že když to děláš pro sebe, že tě to bude bavit, viď?
1: Určitě.
0: Když u toho ještě nebude chybět kys, tak to bude absolutně bezchybný. Měj se krásně, ahoj.
1: Takže díky, ahoj.
0: A jaká bude kysáci další muzika? Dejte vědět. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ladíte páteční noční jukeboxy, máme 7. srpna, Lady mají svátek a já už vítám na našem telefonním čísle 210-323-323 Verču. Veru, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak zatím trávíš takhle páteční ráno?
2: Teď už práci na dálnici D1 směr mezi Vyškovem a Prostějovem.
1: A jaká je cesta?
2: Zatím čistá, mám před sebou dvě auta, tak to je všechno.
1: Je, no tak tady ťukám, ať to tak zůstane. A samozřejmě pojďme ale k muzice. Co bys chtěla nechat zahrát a komu bys to chtěla poslat?
2: Poprosím tě o to, o Korsilu, o Megamix, nebo obráceně. A víceméně pro všichni, kdo tady takhle brzo ráno sužu a poslouchají.
1: Verču, děkuju moc krát, měj krásný víkend, ahoj.
2: Čau a děkuju.
1: A Verča není jediná, která chtěla Florfilu Megamix. Mám tady Mirdu a Vojtu, tak pojďme si je pustit.
3: Ahoj Kubiku, krásné dobré ránko všem. Prosím tě, zahraj nám tam Florfilu Megamix. A bylo by to pro mě otečku Míru, pro mě dva skvělý brášky Marčina Kubika, pak by to bylo pro Jirku Vetra, Lukáše Vetra, Stanleyho, Kajdu, Peťa Sevalentu, Pepika Vereše, Pepika Amplika, Slávečka Horáka, Lukšu, Fanouška od Kubáska, pro brněnskýho D'Artagnana, hlavně pro tebe do studia, ať máš všichni hezký den, hezký víkend, čau, Verda.
4: Čauky Kubás, prosím, Florfilu Megamix, je to pro všechny, co řídí a musí makat a takhle, komplet pro všechny. No, díky, Vojta, čau.
1: A zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss.

0: 24/7 Leave Them Alone, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. A já tady mám premianta. Premianta v tom, že se poprvé dovolal nejenom do rádia, ale zároveň i do nočních jukeboxů. A je jim Václav. Vašku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Kubáš, ahoj, zdravím Rádio Kiss celý.
0: Ty jsi mi říkal, že máš absolutně neskutečné emoce, neskutečné pocity. Jaký to je?
1: No, je to úžasný, že mám husí kůži po celém těle, že se člověk někam poprvé v životě dovolá, je to prostě perfektní, je to super úplně, že hlavně v pátek, to jsem nečekal ještě v pátek, takže já jsem strašně šťastný, že jsem se dovolal do Rádia Kiss.
0: Je to tak a zároveň nejenom, že získáváš song, ale i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss se sovičkou, protože to je taková odměna právě pro vás, kteří se dovoláte úplně poprvé. Takže myslím, že máš teď takovou dvojitou radost, viď?
1: Určitě, jako úplně na pátek, úplně super věc.
0: Tak já myslím, že teď budeš mít nejenom krásný pátek, ale i víkend. Pojďme teda k muzice, kterou jsme vybrali. Dalo nám to trošičku zabrat, protože přece jenom vždycky, když už si něco vybral, tak to buď jsme hráli, nebo to plánujeme hrát v následujících minutách, ale našli jsme tady něco, co jsme ještě nehráli dnes v noci, a tím je Lou Bega, I Got a Girl. Komu chceš tuhle tu muziku poslat?
1: Tak bylo by to pro všechny kluky od firmy Wenzel, mm-hmm. od firmy Inos, a bylo by to pro kluky vlastně v Eurovi celou, dá se říct. Mm-hmm. A to je tak všechno.
0: Vašku, já myslím, že si toho řekl hodně. Měj krásný víkend, užij si muziku, ahoj.
1: Ahoj a děkuju, mě jsi hezky, Kubajs, a děkuju.
0: A kysáci, ještě stále nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss, to nejlepší.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 210-323-323, to je telefonní číslo, které se celou noc kysáci nezastavilo stejně jako naše mobilní aplikace Radia Kiss, ale máme tady předposlední okénko, předposlední hudební přání dnešní noci a to budeme plnit Jurajovi. Krásné ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, Kubičku, dobré ráno všetkým kysákom, tak to v piatoček krásně zapršalo nám, takže nám to všetko zozelená zase naspäť. No a dáme si k tomu nějakou peknou muziku, ne, na ten piatoček, čo ty na to?
1: Jaká to bude, já jsem jenom pro.
2: Jasne, vieš čo, rozhýbem ten piatok poriadne hneď od rána, tak si dáme Public Domain, Blade a ať se nám to všetko hýbe krásně. Čo ty na to?
1: Já říkám jenom hej. Komu bys ještě to chtěl poslat, abych nezapomněl?
2: No jasne, Peterovi do Tyrolska, Vlastíkovi na, vám, na fanpage, tebe do štúdia samozřejmě, Marty Hovorkovi, který tě bude o chvíli striedať samozřejmě, však. Potom Peťovi, hej, Marek Peťa sa volá tak, šéf kuchárovi, pekne, Miške, ktorá zaskakovala za Terku v raných správach raz. No a samozrejme všetkým kysákom, keď takto vstávajú, aby mali krásny deň, krásne ranko, krásny piatoček. No a tým, čo idú spať, tak dobrú noc.
1: Je to tak, nemám co dodat. Juraj, řekl si to krásně, měj krásný víkend, ahoj.
2: Ty taky a čauko kakauko.
1: Čauko kakauko. A za chviličku už poslední hudební přání dnešní noci.
0: Radio Kiss.

0: Headway nám dohrál na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a máme před sebou poslední hudební přání, než tady předám mikrofon našemu ranní jedničce, jak se sám nazval, a to Martinu Hovorkovi, který pro vás bude vysílat opět mezi 6 až 10 dopolední. A jaké bude poslední hudební přání, to nám prozradí Střelec Ondix.
1: Ahoj Kubíku, tady Střelec Ondix, vraž tam něco od Bonnie a M, prosím tě, pro všechny, co dělají za kulatou lopatou. Jako já, který už je na nohou od 2:10. Takže ahoj a přeju všem krásný víkend.
0: Přesně tak, víkend máme za dveřmi, já se na vás budu těšit v Písku, kde s Lukášem Bláhou se postaráme o merch a samozřejmě, jak bylo řečeno, bude tam velká řada mých kolegů, ale to najdete i na kiss.cz, kde jsou všechny informace. Teď už teda Bonnie M a samozřejmě i se Sašem, aby to bylo trošičku probouzecí, ale zároveň, aby to nebylo přehraný peklo hned po ránu.
2: Radio Kiss.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Zdáci zdálo tohleto moc pomalé, tak teď si dejte volume doprava, protože si dáme Paul Kina, Aquagen a Eternity právě teď na Kissu. To je panečku pro bouzací muzika.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Again, Eternity. A já už ve studiu nejsem sám, vítám Martina Hovorku, ahoj.
1: Zdarec, krásné ráno, ahoj.
0: Já jsem tě chtěl pozvat zítra do Písku, protože tam bude samozřejmě Hard Party Live, ale ty máš v plánu úplně jinou akci, trošičku jiný level. Kam ty to vyrážíš?
1: Já bych nesrovnával ty dvě akce, protože každá je svojí akcí nebo tím nejlepším ve svém oboru, jo. To si pojďme říct, že jako srovnávat Maiden rády jaký s něčím jiným nejde. Protože já, kdybych třeba bydlel v okolí Písku, tak to je jasná věc, jdeš prostě na Kiss, miluješ to rádio, ale já jedu na Robbie Williamse,
0: ty bláho,
1: do Bratislavy, ale ne, že tam bude jenom Robbie Williams, to je festiáček, aha, já jsem však koukal, teprve včera jsem se podíval konečně na ten line-up toho festivalu, aha, protože já jsem si vstupenky kupoval primárně na Robbie Williamse, ale já zjistil, že tam jsou i Offenbach, David Guetta, Sophie Ellis Bextor, a prostě všechny jména, jak ty si vzpomeneš teďka, to je podle mě festival, který musel stát bambilion.
0: Ty kráso.
1: Ale ono taky je to logický, protože ho pořádají v Bratislavě a tam se sjedou lidi úplně odevšať. Tam přijdeš z Maďarska, z Čech,
0: jasně,
1: z Polska,
0: no,
1: z Rakouska, přesně Vídeň. Takže to je úplně strategický místo a dělat tam takovouhle akci, to se jim vrátí čtrnásobně. Jako.
0: A myslíš si, že jsou ještě teďka jakoby lístky k dispozici? Jak dlouho jsi to sváně ty takhle kupoval dopředu?
1: Na Vánoce loni.
0: To se nedivím. A Robbie Williams, pokud se nepletu, to už si viděl, ne, jednou, nebo byl si někdy, že jo?
1: Jsem viděl asi 7x už.
0: To je zabiják.
1: Miluju jeho show, výborná show. Pro mě není jako aktuálně lepší showman a než Robbie Williams. Jako.
0: Dobře, každopádně, krásné ráno. My se teda uvidíme v Písku, ty si užij Bratislavu. Ahoj.
1: Takže přátelé, do Písku můžete taky přijet odevšad. Tam můžete přijet z Mnichova, můžete přijet z Rakouska, odevšad z Prahy, z Moravy, z Ostravy, takže si udělejte výlety do Písku, protože to je super místo v letním kině. To nepřebije ani Bratislava.
0: To je pravda. Takže zítra. Ahoj.
1: Hezký den. Raníky se tady.

0: KIS počasí.
1: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ve střední Evropě zvolna končí další mimořádně horké období. Těžiště vlny veder se na začátku srpna přesunulo především nad Moravu, Maďarsko, Slovensko a východní Rakousko. Odpolední teploty na rozsáhlém území překračovaly 35 stupňů Celsia a lokálně se dostávaly až ke 40. Ještě významnější jsou ale velmi teplé noci, během kterých teplota nejen v centrech měst, ale také ve vyvýšených polohách zůstávala výrazně nad 20 stupňů. Výsledkem jsou opět nové teplotní rekordy, včetně těch absolutních. S bojem proti lesním požárům ve Francii pomáhají hasiči z několika evropských zemí. I když používají odlišné vybavení a pracovní postupy a ne vždy se domluví stejným jazykem, díky styčným důstojníkům a společně stanoveným cílům dokážou v terénu zasahovat koordinovaně. A teď zpátky domů.
2: Rekonstrukce náměstí ve Strakonicích se protáhne zhruba o měsíc. Práce zdrželo tvrdé skalní podloží i objevené inženýrské sítě a další stavby podzemí. Změna se dotkne také dudáckého festivalu, který bude muset upravit trasu slavnostního průvodu. Dodejme, že rekonstrukce vyšla na 130 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu si v NHL v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun a to je o 30 milionů korun méně než o rok dříve. To byly první dnešní zprávy a teď už začíná páteční ranní KIS a je tady naše ranní jednička Martin Hovorka.
3: Dobré ráno! Hele, jsem tu zas, rozjetej jak ďas. Dobré ráno, odbyla 6. hodina, Martine s vámi a tady je Scatman na úvod.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.
4: Scatman na úvod.

0: Přátelé, nemůže být lepšího úvodu do pátečního rána, nežli se Scatmanem. 6 hodin, 6 minut, krásné, dobré ráno. Tady je ranní Kiss, venku se už krásně rozednělo, bude další hezký letní den. A já bych chtěl slyšet nějaké hlasy vás, posluchačů, protože vlastně celých těchto 14 dnů ten ranní Kiss společně se mnou skládáte vy, protože kdyby nebylo vás, tak nevím, co bych tady dělal celý 14 dní. Já vlastně jsem šťasten, že vy mi vlastně s takým supportem, že jste mi dali spoustu nápadů, kam posunout to vysílání, protože z vás jde, milí posluchači, tolik energie, takže jestli tam někdo je, 210-320-320, než se někdo dovolá, já teď koukám teďka na jako čerstvý informace, si představte, že u Malorky naměřili teplotu moře 33 stupňů Celsia. Halo, je tam někdo?
1: Ano, Klementová, Jarča.
0: Klementová, Jarča lepší. Říkat si křesným jménem. Jarčo, hele, chápeš, že u Malorky má moře 33 stupňů, že to je snad jako rekord ve Středozemním moři vůbec.
1: Pak jo.
0: Chtěla by se s tom koupat, 33.
1: To by se ani neosvěžila.
0: Přesně tak. Co ti jako vyhovuje, jako nějaká třeba jezero, nebo nějaká přírodní nádrž, nebo v čem se ráda koupíš?
1: Hele, na Rakovnicku, takže Berounka je to jistý.
0: Berounka ideální. No. A takže teďka jsi tam byla někdy koupat. Je tam vůbec voda v Berounce?
1: Není. Byli jsme tam v neděli a je tam strašně málo vody. Byli jsme tam dětma a málo vody, i lodě se přenášely.
0: A tak když třeba potřebuješ teďka si doma udělat pěknou skalku, tak můžeš odnést kameny z toho koryta té řeky. Podle mě ideální. Jako na skalku ty kameny z toho koryta jsou ideální. Měj se krásně, no a Berounka bereme jako typ, až tam trošku přiteče vody, tak se jdem koupat do Berounky, jo?
1: No určitě, jasně, tak jo, ahoj, tak se mějte, krásný ráno, já jdu do práce zrovna, takže v pohodě, takže jsem ráda, že jsem se dovolala aspoň.
0: Šťastný
1: každý
0: kilometry.
1: Každý den vás poslouchám a tak se mějte, papa.
0: Měj se krásně, sympatická Jarča, úplně nadzvedla to dnešní vysílání, hezké ráno, přejeme dalšímu posluchači, kdo pak je tam?
2: Čau, tady Michal.
0: Michale, jak se ti stávalo dneska v pátek?
2: No, docela dobře, protože zítra volníčko, takže na pohodu.
0: A stává se ti lépe v pátek, než třeba v pondělí?
2: Hele, mě to je úplně jedno, já jezdím autobusem, takže já jezdím pátky, svátky, pořád, stále dokola.
0: Teďka jedeš podle jízdního řádu někam?
2: Jedu do Frýdku, no. Já jezdím mu, já nevím, to asi nemůžu říct, že si domů
0: vrátím. No to neříkej, ale jedeš podle jízdního řádu, nebo už máš nějakou sekeru tam časovou?
2: Teďka jedu nabírat lidi teprve, o půl 6.30 odjíždím.
0: Tak 6.30 odjíždíš z Brna, tak rychle pro lidi, ať tam nečekají.
2: Jasný,
0: tak jo?
2: Jasný, čau.
0: No a do třetice, kdo pak s námi vstává? Čau, tady Martina Kiss.
3: Ahoj, Šárka.
0: Šárko, před námi jsou ještě 3 týdny, do konce prázdnin. Máš nějakou dovolenou nebo už to máš vyčerpaný?
3: Mám dovolenou, jedu s dětma do Rakouska.
0: Ano.
3: Sestru, takže se tam jedem na 4 dny užít.
0: Takže hory, jezera a tak dále.
3: Přesně tak.
0: Tak to je ideální. Kam jedete, jaký místo máš ráda v Rakousku? Schválně, jako je tip pro posluchače, dej.
3: No, ona bydlí kousek za Vídní, takže my budeme asi cestovat někde tam. Uvidíme, kam nás vezme. Ona vždycky vymyslí nějaký program, tak vždycky nás překvapí.
0: Tak užijte si překvápku v Rakousku. Čau, čau, ahoj.
3: Čau, ahoj.
0: No přátelé, my startujeme 6 hodin, 10 minut. Raníky z pro 7.

0: Tohle mě strašně baví, to je podobně jeden z nejvýraznějších letošních letních hitů, Altranade z 90. a Google ještě navíc. Move into the sun. Máme bezmála 7:15 ráno a přátelé, je to tady. Je to tady. Včera já jsem něco slíbil po 8 hodině raní a vy jste si na to samozřejmě vzpomněli. Já to myslel celou noc, protože první, když jsem se ráno ve 4 probudil, tak jsem říkal, nesmím zapomenout na ty šmouly. My jsme se tady včera po 8 hodině bavili o albech šmoulů, o té šmoulí disco show. A naši posluchači psali a reagovali, že jediný, co od šmoulů jsme kdy zahráli tady na Kisu, byl ten šmoulí branej den. A že by si přáli i něco dalšího. Takže jsem se nechal ukecat, to CDčko jsem z doma z archivu vylovil a přinesl jsem ho sem. A přátelé, je to tady.
1: Ahoj Marťas, nemůžu to nechat bez povšimnutí. Prostě šmoulové, já si tuhle tu kazetu pamatuju, měl jsem ji taky. Pak jsem měl i CDčka. Jsem chodil na základku, na tohleto album jsem šel do první třídy, to ti prostě zůstane. A do dneška, když to na tom Kisu slyším, tak si zpívám. Jája je v koutku žumpy, jája tam je.
0: Sedíme v kanclu, vzpomínáme na naše mládí se šmoulama, tady píše Jiřinka, zahrajte buď to Jáju, nebo Vana přijde vhod, že Jáju tady teďka zpíval náš posluchač, a tak jsem si říkal, že teda ještě velmi zásadní hit na té desce byl, předělaný Fun Factory. Takže přátelé, Fun Factory od šmoulů pro vás, co jste vstali takhle brzy ráno dneska ráno. 7:15, slibovaní šmoulové.
2: Přijde vhod.

do rubriky Hej Šašo. Oni tam zpívají Havana přijde vhod, jo? Havana přijde vhod šmoulům, takže šmoulové budou vyrábět Cuba Libre dneska. Havana přijde vhod šmoulům. Tak, dali jsme na velké, velké, super mega přání šmouly, tady píšou naši posluchači, ať to hrajeme dál, že velká nostalgie, že dokonce kápla slza. Takhle, přátelé, hrát celé ráno šmouly, myslím, že by to brzo přestalo bavit i ty nejvěrnější posluchače. Každopádně já vás odkážu na CDčko, kazetu Šmoulí Disco Super Show. Je to takové modrý obal to má. Věřím, že když si to pořídíte, tak můžete s touto deskou strávit mnoho hezkých letních večerů. A přátelé, teď už Vice, i to máme rádi. Písnička Memories pro dobré ráno od Rádia Kiss.

0: Tento týden jsme rozdali ve hře 7-7 14 tisíc.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Kdyby dneska padla šestka, tak vlastně suma sumárum tento týden jsme přes 20. Tak kéž by dneska padla šestka, aby na závěr tohoto týdne jsme dali 7000 korun vám, našim posluchačům. Ta sedmička by se před víkendem hodila v té peněžence, to co si budeme povídat, že ano. No a právě teď budu rekapitulovat včerejšek, kdy po 7. hodině se sem k nám na Kiss prozvonil posluchač Jakub. A měl štěstí, protože nepadlo úplně nízké číslo. Tak jdu to tam mrsknout, jo? Tak Kubíku, 4, takže máš...
2: Tak paráda.
0: 4000 káče! Tak Kubíku, co tomu říkáš?
3: No paráda, vůbec. Nevěřím, že jsem se dovolal, už to zkouším nějaký pátek.
0: Nejenom, že ses dovolal, ty máš i 4000.
3: A vůbec, že jsem vyhrál, no. No. Co teda.
0: A na co to půjde? Co dáš, co si koupíš ze štrku?
3: Teď jsem měl nějaký výdaje, něco na dovolenou přidám a tak.
0: Tak ono se to bude hodit na no, cokoliv, na co ti, hodit, přesně, tak. Co ti přijde do cesty, tak tam se to bude hodit.
3: Přesně.
0: Takhle reagoval Kuba včera, když začala hrát muzika a on už měl svých 4000 jistých. Tak jsem zvědav, jak budete reagovat dneska při pátku, až se dovoláte sem k nám na Kiss. Takže telefonní linka 210 32333. Uložte si do telefonu, protože zhruba za 45 minut už budete drtit ten displej a budete sem k nám volat. Ještě se ochladilo, jinak by se ten telefon taky mohl zavařit, si říkám. Takže přátelé, 7-7, naposledy v tomto týdnu, ale rozhodně ne naposledy v tomto roce, protože jedeme až do konce roku 2026.
1: 7-7, každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Za 6:55 ladíte Radio Kiss a já musím také pozdravit všechny naše posluchače, kteří už vstali a třeba vstali brzy nad ránem nebo ještě hodně hluboko v noci, aby mohli třeba připravovat třeba takové rohlíky nebo pečivo. Zdravíme pekaře, kteří nám teďka dělají všechny ty dobroty, které budeme během dne začerstva konzumovat. Dokonce jedna vlastně pekařka se ozvala, ahoj.
1: Tak jako hned se mě to pečivo dělá mnohem líp, co peču. Rychleji se mě to utíká, jde mě to pěkně od ruky. Tak jo, tak ahoj.
0: To je důležité, že to v práci utíká, napsala Verča, že už taky mizí do zaměstnání, že jde jezdit. Píše, ona evidentně reaguje na některý z mých vstupů z minulého týdne. Píše, že také neříká, že chodí do práce, ale říká, že jde jezdit a poslala fotku. Ona je tramvajačka, vyfotila se vedle tramvaje a píše, že jde jezdit, že nikdy neříká, že jde do práce, protože natolik jí ta práce baví, že vlastně o tom nemluví jako o práci, ale o tom, že jde jezdit. V závorce tramvají. Já to mám úplně stejně, já nikdy neříkám v souvislosti s rádiem, že jdu do práce, vždycky říkám, jdu do rádia, jdu vysílat, ale nikdy jsem vlastně neřekl. Vlastně za celých těch nějakých 22 let a za 10 let tady na Kisu, já jsem nikdy neřekl, jdu do práce, to mi teďka vlastně dochází. To je ale vlastně strašně jako osvobozující pocit, že když člověk dělá práci, která ho baví, tak o tom mluví vlastně úplně jako jinak, o tom zaměstnání. To je super, to je super. Takže Douchi, Anxiety, muzika ještě před 6:30 a pak také pozdravíme všechny šoféry, protože i těch je spousta na cestách, přesouvají se do práce a z práce, tak pro vás za malý moment dopravní zpravodajství, abyste věděli, kde se co šustne na těch cestách.
2: Raníky, každý všední den od 6 do 10.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: O 6:30 míříme na silnice, zdravíme dálnici D3, pokud jdete právě teď směrem na Benešov, tak exit 79, výjezd z dálnice.

Nehoda a ještě víme o silném provozu, který je těsně před Prahou na dálnici D7. Jedete-li od Chomutova, tak zhruba od 3. kilometru už se nám dělá a raní štrůdl. Jestli máte i vy informace o té své cestě, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot, čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo, jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro web novinky. Prezident Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Premiér Andrej Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Východní pobřeží Thajska zažívá po monzunových deštích mimořádný přírodní úkaz. V provincii Trat se po uklidnění moře objevily poblíž pláže obrovské zhluky medúz, které se rozprostírají v délce několika kilometrů. Místní obyvatelé pro turisty pořádají zážitkové plavby na malých lodích.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. To byly aktuální zprávy, další chystáme zase za půl hodiny.
2: Tereza Jandová, zprávy, děkujeme. Před námi je muzika z 90. Pecka od Aquy, Cartoon Heroes.

0: 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: No a přátelé, za malý moment se v našem vysílání také těšte na páteční a ranní shot. Dobré ráno.

0: Posloucháte Radio Kiss a je tady ranní šot pro 7. srpna.
1: Ranní šot.
2: Ranní šot.
0: Já mám pro vás písničku, kterou byste možná v této rubrice vůbec nečekali, ale při pátku, přátelé, pojďme si udělat takový zajímavější. Mám tady písničku, která vlastně vychází z mého víkendového programu, protože já se budu přesouvat na koncert Robbieho Williamse do Bratislavy, ale cestou ještě mám vystoupení na jedné svatbě, takovou DJskou show, a já jsem se dozvěděl, že vlastně polovina těch svatebčanů vlastně je to romská rodina. Jo, je to taková prostě romská veselka, prostě bude to pořádná temperamentní jízda, takže upřímně řečeno čekám, že bych si měl sebou vzít několik náhradních triček, protože tam to bude tak na 3 dny minimálně. Tam se bude tancovat tak, že se budou zapalovat i podpatky. Každopádně mi říkali, hele, vem si nějakou jako písničku, kterou tam fakt jako natchneš ty svatebčany. Tak jsem přemýšlel a uvědomil jsem si, že existuje jedna vlastně balkánská pecka, která je o pošťákovi, který nese telegram a patří mezi nejznámější takové balkánské nebo, chcete-li, romské písně, které jsou známé i mezi neromským publikem. A je to písnička O poštáris Avel. A já jsem ji sehnal v takovém balkánském remixu a říkal jsem si, že tohle by mohlo zazvonit na té veselce. Takže přátelé, berte to jako ranní šot pro pátek. A tohle to je lepší jak Red Bull s kafem, ale.

0: ráno, podle mě. Ve dvě ráno a tancujou úplně všichni. Já se na ten okamžik a té svatbě kamedu šíleně těším, protože vím, že budou tancovat všichni i na stropě možná. Přátelé, hra 7-7, už se nám to blíží, páteční vydání, už tady ladím kostku, už tady na ní plivu pro štěstí, aby to všechno klaplo, aby dneska padla ta nejlepší cifra, a to je šestka, abyste si odnesli ještě před víkendem 7000 korun. Moc bych vám to přál. No a jestli těšíte se na další ranní šot, tak bude opět po víkendu, a to i s ranní trojkou, kdy na místě ve studiu bude Roman, Patrik i Míša. Morning.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, já to tady teďka spočítal, že nás dneska do 10. hodiny čeká dohromady 5 soutěží, přátelé. 5 soutěží, a to není kachna. Což je vlastně jedna z těch her, ranní kachna, kdy musíte vychytat nějaký blábol, nějaký nesmysl, který jsme tady řekli v ranním Kissu. Takže ranní kachna už je rozehraná a můžu napovědět, ještě nebyla. A to už je 6 hodin 50 minut, takže to okno pro ranní kachnu se vlastně smršťuje. Tak, to je jedna věc, ranní kachna za to úhodnutí, odhalení dáme ranní balíček od Kissu s tím nejlepším z našeho Kiss Shopu. Ale v tento okamžik ještě vás chci nalákat, ona vás postupně budu lákat na všechny ty soutěže, ale rozhodně i dneska budeme rozdávat volňásky do jeskyní České republiky. Těch jeskyních komplexů je celkem 14, známe třeba Sloupsko-Šošovské jeskyně a tak dále, Koněpruské jeskyně. No takže budou vstupenky. Ale včera, když volal náš posluchač, dostal úkol, ke kterému bych se hrozně rád vrátil. Dostal úkol stát se průvodcem po jeskyni, který vede tu skupinku tou jeskyní a komentuje tam ty krápníky, co lidi můžou spatřit, ale dostal úkol, že musí komentovat, jako by mu byla zima. A drkotat u toho zubama. To, co tady předved včera náš posluchač, to je na Nobelovu cenu.
1: Dobrý den, prosím vás, dneska je velká zima, takže mě musíte omluvit, že drkotám. Na levé straně se nachází stalagnanáty, na pravé straně se nachází taky krápníky, a prosím, pojďte se mnou dále, ukážu vám další krápníky.
0: Včerejší výkon ze včerejší půl desáté, uvidíme, co předvede náš dnešní posluchač. No tohleto se bude jako těžko přebíjet, jako tohleto je... Level je hodně vysoko, že jo? Úroveň je hodně vysoko. Tak uvidíme. Každopádně vstupenky do jeskyní tu mám i dneska ráno, tak buďte s námi. Teďka Paul van Dijk a písnička For an Angel. Míříme k 7. hodině. Dobré jitro.

Zrovna mi tu píše posluchačka Andrea, že si vyzvedla své svatební šaty, které bude o víkendu potřebovat, protože ji čeká svatba a že se moc těší na ten moment, až si zatancuje se svým budoucím manželem ten první novomanželský tanec. Tak a já se teďka vlastně můžu obrátit i na své kolegy svatební DJe, protože to je vždycky jako velké téma, jakou písničku hrát během toho novomanželského, prvního novomanželského tance. Přátelé, teďka se objevil jako naprostý hit, já se k tomu dostanu, protože když tak jako si udělám takovou hitparádu z těch svadeb, který jsem zažil v letošním roce, tak mezi ty nejčastější novomanželské tance a písničky, které během nich znějí, tak jsou to skladby od Johna Legenda. Hodně si novomanžele také přejí písničku od Christiny Perry. A hodně se sází i na Eda Sheerana a jeho krásný ploužák Perfect. No a já jsem zaregistroval dokonce v posledních měsících, tak jako řekněme letošní sezóna svatební, že se mě jako svatebnímu DJovi ozývají páry, že by chtěli písničku na ten novomanželský tanec první You Are Still The One. A já jsem si myslel, že to způsobila Míša Dinhová, tady naše ranní showmanka z Rádia Kiss, která asi v rubrice Lepšíš originál tuto písničku zaspívala. Samozřejmě originál Shania Twain 90. léta. Míša si na tuto píseň troufla v naší rubrice Lepší než originál, tak jsem si myslel, že z toho důvodu teďka všichni blázni a chtějí to jako novomanželský tanec. Může to být pravda, ale taky nemusí, protože on tuto písničku úplně jako v tichosti naspíval taky Teddy Swims. Teďka se hodně mluví o zpěváku Teddy Swimsovi. A i on tuto píseň naspíval You Are Still The One. Takže přátelé, až budete plánovat svatbu, tak tohle je úplně ideální svatební píseň.

americký zpěvák, který se proslavil v roce 2023, Teddy Swims, dokonce měl velké vystoupení na Colors v Ostravě a teď se bude přesouvat i do Prahy, protože v roce 2027 v březnu ho čeká pražská O2 Arena, takže tenhle ten hlas uslyšíme v O2 Areně a vy třeba i na svatbě si ho necháte zahrát, pokud vás čeká svatba.

0: Tady píše Aneška, s přítelem jsme spolu už přes 10 let, tak moc bych si přála být jeho manželkou. Tak jsem se zmínila, že bych se už ráda viděla v bílém. Víte, co on udělal? Ten blbec mě přihlásil na karate. Píše tady naše posluchačka.
1: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

Pokud jdete po dálnici D3 z Budějovic na Tábor, tak dálnice D3 hlásí ucpaný sjezd i nájezd na 79. kilometru a v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovský most došlo k dopravní nehodě. Je 7 ráno, čekají nás zprávy a pak už další kolo hry 7 v 7.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Při jízdě na pedalboardu na jezerech, rybnících a moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let. Světová meteorologická organizace očekává další zesilování jevu a upozorňuje na vyšší riziko extrémních teplot, sucha i přívalových dešťů. A teď zpátky domů.
5: V Národním parku České Švýcarsko začala první etapa rozsáhlého projektu za bezmála 139 milionů korun. Jako první vznikne nová turistická trasa, která propojí Meznou a Mezní louku. V současnosti po trase, kudy má vést nová stezka, turisté chodí buď po asfaltové silnici nebo částečně vyšlapané cestě. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. A po zprávách už je tady soutěž 7-7, poslední v tomto týdnu, tak hodně štěstí.
6: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Jdeme udělat někomu radost právě teď pár minutek po 7 hodině. Naposledy v tomto týdnu budeme házet kostkou. Schválně, kdo pak se dovolal. Haló.
3: Ahoj, tady Tomáš.
2: Teď to vypadalo, budeme házet kostkou, my nebudeme házet tím hercem Petrem kostkou, my tady máme regulérní kostku z Člověče, nezlob se, tou tady hodím a podle toho, co na ní padne, tolik peněz dostaneš. To je fér nabídka, ne, Tomáši?
3: To je super, super, těším se, volám celý rok.
2: A teďka seš třeba jakože na dovolené nebo doma piješ kávu a pojdeš do práce, jak to máš?
3: Teďka bohužel na dovolené nejsem, ale chystáme se do práce a za chvilku vyrážíme.
2: Tak jakože celá rodina se přesouváte. Jedete jedním vozem s partnerkou, s manželkou.
3: Přesně tak. Se ženou jedeme do práce za
2: tak
3: chvilku.
2: Třeba teďka vyhraješ nějakou hezkou sumu a budeš moct natankovat plnou. Nebo dvakrát plnou, no. Nebo i manželce do auta třeba.
3: To bylo super. Nádherný.
2: Hele, já když jsem vlastně začal vysílat před těma 14 dny, tento 14-denní maraton tady, tak jsme hodili při pondělí hnedka tenkrát sedmičku, si vzpomínám. Paní Bohunka, která měla hrozou radost, úplně si pamatuju doteď, tak třeba to uzavřeme těch 14 dnů symbolicky další šestkou. To by bylo symbolicky hezký.
3: To by byla pecka, snad se zadaří.
2: Tak Tomáši, jsem ready, ty taky.
3: Já taky, já jsem ready.
2: Mám nějaký rituál udělat, mám nějak speciálně tou kostku tam
3: švihnout? Můžeš poplivat a hodit to tam, no, tu šestku.
2: Tak dobře. Hele, poplival. Tomáši, je tam dvojčička pro pátek, takže 2000 korun.
3: Super, super.
2: To bude plná nádrž. Jedna plná nádrž
3: to je
2: za dvojku.
3: Super, úplně paráda.
2: Já mám radost, že jsme to takhle uzavřeli s radostí. Ten 14-denní působení tady moje v ranním Kissu a že 2000 korun můžeme teďka tobě poslat na účet a že ti udělají radost. Jo?
3: Jasně, tak jo. Moc děkujem a byla to pecka, ranní vysílání, super.
2: Krásné ráno. Fakt, tak to jsem rád. Mm-hmm. Tak pozdravuj i tvoji manželku, ať vám to v práci uteče a užijte si hezký víkend, bude krásný počasí.
3: Jasně, děkujeme, ty taky.
2: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7 v pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
5: Be happy and

Ladíte Radio Kiss, já jsem přítel statistik, takže jsem se tady podíval, kolik vlastně peněz jsem vám tady za těch 14 dní, co jsem tady v ranním Kissu, rozdal. Takže je to krásných 34 tisíc. Za dva týdny jsme tady vyházeli kostkou, tak to, a dokonce i jednou padla šestka, takže i jednou do vás šlo 7 tisíc korun. Tak mám radost, že jsem některé z vás potěšil, na ty ostatní čeká štěstí zase po víkendu, kdy budeme se hrou 7-7 pokračovat. To už tady bude standardní ranní trojice, Roman, Patrik, Míša. Máte se na co těšit, takže i po víkendu hrajeme hru 7-7 a vlastně celou letošní sezónu, rok 2026, jsme věnovali této hře po 7 hodině, takže se máte těšit ještě na můžete se těšit ještě na spoustu peněz, které získáte od Rádia Kiss v průběhu letošního roku. Tak, dneska se soutěžením rozhodně nekončíme, protože tohle byl takovej rozjezd. Mám tady pro vás ještě dárečky za uhádnutí ranní kachny. Také tu mám vstupenky na otevřené sklepy na Moravě. Dostanu vás i do jeskyní v České republice a pozor, zítra je mejdan s Rádiem Kiss v Písku a i na ten mám pro vás vstupenky. Že přátelé, ještě 4 soutěže jsou pro vás v dnešním ranním Kissu připravený. Postupně to budeme odhalovat. OK? Berete? Tady je Robin Schulz.

S vámi Radio Kiss, dobré ráno, v 7 hodin 21 minut, venku je Azuro, takže spousta z vás dneska určitě vytáhne ze sklepa svého dvoukolového miláčka a vyrazí do ulic. Než si ale nahodíte ty cyklistické legíny a šlápnete do pedálu, mám tu pro vás i pár bleskových čísel a věřte mi, nudná statistika to fakt není. Věděli jste, že za posledních 15 let u nás cyklisté nazbírali přes 67 tisíc nehod? Bonusová otázka. Kdo za to mohl? Auta? Chodci? Skoro v polovině případů v tom byli cyklisté úplně sami. Prostě klasika. Štěrk v zatáčce, selfiečko za jízdy nebo moc prudká brzda a už se letí přes řidítka. Jen necelých 13% z těchto karambolů odnese jenom poškrábaný lak, zbytek bohužel dost bolí. Nejvíce se padá na Olomoucku a Opavsku nebo kdekoliv v Moravskoslezském kraji. Pokud jste typovali toto místo, že by se mohlo nejvíce jako bourat na kole, vyhráváte pomyslného cyklistického bludišťáka. Na Jižní Moravě, kolem Břeclavy a Hodonína, i tady jsou cyklisté a pozor, dokonce u každé osmé nehody. I tady buďte ostražití. Jižní Morava, možná víno, jo, tam hraje roli, ale ne, to si nechte raději až na večer, rozhodně ne během jízdy. Vůbec největší divočina na silnicích nastává o víkendech a kritická krizovka je hlavně odpoledne mezi 3. a 6. To už všichni na výletech melou z posledního a je opravdu být ostražití před cyklisty a když projíždíte kolem nich, i vy, milí šoféři. Takže prosím vás, jedna taková rada a přání. Mějte oči na stopkách, helmu na hlavě, žádný frajeřinky, no a dávejte bacha taky na značky Dej přednost. Rádi bychom vás tady měli zítra u Rádia Kiss úplně všechny v jednom kuse. Hezké ráno a užijte si, pokud právě teďka vyrážíte na nějaký cyklistický výlet.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bude půl osmé, dobré ráno. Pokud právě teďka přijíždíte do Brna od Prahy, tak na dálnici D1 už čekajte kolonu na 182. kilometru. Jedete-li od Budějovic na Prahu po dálnici D3, tak u Tábora je uzavřený exit na 79. kilometru. Nenajedete ani nesjedete z této dálnice. Hlavní tah Brno-Svitavy, silnice číslo 43, za Černou horou došlo k nehodě dvou osobáků. Vypadá to, že silnice bude brzy uzavřená pro provoz a pokud vás čeká cesta Prahou tunelem Rázovka, tak ten je ucpaný a to ve směru k Barandáku je tu čerstvá dopravní nehoda. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Extrémní letní vedra mění cestovatelské návyky. Zatímco dříve lidé vyráželi hlavně za sluncem, nyní stále častěji hledají destinace, kde si od vysokých teplot odpočinou. Takzvaná coolcation, tedy dovolená v chladnějších zemích, se stává novým trendem. Klidný letní den na pláži v polské Ústce narušil nečekaný nález. Jedna z turistek objevila v písku předmět připomínající dělostřelecký granát a odnesla ho k plavčíkům. Ti okamžitě vyklidili část pláže a přivolali policii i pyrotechniky. Odborníci následně potvrdili, že šlo o starou dělostřeleckou munici.
0: Sport.
1: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Evropskou fotbalovou unii.

Nádherné ráno, máme 7 hodin 35 minut a já vás také musím pozvat k dnešnímu večeru, protože je pátek, tak budeme oslavovat dobu milénia. Spoustu hitů vzniklo po roce 2000 a ty vám hrajeme každý páteční večer tady u nás na KISu v našem hudebním speciálu, který se jmenuje Best of Millennium. Tak budeme opět vzpomínat na dobu, kdy muzika nebyla pouze na jedno kliknutí v mobilu, ale kdy jsme se k muzice dostávali pomocí MP3 přehrávačů a někdo měl třeba ještě toho svého diskmena. Takže co všechno nás bavilo za hity po roce 2000, dozvíte se dneska mezi 18. a 22. hodinou, budu se moc těšit. Asi byste chtěli takovou lehkou ochutnávku, tak dneska dojde třeba na hit Boba Sinclaira. Budeme si hrát La La La Song, stejně jako Shona Paula. A nachystal jsem jednu zapomenutou věc od Davida Getty, kterou udělal spolu s Asherem. Ta písnička se jmenuje Without You a zní takhle, přátelé.

0: Tak dneska po 18. hodině sraz tady u Kisu a hlavně u těch největších hitů milénia. Těším se moc.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, ve studiu s námi Katka Čepelíková. Ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Ty tady máš strašnou kosu.
0: To je strašná zima. Já mám Amundsena. Já jsem si nastavil na klimatizaci 14 stupňů, aby mě to probralo.
1: Ty, já bych řekla, že je také 8 tady teda.
0: My tu máme letní filmovou promítačku. To je taková milá rubrika, kdy hádáme slavné letní komedie, tak v tento okamžik na základě tvých indicí budeme hádat dál a jsem zdravý, jestli nás tím dnešním filmem trošku zahřeješ.
1: No, trošku jo, ale to je taková prostě vzpomínka na dětství, jako jo, to se všem bude moc líbit. A myslím si, že od první indicie jako budete tušit a budete doma.
0: Tak pojďme.
1: Hlavní hrdinkou je 6letá Lucie. Bydlí v Růžové ulici 15. V reálu se ale dům nachází v Tomanově ulici nedaleko Břevnovské Ladronky. Doma s ní bydlí Ferda a Ferda, teda malej a velkej. Zásadní je pro tento seriál firma Friedrich a Friedrich.
0: Tak volejte 210-323-23, jestli tušíte, o jaký film, letní film se jedná. Haló, dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak se jmenuješ?
2: Jakub.
0: Jakube, a dokážeš si tipnout film, tady tu dětskou klasiku?
2: No, myslím si, že jsou to Chobotnice z druhého patra.
0: No, nejsou. Růžová 15, Friedrich a Friedrich, to nejsou Chobotnice. Měj se krásně, ahoj. Kdo pak je s námi? Dobré ráno.
3: Dobré ráno, volám, a to Lucie Postrach ulice.
0: Je to Lucie Postrach ulice, ale vidíš to, já jsem si jako typoval, že vlastně by se to lidi mohli zaměnit s Chobotničkama, viď?
3: No, já to znám, je mi 40, ale znám to.
0: Znáš to? No ne, tak Chobotnice no. Z druhého patra, ty jsou taky vlastně, že
3: jo? Je to podobné, je to
0: taky
3: podobné.
0: Taky tam jsou ty dvě, on to dělal, podobně ten samý tým lidí, taky tam jsou ty postavičky dvě, ale tady to jsou dva formeláci, že jo, v Lucie Postrach ulice. Malá holčička, že jo, v prázdninách zůstane.
3: Dědeček to koupil, myslím.
0: Dědeček jí to koupil, ano, vlastně dědeček koupil formeláky a ona si je z toho uplácela. No prostě malá holka zůstane doma v prázdninách, nudí se, tak trošku bojuje s partou kamarádů, nebo respektive takovou klučičí partou, co tam běhá po sídlišti a zažívá jako různý útrapy, ale vlastně to je celý veselý díky tomu, že tam jsou ty dva formeláci. Tak.
3: Tak.
0: Jaký z těch herců ti tam nejvíc bavil? Z těch dospělých, tam je samozřejmě ta malá holka, že jo, Ženeta Fuchsová, ale pak tam jsou ještě jako dospělá jako parta lidí, ty rodiče a tak dále. Paní Macujchová
3: třeba.
0: Osvat. No, víš, že je dobrý tam. Pan Hrzán. Jak hraje na to, já tady možná mám tu ukázku někde, počkej, schválně. Jak hraje na ten Osvat, jak hraje na ten klavír. A jak tam ty formeláci mu v tom klavíru začnou dělat prostě neplechy.
3: Maminka tam přijde, jo.
0: A přijde tam pan Hrzán se podívat na to, jak mladý Osvat, že ho hraje. A úplně, pan učitel hudby, že jo. A je úplně zděšený.
4: Hraj.
0: No, úplně by se podíval, vidět ten film. Tak to si necháme na víkend, každopádně jsme rádi, že byl zde s námi v éteru a že si tuto letní dětskou komedii odhalil. Měj se krásně, ahoj. Získáváš pomyslného letního bludišťáka. Tak a přátelé, od letního filmu k letní muzice Magic System. A přejeme vám krásné dobré ráno, tady je Radio Kiss. Lady mají svát.

Ladíte Radio Kiss, před malým momentem jsme tu rozlouskli ten film, který jsme hádali spolu s Katkou Čepelíkovou, naší filmovou expertkou, která pravidelně přináší tipy na skvělé filmy ze světa i z domova. Každopádně my jsme vzpomínali na jeden dětský film, vlastně úplnou kultovku Lucie Postrach Ulicie, která je velice často zaměnitelná právě s Chobotničkama z druhého patra, a náš posluchač přesně se chytl do pasti, ale pak jsme to rozmotali. Takže jsme tady u nás na Kisu, je 7.47 a protože je pátek, máme takovou oslavnou páteční náladu. Konec týdne, večírky, mejdany, setkání s přáteli, jde se na chatu, bude se grilovat. Já dokonce dneska jedu na Žatecko dělat pouťovou diskotéku, pouťovou zábavu, kam se strašně těším. Měcholupy na Žatecku, přátelé. Tam se dneska pozdě večer můžeme potkat, moc se tam těším. No ale to nejdůležitější, už zítra je Hard Party Rádia Kiss v Písku. Zítra má Rádio Kiss mejdan v Písku v Letním kině a já mám pro vás dokonce ještě dvě vstupenky, takže kdo z vás by chtěl zítra na večírek Rádia Kiss s DJ a moderátory do Písku a vyrazit gratis, tak mám pro vás vstupenky. No a zítra se jde do Písku, ale dneska je taky den, dneska je pjatoček. Dneska je pjatoček a máme všichni skvělou náladu. Tak ji pojďme oslavit přímo tady u nás v éteru na Kissu. Dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 53 minut. Ladíte Radio Kiss a při pohledu na teploměr za oknem by člověk skoro věřil, že se brzy začne vypařovat i Lipno. Tak vedra tady byla, teďka trošku jako máme přestávku, ale zase se nám vrátí. Opět bude v příštím týdnu přes 30 a toto už vypadalo, že bude snesitelněji. Tak my si užíváme letos nejsušší léto v dějinách a důkazem toho všeho je, že začal vysychat už i Atlantický oceán. A představte si to, poprvé v historii se z vody úplně vynořil vrak Titaniku. Údajně už tam lidi chodí v žabkách, fotí si selfiečka u lodního šroubu. To je realita léta roku 2026. Tak já vám k sobě na Instagram Marty Hovorka dám i přesnou polohu, abyste tam taky mohli o víkendu zajet a vyfotit se.
1: Morning. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Je tu 8 hodina, ladíte Radio Kiss. Problémy hlásí dálnice D1 těsně před Brnem ve směru z Prahy na 182. kilometru začíná silný ranní provoz. Pokud pojedete po D3, tak u Tábora máme uzavřený nájezd i sjezd, to je ve směru na Benešov. No a jestli vás čeká cesta po dálnici D4, tak u Řitky před Jílovištěm se tvoří kolona. Je to z toho důvodu, že se nad Jílovištěm u Jíloviště staví most a toto omezení nás čeká až do neděle, bude se tu jezdit jedním jízdním pruhem. Čerstvá kolona také na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové od 22. do 27. kilometru. Čekejte kolonu vozidel. Dejte opatrně, jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.
0: Best of Millennium.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: I starší hity z diskoték po

0: dnešný večer.
1: Na Rádiu Kiss.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba 2,5 miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75% a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos nebo od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není. To jsou podle něj investice do dálnic a železnic. Opozice míní, že vláda působí posouváním změny chaos a že zvýšením slevy stát přijde o peníze na modernizaci veřejné dopravy. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabývání amerického občanství narozením na území Spojených států. Trumpovu předchozí snahu zabránit tomu, aby děti narozené ve Spojených státech automaticky získávaly americké občanství, odmítl na konci června nejvyšší soud. Šéf Bílého domu se s rozhodnutím ale nestotožnil. A teď zpátky domů.
3: Rekonstrukce náměstí ve Strakonicích se protáhne zhruba o měsíc. Práce zdrželo tvrdé skalní podloží i objevené inženýrské sítě a další stavby podzemí. Změna se dotkne také dudáckého festivalu, který bude muset upravit trasu slavnostního průvodu. Dodejme, že rekonstrukce vyšla na 130 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: České volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0. Hladce 25-16 pak vyhráli i dodatečný set, který se hrál po dohodě trenérů. To byly zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
4: Dostanu vás gratis celou rodinu do jeskyní v České republice. Buďte s námi. Odbyla 8. hodina, já jsem Martin Hovorka. Teď už Last Ketchup.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss, poté, co jsem řekl, že budeme rozdávat vstupenky do jeskyní, tak už tady naši posluchači ladí ozvěnu. Takováhle zpráva teďka přišla od vás přes apku. Ahoj!
1: Mat!

Co si úplně vybavil teďka tu scénu z filmu Grinch, jak tam je v té jeskyni, jak se mu vrací ta ozvěna. Třeba si taky někdo z vás teďka na tu etídu z toho filmu vzpomene, na tu scénku. Každopádně, jak už jsem tady nakousnul, mám tady pro vás vstupenky do jeskyní. 14 jeskyních komplexů je zpřístupněných v České republice. Rodinná vstupenka je připravená. Včera tady náš posluchač měl za úkol vcítit se do role průvodce po jeskyni a měl předstírat, že moje zima drkotá tady zubama, strašná legrace to byla. Tak i dneska dostanete další originální úkol. Tentokrát se vžijete do role průvodce, který by si měl vymyslet co nejvtipnější legendu k fiktivnímu krápníku. Jo, klasika, takový to, jak prostě vypadá to jako sloní uši a vždycky k tomu mají nějakou příhodu vymyšlenou. Já jsem vždycky jim záviděl, že mají takovou fantazii, ti průvodci, a dneska mě to strašně bavilo dělat, chodit po té jeskyni a vyprávět ty legendy o těch krápníkách. Takže přátelé, fiktivní krápník zadám skamenělý tchánův budík. Skamenělý tchánův budík je krápník, ke kterému si připravte nějakou legendu, nějakou vomáčku. A za malý moment se na průvodce, fiktivního průvodce, těším tady v éteru.

0: Ladíte Radio Kiss, teď je se mnou v éteru posluchačka Sylvie, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Jezdíte s rodinou na výlety po České republice?
1: Samozřejmě.
0: Máte rádi jeskyně?
1: No určitě.
0: Už jste v nějaký byli?
1: No různě, Macocha a tak, já nevím, Balcarka.
0: Znáte to prostě, takže teďka se, by se úplně šikla, viď, ta vstupenka pro celou rodinu do nějaké té jeskyně, kterou si vyberete. Každopádně znáš tu situaci, když se jde do jeskyně, jde se s průvodcem, viď?
1: Jasně.
0: Vždycky má k tomu ty příhody, k těm různým skalám a útvarům, krápníkům. Tak ty si teďka taky zahraješ takovou průvodkyni, bereš?
1: No, jasně, můžem to zkusit.
0: Můžem to zkusit, tak vžij se do role průvodkyně po jeskyni a vymysli si co nejoriginálnější omáčku a legendu k fiktivnímu krápníku, který ti zadám. Představ si, že tam někde je, v té jeskyni, něco, co vypadá jako skamenělý tchánův budík. A je to tvoje.
1: Dámy a pánové, tady se nachází krápník, který vlastně je pojmenovaný tchánův budík. Vypadá to jak ve tvaru budíku.
0: No, jak to a teď tam zvídavej divák. A jak to vzniklo? Paní, jak to vzniklo?
1: Vzniklo to vlastně nakopáním ze zhora tého.
0: No, ty byš taková průvodkyně, která jako začíná teprve, viď?
1: No, ty tak nějak.
0: Ty se seznamuješ s tou jeskyní teprve.
1: No, neseznamuju. Vypadá to ve tvaru budíku, jelikož se nám tady ten útvar tak nějak vytvořil.
0: No a nám se to líbí, my tomu zatleskáme všichni, My máme radost, že jste nám popsala paní průvodkyně takhle krásně ten krápník, že to vypadá jako budík a úplně teďka se to všichni fotí, rozumíš? A všichni ti tleskají, jak jsi to krásně popsala. No a máš od nás takhle před víkendem ty vstupenky, aby se s tou rodinou užili. A třeba až půjdete někam do Macochy, tam budete v té punkevní jeskyni, třeba tam taky uvidíš tchánův budík někde na zdi. Ty jeskyně.
1: Ježiš, děkuju.
0: Na stěně. Tak si to potěšilo, to jsem rád, že jsem tě potěšil před víkendem. Moc tě zdravím a zase někdy
1: taky
0: jsou.
1: Zdravím taky v rádiu.
0: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Přátelé, takhle jednoduchý je to vyhrát tady u nás na Kisu. Dovoláte se trošku té legrace mezi písničkami a máte dáreček. Přátelé, to není poslední dáreček dnešního rána. Je jich tady ještě fůra. Třeba po 8:30 rozdáváme vstupenky na víno. To si počkejte. A tady je Meduza, budou i United 66. Takovejte skvělej playlistu pro vás máme během pátečního rána.

0: Krásné letní ráno, je 8 hodin 20 minutek a do toho dnešního dopoledne také přijde vám přispět Michal Kavalčík svým vysíláním. Tak pokud budete v práci nebo za volantem poslouchat nebo na dovolené na chatičce, tak i dneska mezi 10. a 14. Michal Kavalčík na KISu, také dneska bude téma. Ovšem, já se vrátím k tomu včerejšímu vysílání, kdy s vámi s posluchači řešil Michal Kavalčík po 10. hodině toto.
1: Zjistilo se, že sex je 50% vašeho spokojeného vztahu. A když to nefunguje, je to 90% všech problémů. Tak jak to vidíte vy, jakou máte zkušenost? Je to pravda? Lež?
0: Za malý moment vaše nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne, počkejte si na ně. Radio Kiss.

0: 8 hodin 24 minut. Včera Michal Kavalčík vyndal takové osobní téma, lákal z vás informace, které třeba byste jen tak někomu neřekli, ale zase věřím, že kysácké rodině se to člověk nebojí sdělit. Viď, Michale?
1: Je to pravda, že sex je 50% vztahu a když to nefunguje, je to 90% problémů?
0: Tak pojďme se podívat na vaše reakce včerejšího dopoledne.
2: Lidé si to mají říct celou otevřeně a na rovinu, protože stereotyp je zabijákem sexu a někdy i vztahu a sexualita je oceánem hojností, takže asi tak.
3: Sex určitě není 50% vztahu, ale právě těch minimálně 80% vztahu. Prostě když to nefunguje v posteli, tak pak nefunguje nic.
4: 90% vztahu, protože když není dobrý sex, tak není dobrý vztah. A když není dobrý vztah, tak pak se podvádí a všechno možný.
1: Já bych to dal dneska Janči.
5: Tak já si myslím, že sex je taková třešnička na dortu. Něco, co doplňuje ten vztah těch dvou. Ale základ je, že když se milujou, tak prostě tam nebudu se chovat špatně k člověku, kterého miluju. Nebudu ignorovat nebo prostě ubližovat člověku, kterého miluju. Takže pokud je ten vztah pevný, což zále opravdu je na pevném přátelství, komunikaci, toleranci, odpouštění, tak si myslím, že potom bude fungovat všechno.
1: Tak já všem držím palce.
0: A já bych si myslím, že bychom si měli z těch slov Janičky tady vzít něco do svých životů a tesat je zlaté možná dokonce. Tak Jani, děkujeme i Michalovi, děkujeme, že včera nastolil toto téma. Uvidíme, s čím přijde dnes do dopoledního vysílání po 10. hodině Michal Kavalčík, ale mnohem dřív, třeba už po 8:30, pro vás máme další dárečky. Opět telefonní linka 210 323 323, protože pro vás budu mít vstupenky na Den otevřených sklepů. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně se nám plní příjezd do Prahy po dálnici D7 před letištěm. Máme už zavřený i nadále na dálnici D3 exit 79 na trase z Českých Budějovic do Benešova. Na tomto směru 79. exit nefunguje pro sjezd i nájezd. Využít bychom měli exit 76, pokud potřebujeme u Tábora sjet. No a hlavní tah z Brna na Svitavy je uzavřený aktuálně u Černé Hory, kde došlo k havárce dvou osobních vozidel. Čerstvá nehoda také ve Středočeském kraji, a to v obci Kosmonosy. Na hlavním tahu silnici 38 se nám srazila dvě osobní vozidla. Pokud máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Pátek bude ve znamení sluníčka a letních teplot. Čeká nás jasná až polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba 2,5 miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75% a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos nebo od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není. To jsou podle něj investice do dálnic a železnic. Opozice míní, že vláda působí posouváním změny chaos a že zvýšením slevy stát přijde o peníze na modernizaci veřejné dopravy. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabývání amerického občanství narozením na území Spojených států. Trumpovu předchozí snahu zabránit tomu, aby děti narozené ve Spojených státech automaticky získávaly americké občanství, odmítl na konci června nejvyšší soud. Šéf Bílého domu se s rozhodnutím ale nestotožnil. A teď zpátky domů.
0: Sport.
1: Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná pražský městský soud v polovině září. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá.
0: Sport.
1: Real Madrid udělal z útočníka Jana Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny zaplatí podle médií 125 milionů eur a k tomu může přibýt dalších až 15 milionů na bonusech. Celková částka tak může dosáhnout 3,4 miliardy korun. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS.
2: Martin Hovorka s vámi, dobré ráno v 8:30. Pokud máte rádi moravské vínečko, dobře poslouchejte, máme pro vás dáreček.

Ladíte Radio Kiss, my se vám staráme o zábavu, o víkendech. Zítra jsme v Písku, čeká nás tam hard party Radia Kiss s DJ a moderátory. Ale pozor, mám tady pro vás tip i na ten další víkend, kdy 15. srpna, to je ta příští sobota, proběhne den otevřených sklepů a to pořádá vinařství Dufek, které pochází z Mistřína Svatobořic, které jsou u Kyjova. To je takový to český Toskánsko, jo, kyjovská oblast. Tak tam vás zveme do Mistřína Svatobořic a máme pro vás dokonce takový balíček, který bude obsahovat neomezenou degustaci až 175 vzorků vína, také degustační sklenička a je tam dokonce i možnost o zařazení se do slosování o 3 kartony archivních vín. No a k tomu kompletní doprovodný program. Takže den otevřených sklepů 15. srpna ve vinařství Dufek a my vám za malý moment dáme vstupenku pro dvě osoby. 210-323-323, pokud jí chcete, volejte sem k nám na Kiss a my mezi tím hrajeme Inu a její aktuální pecku Wish Away. Hezké ráno.

0: Ladíte Radio Kiss, 8 hodin 42 minut, krásné dobré ráno. A my budeme v tento okamžik soutěžit s vinařstvím Dufek, které pochází z Kyjovska. A máme tu pro vás vstupenky na Den otevřených sklepů. Kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, tady Filip.
0: Filip?
1: Ano.
0: Filipe, máš rád vínečko?
1: Samozřejmě.
0: Kdy jsi byl naposledy v nějakém sklípku?
1: Naposledy asi tak rok zpátky. Jezdím pravidelně na Moravu vždycky, takže...
0: No, a vždycky celá republika se sejde prostě na Jižní Moravě, viď?
1: Ano, ano.
0: Já mám pocit, že když je už všude vošklivo, třeba prší a tak dále, na Jižní Moravě je vždycky krásně a i kdyby tam sprchlo, krásně. Tak člověk zleze do toho sklípku a je mu tam krásně.
1: Přesně tak.
0: Miluju to. A já jsem nedávno s někým řešil takovou věc. Vem si Jižní Morava, jo. Vede tam tudy ta dálnice D2, která jakoby rozpůlí tu Jižní Moravu na tu část Mikulovskou a na tu část Kyjovskou. Kam jezdíš radši?
1: Na tu Mikulovskou. Tam vlastně je ten svatý kopeček, tam se nám tam strašně líbí. Teď
0: vlastně poznáš Kyjovsko, protože my tě zveme do vinařství Dufek a to je na Kyjovsku právě.
1: Super, tak bude změna.
0: Poznáš aspoň přesně tak, poznáš změnu Svatobořice Mistřín, to je to místo, kde se toto vinařství nachází a když třeba vylezeš nějaký kopeček, tam je to hodně zvlněný a porozlídneš se do dálky, tak tam to vypadá jak v českém Toskánsku. Opravdu ta krajina připomíná Itálii a Toskánsko, je to takový český Toskánsko nebo moravský Toskánsko, lépe řečeno, jo?
1: Super.
0: Tak prosím tě, seš připravený, trošku se tě otestuju. Já tady pustím takovou melodii a schválně, až ji zastavím, jestli dokážeš dospívat, jo? Seš připravený?
1: Dobře, ano.
0: Schválně, připrav se, už se blíží ten tvůj okamžik. A 3, 4.
1: Vínečko bílé, si od mé milé. Stačí?
0: No stačí, velmi dobrý, vínečko mý, ještě jednou to zkus, dělal jsi to dobře, ještě jednou, klidně, můžeš, pojď.
1: Vínečko bílé, si od mé milé.
0: Správně, já jsem si myslel, že dospíváš jenom bílé a ty si dal normálně další dvě slova, takže ty jsi odborník na víno, minimálně přes zpěv. A takhle se, jako cítíš se jako odborník na víno, nebo jenom rozeznáš bílý od červenýho?
1: No, tak jako něco máme poskoušené, jako v těch sklípkách se tam vždycky objevíme jednoročně už tak asi po dobu 10 let, takže v podstatě vždycky máme přednášku k tomu od vináře místního, takže máme nějakou trošku už přehled o kyselinkách a tady těchto věcech, takže trošku lehce amatérsky se v tom vyznám. No,
0: a když si přivoníš ke korku, poznáš to, že to víno je dobrý nebo ne? Nebo to jen tak jako blafuješ, jakože abys vypadal jako odborník?
1: To já spíš k té sklence, jako ke korku jsem asi neskoušel ještě čichat, to nevím, ale podle sklenky to jako celkem...
0: Podle sklenky, jestli řetízku je správně víno, viď?
1: Ano, nějaké frizante třeba, jo.
0: Hele, já to mám tak jako, jestli dá se nebo nedá se, já víc jako...
1: Dá se Pražákovi.
0: Přesně tak. Tak posíláme ty dvě vstupenky, užij si moc Den otevřených sklepů, ahoj!
1: Super, děkuju moc, ahoj!
2: Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: krásné ráno v 8 hodin 50 minut. Chystáme pro vás čerstvé zprávy, ale ještě než se k ním dostaneme, tak mám pro vás další dáreček, další ocenění, že ladíte takhle v pátek ráno Radio Kiss, protože tu mám pro vás dárek za ranní kachnu. Byla kachna, nebo nebyla kachna, byla nějaká dezinformace, nějaká fake news, nějaký blábol v tom našem pátečním ranním vysílání. Pokud ano, zavolejte na 210 320 323. Čekám vás za malý moment v našem vysílání. Hezký den.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Kissu.
1: Za 7 minut, 9. hodina a po pecce z 90. let budeme teďka vysílat s Markem, který se dovolal. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A Marek je s námi od brzkého rána, proto bych chtěl rozseknout tu dnešní ranní kachnu. Tak co, Marku, byla?
2: Byla.
1: A jaká?
2: Byla. Já si myslím, že to byla informace o tom, že je takový sucho, že se dá vyfotit u vraku Titaniku.
1: Je to tak, byla to skutečně kachna, naprostej blábol, nesmysl. Takhle jako je sucho, ale zase až takový sucho není. To si pojďme říct. Aby byl vidět Titanic.
2: Myslím si, že je sucho takový, jelikož dělám zemědělství a zrovna jedím po poli a není za mnou vidět na kilometr daleko, tak sucho opravdu je, není to jen tak.
1: Tak jo, a s čím jezdíš, traktorem, kombajnem?
2: Ne, jezdím traktorem, my už máme požník, takže už připravuju na další sezónu.
1: Tak to jo. No tak díky tomu, že posloucháš od brzkého rána, tak jsi odnesl cenu, protože s tím Titanikem je to nesmysl. Ten vidět skutečně není. Ale díky, že jsi se ozval a máš od nás cenu, balíček, včetně kysáckého trička.
2: Děkuju.
1: Hele, a je hrozný vedro, nebo máte klimatizaci v té kabině, v těch traktorech?
2: Ne, já už mám klimatizaci.
1: Máš lepší traktor. Tak se měj krásně, ahoj.
2: Taky, zatím.
1: Ať to učíká v práci. No a když už tady byla řeč o Titaniku, mám tady jednu věc, kterou udělal náš hudební architekt Jean-Luc. My Heart Will Go On, verze pro rok 2026. To se vám bude líbit.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pro vás další výhru a to jsou vstupenky na víkendový mejdan Radia Kiss, který proběhne v Písku. Hard Party Live, Lupeny už po 9. hodině, tak držte vlnu.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: No a v tento okamžik už míříme na silnice, od rána tu řešíme dálnici D3 a uzavřený exit na 79. kilometru, tak aktuálně, přátelé, už se tam hejbou věci a ten exit je uzavřený pro nájezd, ale výjezd dálnice je už otevřen, takže to je dobrá zpráva. A pak jsou problémy momentálně na dálnici D1, příjezd do Brna, kolona na necelých 30 minut. Jedete-li po Ústecké D8, tak kolona na Prahu už od sjezdu na Kralupy, tady to máme až 30 minut do Kbelské a problémy hlásí i dálnice D10, desítka na 33. kilometru, hlásí dvě osobní vozidla po nehodě na nájezdu na dálnici. Tak buďte opatrní, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: Venku si dnes budeme užívat slunce a letní teploty. Obloha je jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Systém nouzového volání e-call by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí. Jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 se jedná o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky, neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim ale operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit a to vede k tisícům planých výjezdů ročně. Soud v americkém státě Nové Mexiko nařídil internetové společnosti Meta Platforms zaplatit 567 milionů dolarů za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Dále firmě nařídil, aby změnila způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele ve státě. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá a dodala, že pracuje na identifikaci a odstranění závadného obsahu na svých platformách. A teď zpátky domů.
5: Východočeské památky mají za sebou úspěšný červenec. Začátek prázdnin hodnotí jako nadprůměrný. Největší zájem byl o zámky v Opočně a Náchodě. Opočno přivítalo téměř 12 000 návštěvníků a Náchod si meziročně polepšil dokonce o více než 2 000. Výrazný nárůst měl i zámek v Kostelci nad Orlicí.
3: Sport.
4: Český tenista Jiří Lehečka zatím působí na tisícovce v Montrealu suverénním dojmem. Ve svém druhém představení v Kanadě neztratil ani set. Ve třetím kole přehrál Belgičana Alexandra Blokse 6-3 a 6-4. Nikola Bartůňková prožila v Torontu proti světové desítce. Amandě Anisimovové ze Spojených států zápas jako na horské dráze. Nakonec ale padla 6-4, 0-6 a 4-6. Za námi jsou nejnovější zprávy a s vámi je stále Raní Kiss s Martinem Hovorkou.
6: Dobré ráno. Dáme si soutěž o stupenky na Maiden Radia Kiss do Písku a taky tu mám pro vás hudební battle. Tak počkejte a pojďme na to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Ladíte rádio Kiss a je ještě jedna věc, kterou jsme se tady bavili celých těch 14 dní, a to byly naše battly, naše souboje hitů. A ten čas jsem si stanovil na dnešní 9. hodinu, že to dáme na úplně finále celého týdne, že si opět zabojují proti sobě dvě písničky, jedna z 90. a druhá z milénia. Takže já vás poprosím, jako celých 14 dní jste si brali do ruky telefon s apkou Rádia Kiss a budete rozhodovat o tom, jestli si zahrajeme celou pecku z 90. nebo celou pecku z milénia. Teď vám naťuknu jenom ukázky a vy rozhodnete, která z těch dvou písniček je vašemu srdci při pátku bližší. Takže přátelé, za 90. teďka do boje vyráží Alice DJ. Slavný hit roku 1999. No a proti němu dáváme na misky vah Erika Price a jeho piano. Tak co je víc, Alice DJ nebo Erik Price? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, nahrajte vzkaz. Prvních pět vašich zpráv rozhodne o tom, jestli si pustíme celý Alice DJ nebo celýho Erika Price. Za malý moment.
1: Rádio Kiss.

0: Hladíte rádio Kiss, mám tady výsledek černý na bílým. Já bych dokonce řekl, že do tohoto battlu, do tohoto souboje hitů se zapojilo úplně nejvíc posluchačů, protože to jsou ne desítky, ne stovky, ale rovnou tisíce vašich zpráv, kdy se rozhoduje, jestli Alice DJ za devadesátky nebo Eric Pritz za milénium. Tak pojďme se na to podívat, prvních pět vašich zpráv rozhodne o tom, jestli devadesátka nebo milénium. Tak pojďme postupně.
1: Ahoj Martine, poprosím Alice DJ, díky moc, čau Vilda.
0: Takže devadesátky mají první čárku, co dál?
2: Ahoj, tak za B, Eric Pritz, děkuji.
3: Ahoj, tak piano chceme piano, díky.
0: Eric Pritz má teďka už dva hlasy, takže 2-1 vede Eric Pritz.
4: Dobré ráno, Marťas. Tak za mě určitě mileniovka, díky, čau.
0: Eric Pritz.
5: Jednoznačně piano, kurňa, to je parádička,
0: Daric, tak jo! Eric Pritz zvítězil nad Alice DJ 4-1 a poslední battle hitů, souboj hitů pro tento týden si stojí tak, že zvítězilo milénium nad devadesátkama. Aby taky ne, když dneska je pátek. A když my to dnešní večerní vysílání budeme hitům milénia věnovat, takže už se ladíme postupně na dnešní večer, kdy mezi 18. a 22. uslyšíte Best of Millennium na Kissu. Budu se moc těšit, že si večer uděláme mejdan při hitech, které vypadádák bodovali po roce 2000. Tak toto je vítěz Eric Pritz. Někdo psal, ať zahraju toho Prince, Erika Prince. Takže Eric Pritz a Piano.

Dobré dopoledne, ladám obzvlášť, mají dneska svátek, je 7. srpna a teď 5 minutek před 9:30 rychlá informace, dneska je Mezinárodní den piva. Ha! Takže se asi půjde dneska na zahrádku po práci, co na jedno, ať už si dáte s pěnou nebo s nějakou ošizenou pěnou, nebo klidně jenom jako nealko pivo, hlavně, že to bude to pivo, tak si nechte šmakovat. No a přátelé, pro vás ještě jedna soutěž, protože já vás musím nalákat do Písku. Zítra v Písku Maiden Rádia Kiss v letním kině, Hard Party s moderátory a DJ Rádia Kiss a já mám pro vás 2 vstupenky. A teď pozor, dám vám je ve chvíli, kdy uslyšíte výherní písničku. A ta se jmenuje... Kde jsi včera bol? Kde jsi včera bol? Tak až to uslyšíte, volejte 210 323 323.

0: Já se musím zeptat naší posluchačky, kde včera bola? Haló?
1: Haló, ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
1: Zdenka.
0: Zdenko, kde jsi včera bola?
1: Včera jsem bola na koupáku v Klatovech.
0: No vidíš, koupák Klatovy, a kde budeš zítra?
1: Zítra budu možná s kamarádkou Písku.
0: Jo!
2: Hard party, hard party. V letním kině Písek.
0: Je to
1: super,
0: tak, Zdeňko, zítra jedeš do Písku i s kámoškou, protože jsi jako
1: super
0: první vychytala v našem éteru výherní song, výherní písničku, a to bylo Kde jsi včera bol? Je to tak?
1: Ano, děkuju moc, já jsem ráda, děkuju.
0: Vemte si opalovací krém, protože bude sluníčko opět pálit, ne sice jako v těch předchozích dnech, ale horko bude, sluníčko bude svítit, takže opalováček a hlavně dobrou náladu a přejte do Písku, jo?
1: Určitě, děkuju moc.
0: Já tam slyším...
1: Pozdravím moji kamarádku Peťu, která si to zaslouží.
0: Zdeňka s Peťou přijedou, já tam slyším nějaké malé dítě, které podle mě má radost, že máma odjede na jeden večer, nebo ne, nebo se mýlím?
1: No to nebylo dítě, to byla kolegyně, ale mají všechny radost.
0: Tak holky, přijďte za námi, ještě jako kontrolní otázka. Můžu dát kontrolní otázku?

0: Můžu.
1: Ano.
0: Tak otázka zní, kde se koná ta party? Za A letní kino, za B plavecký bazén nebo za C kamenný most v Písku?
1: No letní kino, to je jasný.
0: Je to tak, je to letní kino, takže vstupenky jdou do správných rukou. Těšíme se a budeme se veselit společně s vámi, dámy. Jo?
1: Super, moc krát děkuju.
0: Tak jo, čau, čau. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Radio Kiss zítra v Písku. Už nás o toho Mejdanu dělí víceméně jenom hodiny. Hard Party Live, letní kino z Písek. A budeme se těšit na vás, celý tým DJů, moderátorů Radio Kiss. Bude to opět skvělej Mejdan. Tak přijďte za námi, protože vstupenky jsou stále k dispozici i na místě.
2: Hard Party, Hard Party. V letním kině Písek.

0: Radio Kiss, máme 9:45. Rád bych poděkoval za celých 14 dní, že jste se mnou stávali tady v ranním Kissu. Uslyšíme se dneska ještě jednou, a to po 18. hodině, kdy si dáme ty největší hity milénia po roce 2000. Takže v 6 hodin večer Best of Millennium na Kissu, budu se moc těšit. V každém případě Radio Kiss jede dál, protože už za malý moment nastupuje Michal Kavalčík i s dopoledním balíčkem, pak samozřejmě Radek, Magda a odpolední Jump. No a vy už užívejte hezkýho počasí, není ani vedro, ani zima, svítí krásně sluníčko, prostě takový svěží letní den. No a užijeme si ty klidné teploty, protože od neděle to bude opět stoupat a nějak jsem zaregistroval, že bychom se měli opět do týdne, do 7 dnů dočkat těch super tropů. Tak přátelé, pokud máme teďka teploty kolem nějakých 25, tak je to tak akorát. Hezký pátek, loučí se Martin Hovorka, ať žije víkend.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše dvě hlasovky. Pojďme na D1, je tam nehoda?
2: D1, směr Ostrava, výjezd z pumpy Vražné. Je tam zúžení a střetla se tam dodávka s kamionem. Je to průjezdné levým pruhem, ale začíná se to štosovat, tak dávejte pozor.
1: Štosy papíru tam jsou.
3: Louny, ulice Osvoboditelů, křižovatka Ubily, je tu dopravní nehoda, záchranná služba teď odjela, jsou tam hasiči, je tam policie, takže opatrně.
1: Přidám ještě D8, pokud z Prahy jedete na Německo státní hranice, 5. kilometr, poruchané vozidlo a je tam náklaďák odstaveném pruhu. Opatrně, za chviličku Captain Jack.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku si dnes budeme užívat slunce a letní teploty. Obloha je jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze dva. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení. Její šéf, kuchař, totiž hostům servíroval dezert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. A teď zpátky domů.
5: Současný tisk, bankovky nebo pohlednice. To všechno obsahuje časová schránka, která nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí v Praze. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu. Dodejme, že plastová bedna s předměty je uložená zhruba metr a půl pod zemí. Z Metropole Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejová Tip Sport Extraliga se sice rozjíždí až v polovině září, už teď ale startuje ostrá fáze přípravy, včetně přátelských zápasů. České Budějovice se hrály už druhý zápas. Zatímco ve středu zvítězili nad prvoligovým Táborem 4-0, ve čtvrtek proti dalšímu zástupci druhé nejvyšší soutěže neuspěli a s Jihlavou prohráli 2-3. Liberec si v regionálním derby poradil s Mladou Boleslaví poměrem 3-1. Za námi jsou zprávy a teď už je před námi do polední Kiss.
6: Nádherné páteční dopoledne, tak pojďme na to. Muzika připravená, Captain Jack a za mikrofonem Michal. Hezké dopoledne.
7: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
8: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack.

0: songy, nejlepší playlist a hlavně super ultra inteligentní hlášky moderátora. To na vysoké škole žádné jiné nenajdete. Ani na jiném rádiu. Já musím dneska začít touhle zprávičkou, která mi udělala velkou radost, protože všechno je možné, když se chce. Na radnici v západoněmeckém Mannheimu se možná uskuteční swingers party, setkání lidí nebo párů, kteří spolu sdílejí sexuální zážitky. Akci ohlásil městský radní, jemu 35 let, Julian Ferrat, který jako známý komunální politik a vyznavač naturismu už v minulosti vyvolal rozruch organizováním událostí se sexuálním kontextem. No tak vidíte, no, já vám přeju hezký pátek a já se stěhuju do západního Německa.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kicks.

0: kde seženeš nový triko a spoustu jiných věcí. No v balíčku Rádia Kiss přeci.
1: Samolepky, podpis karty, diplom, ale hlavně vůně do vašeho auta a k tomu přibalíme samozřejmě také tričko. Tak a já si teď musím vzpomenout, protože já jsem tady pro vás měl dnešní téma. Michale, jo, už to vím. Já jsem včera opět brouzdal sociálníma sítěma a pojďme zavzpomínat na nejhorší místa na první rande. Já si myslím, že máte kysáci ve své životní historii určitě zajímavé historky, kde vás muž nebo žena, nebo možná vy navzájem, jste se sešli na vaše první rande. A tak nějak to třeba bylo opravdu velmi kuriózní místečko, že si to pamatujete až do dneška. Máte nějaké takové první rande, první místo, kam byste už dneska teda, když jste starší, kam byste už příště fakt jako na první rande nešli? Máte něco takového? Existuje místo, na které teda nejste moc hrdí, že jste tam na první rande šli? Já jsem měl podle mě první rande ve vlaku. No a to není špatný, ne? První rande ve vlaku, no. A vím i odkud to bylo a kam to bylo, no. Zdravím Martinku. Tak prosím vás, první rande. Nejhorší místa na vaše první rande. Kde to bylo, s kým to bylo a trošku... Jo, pojďme si o tom popovídat. Tak pokud máte naší aplikaci Rádia Kiss, zdarma si ji můžete stáhnout, vytvoříte přezdívku, nějaké jméno a už k nám posíláte 30-vteřinové hlasovky, anebo SMSky, anebo obrázky. Tlačítko soutěž a do 11. hodiny máte čas, pak výherní hlasovka. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Páteční dopolední balíček na Kissu a dneska tady řešíme nejhorší místo na první rande. Měli jste v životě nějaké blbé, opravdu blbé místo na první rande? Venca.
1: No, moje první místo nebylo sice nejhorší, ale s mojí nynější přítelkyní, s kterou 18 let, tak jsme se poznali tak, že já čekal v restauraci u kozla a ona v restauraci u koně. Po asi 3/4 hodině jsem napsal, jako jestli přijde, a ona, že také čeká, až přijdu. No, tak jsme se vlastně dozvěděli, že sedíme každý v jiné hospodě, no, nakonec jsme se sešli tak nějak prostřed a už jsme spolu 18 let.
0: Úplně vidím ty hlasovky. Hele, Kožko, kde jsi? Já už tady čekám 2 hodiny. A odpověď, no já taky, krásný muži, kde pak jsi? Já už tady na tebe čekám 2 hodiny. Kačí.
2: Ahoj Majky, tak nejhorší rande. Tak to bylo, když mě klučina pozval na pouť, kde jsme šli na centrifugu. No a co čert nechtěl, chlapcovi se udělalo špatně. Mě to lehce lízlo boty. Vylezli jsme z centrifugy, tak nějak jsem to tam přežila, no a už jsme se neviděli. Ahoj.
0: No jo, kysáci, těším se na další hlasovky. Zkusme tam zachovat to první rande, jo? Protože první dojem, to je jenom jeden, jo? Měl nějaký váš kluk anebo holka super nápad a vzali vás na první rande někam, na co jste fakt velmi rychle chtěli zapomenout? Kiss. Radio Kiss.

0: Denzel, tak jsme to pěkně napumpovali a 6 minut po půl jedenácté, páteční téma dnešního balíčku, vaše asi nejhorší první rande. Prosím vás, nemyslím tím první rande, když vám bylo 16, 17, jo? Ono vždycky, když někoho nového poznáváme, tak tam vždycky je nějaké první rande, že jo? Někdo zažil 10krát první rande ve svém životě, někdo 20krát, někdo 300krát. Někdo jenom jednou a jsou spolu do dnešních dnů. Ano, i takové historky možná tady přistanou. Co ty, Martine?
1: Michaele, takhle, já jsem měl první rande s mojí manželkou, s kterou jsem už teďka 21 let. Tak jsem jí vzal do jednoho takového pěkného koktejl baru. Sedli jsme si, ty já byl hrdý, krásný místo, ty jo. A když jsme si dosedli, tak přibyla se Vírka a říká, jestli příště budete s klukama dělat bordy, jako jste tady dělali včera, tak na vás zavolám policajty. No tak samozřejmě, že jsem zalezl pod stůl a trapas. Čau, Martin.
0: A jako jsem tam nebyl, vůbec jsem tam nebyl. Martinek.
2: Nazdar, Michaele. No tak já, co si vzpomínám dobře na rande, tak to bylo na louce u potoka. Samozřejmě ráno jsem vypadal, jak kdybych měl neštovice.
0: První rande, napsal Marek, asi nejlepší bylo na disco. Jsem potkal holku a hned po diskošce jsme seděli venku na lavičce a já jí jenom povídám, neboj, nejsem takovej ten kluk, že bych tě tady hned jako pomiloval. A ona se jenom usmála a odpověděla, a kdo ti řekl, že by mi to vadilo? No šup, a od té doby jsme spolu. Honza.
3: Čau, Michaele. Moje první rande bylo s mojí manželkou takové, že mě pozvalo na chodské slavnosti, které se konají v srpnu. No, bohužel, jakož internet byl v plenkách a já musel do kaváren internetových, tak jsem to zjistil v září, takže z rande na chodské slavnosti nebylo nic, ale jsme spolu šťastní a máme krásný zdraví dvě děti.
0: Honzo, ale já bych možná ještě na ten e-mail odpověděl, víš, ahoj lásko, tak stále tady čekám a ty nikde. A ona by ti odepsala, kde? A ty, no, na těch chodských slavnostech, jsem tady na té zastávce, přijď.

0: ale ty byly v srpnu, no já vím, já tady čekám na tebe od srpna. Martinka.
1: Ahoj. Není to můj případ, ale je to story mojí ségry, kdy teda jsme jakoby pařili, popíjeli, no a kamarád se ji snažil jakoby strašně zbalit. No jenže ono mu to moc nevyšlo, no a druhý den přišel s lístkem, no tak jsme ho museli zaplatit. No šílený.
0: No, i to se stává, přátelé. Nejhorší první rande, dejte vědět, hlasovky Rádia Kiss, tlačítko soutěž.

0: první rande ve vašem životě. Hlavně to místečko, to určuje, podle toho se to celé řídí. Další hlasovky, a co vy, Vitka?
1: Nazdar, Michaele. No za mě jednoznačně ti můžu říct, že od začátku randění až po 21.6.2017 byly pro mě nejhorší místa i rande asi úplně všechny. A proto si je nepamatuju. A to je vlastně pro mě asi dobře. Ale od 21.6.2017 randím už skoro již 10 let. Ahojky, čauky.
0: No dobře, já jsem tady našel nějaké statistiky. Úplně nejhorší rande je prý u někoho doma. Druhé nejhorší rande je prý přeplněná posilovna anebo hlučný noční klub. To jsou tři místa na úplně nejhorší rande. Lubánek.
2: Ahoj kysáci, tady Luboš. Tak moje první rande bylo opravdu kuriózní, bylo to ve Škodě 120, kdy jsem si vzal slečnu do auta s tím, že ji svezu, a mezi Tišnovem a Železným byla taková polňačka, bylo nasněženo a tam jsme samozřejmě zapadli do bláta, takže jsme oba dva museli tlačit a bylo to strašně komický, když na prvním rande tlačíte auto v poli. Byla to Peťa, nazdar.
0: To je hezká historka. No, měli jsme mít krásnou jízdu a tlačili jsme. Filip, moje první rande bylo v cirkuse. Ojojoj. Řekl jsem si, že bude skvělé a že bude skvělý nápad být úplně u manéže. Jakmile přišel slon, moje zeď, už bývalá holka, byla nadšená. Moje teď, pardon, tam je chyba. Slon se předváděl a když na konci odcházel, manéž samozřejmě se u mě zastavil a počural mě a už nikdy víc do cirkusu. Hele, zase, kdo má to štěstí, že tě počurá slon, podle mě ti to přineslo štěstí. Lukáš.
3: No, ahoj, Michaele. Tak, moje první rande bylo na takovém místě, kde bych asi už nikdy nevlezl, protože máme rozum, protože jsme se chtěli schovat, ať nás nikdo nevidí, na tajňačku, to znáš, pubertáci. No, a bylo to v kanále, při svíčce. Dár.
0: V kanále. Je i spotkany. Marťa.
4: Ahoj, tak za mě to bude určitě nemocnice. Já jsem se kdysi vlastně se svým manželem setkala poprvé právě v nemocnici, protože jsem byla nemocná, měla jsem vysoké teploty dlouhodobě. No a nakonec jsme spolu zůstali. Budeme spolu 15 let příští rok, ale kdybych byla teď svobodná a měla řešit jakoby nový vztah, tak určitě bych ho nevzala na první rande do nemocnice, to opravdu ne.
0: Mirek má tenhle zážitek. Nejhorší moje první rande je to, když tě partnerka vytáhne na erotické masáže, kde nejprve ženy masírují muže a pak muži ženy. Tam se i partneři točí po 10 minutách. Kam tě pustí masírovaná osoba, tam tě pustí. No a partnerka se nechala pustit opravdu, až s chlapama si také užívala opravdu hodně. No, potomhle jsem jí poděkoval a už ji nikdy neviděl. Zážitek to ale jinak byl úžasný. Jean-Pierre.
5: Starec Michaele, bylo to druhý rande, volala mi, že si za ní nepřejdu na chatu, že rodiče odjeli, byla to chata na horách. Co si myslíš, zima, chumelenice, auto se musel nechat 3 kilometry pod chalupou, vydal jsem se pěšky, v ruce víno, spadl jsem, zlomil jsem si nohu a přijela pro mě horská služba. Takovýhle rande nikomu nepřeju, co ti budu povídat?
0: Ano, první rande a první dojem, no. Jako někdy ten osud je fakt zajímavý. Pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss a GPS-ku na skvělé první rande dneska asi vyhrává Jirka. To nechceš.
6: Čau, Míšo. Hele, moje úplně první rande, ale to člověk byl ještě děcko, tak bylo na smetišti, opravdu na smeťáku. Jsem tam sešel s jednou holkou. Nechápu, jako, proč. Ale našlo se tam takových věcí, že dostala i dárek. A jinak normálně, klasika, pak už když člověk byl dospělej, tak třeba u rybníka nebo v kině. Čau, Jirka.
0: Na smeťáku. No, by mě zajímalo, jak vám to pak dlouho vydrželo.
7: Michal Kavalčík na Kisu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava, doprava, kde pak to nejezdí? Jdu se podívat, zdali jste nám ještě teďka aktuálně 3 minuty před 11. poslali nějakou tu hlasovku. Vidím tady jednu mimořádku, ale to už je všechno vyřešeno a tam je to úplně v pohodě. Tak pojďme na D1. D1, 66. kilometr ve směru na Brno, tak tam je, tam jsou 3 ťukance, silnice 495 Ostrožná, Nová Ves, to je okres Uherské Hradiště, havárie 2 osobáků, pak v Liberci ulice Londýnská, délka kolony už 0,5 kilometru, je tam štěrk na vozovce a čeká se na úklid a D55, 25. kilometr z Napajedel na Hulín, poruchané vozidlo a odstavený osobák. Tlačítko doprava, Vapce Rádia Kiss. Za malý okamžik si dáme třeba Felixe a Kaskádu.

0: KIS počasí.
1: Venku si dnes budeme užívat slunce a letní teploty. Obloha je jasná až polojasná. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už teď přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si o ní ale požádat. Speciální vojenská operace, jak Rusové nazývají válku na Ukrajině, přinesla do Ruska nový fenomén. Staly se jim takzvané černé vdovy, zlatokopky, které se vdávají za čerstvě naverbované vojáky, aby po jejich smrti inkasovali odškodnění. Objevilo se podezření, že přitom spolupracují s armádními důstojníky, kteří za provizi pošlou jejich novomanžele do nebezpečných operací. A teď zpátky domů.
2: Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Dodejme, že za den technici stihnou očistit zhruba dva pilíře.
1: Sport. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Tak, Tereska ušla asi na golf a pojďme na další skvělou muziku. Ladíte KIS, páteční dopo KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Kaskáda. Tak co kysáci, jak se vám dneska spalo? Dobrý? Špatný? Kolik hodin jste naspali? No kolik? 10 minut po 11. Proč tahle ta otázka? 8 hodin spánku. Podle odborníků a nejnovější studie z Oxfordské univerzity to totiž není univerzální pravidlo, že 8 hodin spánku je to nejlepší. Někdo je po 6 hodinách úplně v pohodě, jiný potřebuje 9. Důležité je prý hlavně to, jak se ráno cítíte. Pokud jste bez energie a podráždění a fungujete jenom díky několika kávám denně, tělo vám pravděpodobně říká, že spíte málo. Naopak jedna špatná noc ještě žádná tragédie není. Odborníci tvrdí, že problém je až dlouhodobý nedostatek spánku, který může zvyšovat riziko nemocí i zhoršovat paměť. No co jsem teďka chtěl? Něco jsem teďka chtěl pustit. Co jsem to chtěl pustit? Jo, už vím. Culture Beat.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kiss. Pojďme na moudro dne. Dneska budu hodný, jo?
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: K něčemu se vám přiznám, když nemůžu v noci usnout, počítám idioty. I věděli jste, že je jich víc než ovcí?
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední.

Vlastně kysáci ani nevím, kde je teďka konec Puff Daddy, jestli stále ještě sedí, nebo jestli už opustili. Olejíčky v garáži a dole v podzemí prýmá ještě stále. Jestli pak víte, co je dneska za mezinárodní den? Pro jistotu jsme to dali i na náš Facebook. Dámy a pánové, dneska je mezinárodní den piva. Piva zlatého tekutého moku. V Česku se ročně vypije přibližně 1,3 až 1,4 miliardy litrů piva. To odpovídá zhruba 14 až 15 milionům hektolitrů domácí spotřeby. Na zdraví, jdeme na jedno.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Píšete tam na KISu, Instagramu a na Facebooku nádherné komentáře pod tou fotografií, že dneska Mezinárodní den piva, píva. Já jsem se ještě na tu statistiku z České republiky podíval, 1,4 miliardu litrů piva, roční spotřeba. To znamená přibližně 3,8 až 4 milionů litra piva denně. Asi 160 tisíc litrů za hodinu, kolem 2700 litrů za minutu a přibližně 45 litrů každou sekundu. Průměrná spotřeba v roce 2025 byla 121 litrů na jednoho obyvatele za rok, což je historicky nejnižší hodnota, ale Češi jsou stále světovou jedničkou ve spotřebě piva na hlavu. Ještě jedna zajímavost. Každou sekundu se v Česku vypije asi 90 velkých půl litrů piva. No, takže, než jsem vám tohle dořekl, zmizelo jich skoro 200. Hezký, ne? No, tak na zdraví!
1: KISS. Radio KISS.
2: Radio KISS.
1: Be happy.
3: Kankokto nihon e yo koso.

0: Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Kysáci, teďka jeden takový zajímavý příběh a vůbec nevím, co bych dělal, kdyby se to nám tady stalo v České republice. Představte si, že koupíte starý dům, začnete bourat zeď a najednou objevíte hotový poklad. Hotový poklad. Přesně tohle se stalo 50-letému Italovi na Sicílii. Ve zdi našel 135 milionů starých italských lir, což by dneska odpovídalo asi skoro 2 milionům korun. Bankovky byly schované v dózách od léků na pálení žáhy a byly v tak skvělém stavu, jako kdyby je někdo schoval včera. Jenomže radost netrvala dlouho, když si je šel vyměnit za eura, italská centrální banka mu oznámila, že smůla. Možnost směny skončila v roce 2011. Muž se ale nevzdává a chce se soudit s tím, že o penězích přece nemohl vědět dřív, než je našel. No, budeme to sledovat, no. 2 miliony, přijít o 2 miliony... To nechceš, no. Tak prosím vás, až budete doma vy, kysáci, rekonstruovat, nebourejte jenom příčky, možná máte ve zdi miliony, tak si to radši ověřte, jestli už jim nevypršela platnost, no. Akorát my tady máme, jo, taky české koruny jsme museli vyměnit, no. Museli. A vzpomínáte na tu modrou papírovou dvacku, jak tam byl Jan Žižka? Nejlepší 20 koruna na světě.

0: Nick Jay a Sharon West.
1: Za volantem po celé republice.
0: Pokud víte o nějakých velkých komplikacích, ano, blíží se nám tady velká páteční doprava, tak snad to bude na pohodě. Dejte nám vědět tlačítko doprava v apce KISu. D10 ze Turnova na Prahu, 53. kilometr, potkali se tam dva osobáky. D1, pokud z Brna na Prahu jedete 181. kilometr, očekávajte zdržení, jsou tam nějaké dva osobáky na krajnici, asi ťukance, a D1 194. kilometr z Prahy na Brno, velmi silný provoz a osobák se potkal s nákladňákem. Za chvilku GG.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss, počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes, s teplotami 26 až 30 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Cena nafty dál roste. Od minulé středy se zvýšila 86 haléřů na průměrných 44,66 haléřů za litr. Naopak Natural během týdne zlevnil o 15 haléřů. Prodává se v průměru za 42,20. Nafta je nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí zhruba druhým týdnem v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovovalo maximální ceny paliv. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří si oni sami požádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Z Francie teď zpátky domů.
5: Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se dál zhoršila. Minulý týden byla na 3. stupni z 5, tento už na 4. a není vhodná pro koupání. Je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním sinic. Výrazně znečištěná je přehrada na všech 3 sledovaných místech. Hoješín, Semtín a Ústupky. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání konferenční ligy Rigu doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. I tady je odveta na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Nádherný pátek, dneska super teploty, nebude to sauna, jenom 28, haleluja!
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Express.
1: Artemas, tak jsme se trošku tady zalíbali, kiss me, a v téhleté hodince do 13. se podíváme do písku, protože zítra úderem někde kolik 18 hodin tam startuje už warm-up, tak budeme na Hard Party live s Rádiem Kiss, opět moderátoři Rádia Kiss, já se tam moc těším. Ve středu s DJem Basslickrem jsme říkali, že si to prostě parádně užijeme, přijďte včas, všechno si řekneme, areál se otvírá už od 15. hodiny, my se vám tam budeme věnovat už od 17. Kdo se chce vyfotit s moderátory Rádia Kiss, tak si dá trošku na čas, no a pak to vypukne 6-hodinový speciál, tam je to vždycky super. A ty stánky, klobásky, palačinky, čokoládové fontány, sushi vám přivezeme, všecko bude, a hlavně to pivo. No, teď jsem vám chtěl ještě říct, že dánská vláda před pár dny oznámila kroky v boji proti podvádění s umělou inteligencí na školách. Dánští studenti ve věku 16 až 19 let budou muset kromě jiného zásadnější práce vytvářené doma obhajovat ústně i ve škole. Pravidla platí už pro aktuální školní rok. Ajajajajajajaj. Ty jsi to psal doma přes chat GPT? Ne, soudružko, učitelko, fakt ne. Tak pojď k tabuli a pěkně si to obhájíš. No jo, Maroon 5, This Love. A za chviličku letní 90 na Kissu. Hezké pravé poledne.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a musím říct, že nevím, jak to děláte, ale podruhé v tomto týdnu se k Michalovi dovolal Michal. Ahoj.
2: Nazdar, Michael, tady Michael.
1: Hele, krásné křestní jméno, viď?
2: Nádherný.
1: Ty brďo. Co jsi původně, jak ses měl jmenovat? Měl jsi být holka nebo kluk rovnou?
2: Hele, mapka mě vždycky říká, že se narodit jako baba, jo, takže já jsem Michalka.
1: Já jsem taky měl být Michaela, teda ne, takhle, já jsem měl být Richard jako Ríša, jo, jako Ríšo Miller, ale tatínkovi se potom nakonec z Michaely se udělal Michal, no. A jinak se jménem žádný problémy nikdy, že jo?
2: Ne.
1: No.
2: Teď ne.
1: A kam teďka pádíš? Jak máš
2: hele,
1: před sebou víkend?
2: Jezdím od firmy na firmu, ještě pár adres a už konečná a pak 14 dní dovolená.
1: Ne, a kam vyrážíš?
2: To ještě nevím.
1: Ty se máš.
2: Zatím prostě po mapě.
1: No a seš, jakoby jdeš do last minutu, nebo prostě zůstaneš doma, nebo někde vodička, nebo jezero?
2: A nějaká vodička bych to viděl.
1: Mm-hmm. Takže zůstaneš asi v České republice, jo?
2: Tak.
1: Já jsem tady, chlape, společně s tebou našel pecku z 99. Ring ding ding, nebo tak nějak se tomu říká. Tak ano, komu ji pošleme?
2: Hele, pošleme ji tobě do rádia, pro všechny kysáky, co poslouchají, k nám na firmu, na Smero, třeba tam bude někdo poslouchat a tak nějak pro všechny řidiče, hlavně kolama dolů, anténkou nahoru a opatrně je pátek.
1: OK, tak vyhulíme bedny, volume doprava a už to letí. Chlape, pěkný víkend, čau, ahoj.
2: Tobě taky, díky, ahoj.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: parku Exmoor začali turisty odměňovat za dobré skutky. Když přijedete hromadnou dopravou, uklidíte odpadky nebo pomůžete propagovat ochranu přírody, dostanete 20% slevu v návštěvnických centrech. Projekt běží do konce září a cílem je motivovat lidi, aby se k přírodě chovali ohleduplněji. No já si myslím, že tohle je tak jako první místo na světě, možná, kde se opravdu vyplatí sebrat po někom odpadky. No, místo pokladu totiž najdete slevu. 20%! To je docela dost. Lístek stojí opravdu hodně.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.
2: As we walk through the corridor of creation, we see lands divine.

0: Malá vzpomínka na Robina Hooda a Sherwood. No a my zítra v takovém jednom Sherwoodu také budeme.
1: Hard party, hard party v letním kině Písek.
0: Ano, to je zítra za nějakých 27 hodin se tam společně všichni můžeme vidět, protože Hard Party Live s moderátory Rádia Kiss opět startuje. Otevřeme

tak přijďte aspoň na tu 17. a věřím, že si to opět užijeme. A já jsem zjistil, že Patrik Peltán se vrací z Vietnamu, asi tam bude dokonce vařit vietnamskou polívku, možná ji bude rozdávat i zdarma, máte se na co těšit, ale 100% si tam dáme tuhle tu pecku. Yeah. A moderátoři Rádia Kiss. Opět tradičně 8.8. Kinopísek. Letní kinopísek.

DJ-ské sety. Pořádný zvuk, světla, efekty, výčepy, grill stánek a stánky s alko a nealko. Písek zítra.

0: Kiss si najde facebookovou událost Hard Party Live s moderátory Rádia Kiss, máte tam odkaz a za jednu osobu můžete ušetřit až 50 kaček. Tak zítra. Zítra letní kino Písek. Já se tak těším!
1: Hard Party! Hard Party! V letním kině Písek.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Dvě dopravy, děkujeme, že jste nahráli hlasovku, kde pak to nejezdí.
2: Zdravím, D1 směrem na Brno, 17. kilometr. Na prostředním pruhu je rozsypaný všude sklo, nejspíš zrcadlo, dávejte si bacha.
1: Děkujeme.
3: Ahoj, chci nahlásit dopravní nehodu ve Stříbře, směrem ven z města je srazen motorkář, doprava je řízena kyvadlově, počítejte se zdržením, hezký víkend přeju, ahoj.
1: D3, 116. kilometr z Mezna na Kaplice před sjezdem na Ševětím. Pozor, je tam nějaký předmět. Na vozovce je tabulka bílá s červenými pruhy. D35 z Mohelnice na Lipník nad Bečvou, 281. kilometr, odstavená dodávka a zdržení tak na 10 minut. Z muziky Fun Factory, jak kdyby vy jste chtěli pomoct dopravě, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. Pokud ještě nemáte, můžete si ji zdarma stáhnout.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň je ale téměř 2/3 snášejí velmi dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci má na pracovišti každý 8. Čech. Převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% lidí se základním vzděláním nebo výučním listem. Ruskem otřásá v poslední době problém v podobě sňatkových podvodů. Některé ženy využívají nástup rekrutů na frontu rusko-ukrajinské války a po jejich smrti jako novomanželky využívají finanční kompenzaci ve svůj prospěch. Tím od peněz odříznou vojákovou rodinu, ačkoliv v mnohých případech ke sňatku došlo pouhých pár dní před odchodem muže na frontu. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Na začátku příštího týdne, v úterý 11. srpna, by měla skončit výluka tramvajového provozu v centru metropole. Kvůli rekonstrukci tratě nejezdí totiž tramvaje v úseku mezi Lazarskou přes Národní třídu, Národní divadlo až po újezd. Dopravní podnik tu vyměňoval koleje, obnovil podloží tratě a celou ji zmodernizoval.
3: Sport.
4: Mistrovským oslavám už odzvonilo, takže se bude hrát hokej. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin. Končí ale zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
6: Dále posloucháte Radio Kiss, vaším společníkem až do 14. hodiny ještě Michal Kavalčík a teď už Fun Factory.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Gratulujeme, někdo ještě v práci až do večera. Odpolední jump 14 až 18, Magda s Radkem. Já jsem tady našel takovou zajímavou věc. Představte si, že máte tak dlouhé jméno, že vám kvůli němu nechce zaplatit zdravotní pojišťovna. Přesně to se stalo jedné ženě z amerického Koloráda. Po změně pojišťovny systém její dlouhé jméno pokaždé zkrátil jinak. A úředníci si mysleli, že jde o několik různých lidí. Přitom měla stejné datum narození, adresu i číslo pojištěnce. Až po medializaci případu pojišťovna slíbila, že problém vyřeší a peníze zašle. No, já jdu zjistit, jak se paní jmenovala, jo? A možná bychom mohli jednou zjistit, jaké třeba nejdelší jméno a příjmení existuje v České republice. Znáte někoho takového? Pošlete mi na něho kontakt, děkuji.
1: Michal Kahalčík na Kisu.

Když jsme tady teďka měli toho Bocelliho, tak nikdy nezapomenu, jak Radek Hrdina se Soňou Ede, mám pocit, to bylo. Tady zpívali tu árii Andrea Bocelli a už ani nevím, kdo byla Soňa Ede. No, tak to mě vždycky rozplakalo smíchem. Prosím vás, našel jsem jednoho pána, Lawrence Watkin, kterému je nyní 60 let a je původem z Nového Zélandu a drží světový rekord za nejdelší křestní jméno. Tento titul nedávno uznala i Guinnessova kniha rekordů po překlasifikování jeho původního rekordu za nejdelší jméno svatého, schváleného v roce 1992. Přečtení jeho křestního jména, nejdelšího jména na světě, by nám tady trvalo na kysu 20 minut. No jo, mám pocit, že jsme tady někde to už jednou četli. Jeho celé jméno má 2253 slov. Tak to radši asi číst nebudem, jo? Max, get away.

0: Poslal mi kysáci hlasovku Honza z Jesenice. A my jsme tady hovořili o tom, teda já jsem vzpomínal na tu starou, krásnou, modrou, papírovou 20 korunu 70. 80. léta. A on tvrdí, že to Jan Žižka na té modré, staré, papírové 20 nebyl. Tak to se musíme na to podívat.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: S vámi je Radio Kiss, 13 hodin a 30 minut, dneska maximálně 28, příjemná to teplota. Kde jsou ty čtyřicítky? Já to radši ani nebudu vzpomínat, protože jsem zase teďka něco četl, že snad příští týden opět šílená vedra 39. Já teďka na jednu hlasovku od Honzy, my jsme tady mluvili o krásné té staré 20 papírové 20 koruně, mám pocit, že tam byl Jan Žižka.
1: Michale, svatý Václav to byl, ne Jan Žižka na té 20 koruně. Měj se, Honzo, zdravím, čau.
0: Honzo, musím ti říct, že asi na 4 vteřiny jsem se teda zasekal a říkal jsem si, no tak ne, počkej. Ne, já se obávám, že ty asi myslíš úplně jinou 20 korunu. Tahle ta legendární modrá papírová 20 koruna s Janem Žižkou, ta se dostala do oběhu 1. dubna 71 a vydržela do 30. června 1991. No tak já myslím, že... Dneska máme na 20 koruně na kovové Přemysla Otakara prvního, no a Žižka už se nám v peněžence teďka nemačká, no. Hele, najdi si, jo, Jan Žižka, papírová 20 koruna, podle mě ti to vyleze a hned budeš vědět. Jsem se normálně lekl, že jsem se přehmát.
2: Kiss, Radio Kiss.

Ano, velmi vtipná situace. Já děkuji za upozornění, Kysáci. Takhle to dopadá, když moderátor Rádia Kiss si nechce tu informaci nějak ověřit, nenechá si zobrazit tu kovovou 20kačku a dá to jenom do Google. Ano, samozřejmě na současné kovové 20kačce je pan svatý Václav. Nedej zahynout nám i budoucím, tam ten Otakar opravdu není, no. Tak příště, Michale, prosím tě, raději obrázek než Google, protože znáte to, i strýček Google se může seknout. A nebo příště už o penězích vůbec nic nemluv. Sunblock Robin Beck.

vždycky to budu mít spojený s tím, že Magdička na ně trsala tam v tom svéru v Las Vegas. No, teďka sedí naproti mě, už tady připravuje pro vás dopravu na 14. hodinu a za chviličku také Radek Hrdina. Já vám chci poděkovat za tenhle ten týden a za to teplo, které jsme tady společně přečkali v těch kancelářích, kdy jste museli makat v práci. Budu se těšit na některé z vás zítra v Písku. Připomínám, dejte si na čas, s parkováním před letním kinem je opravdu problém. Je tam jenom pár vyhrazených míst, tak dejte si na čas. Ať se tam všichni spolu krásně vidíme. Dáme selfiečka, dáme party, dáme Kiss Party Live. Zítra v Písku. Ahoj! Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme rovnou na dopravu.
2: Bouralo se bohužel na dálnici D11, je to v exit 8, tam si dávejte určitě pozor. Bouralo se i na D5 ve směru na Prahu, tam je to na 4. kilometru. Jedna dopravní nehoda je bohužel v Třebíči, je to v ulici Hrotovická a bouralo se taky v Chomutově v ulici Edisonova.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a startuje páteční, ano, krásně to zní, co? Odpolední jam na rádiu Kiss, jdeme na to!

0: Kiss počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ženy mají někdy skvělý nápady, někdy ale ne. Například jedna boskovická žena, která se opalovala nahá v centru města, způsobila pohoršení. Zatímco na koupališti je opalování nahoře bezběžně tolerované, na Rušném náměstí může vést až k přestupkovému řízení, ve výjimečných případech dokonce i k trestnímu stíhání. Shodují se na tom sexuologové i advokáti. Microsoft vyzývá k opatrnosti, varuje před útoky skupiny, která zneužívá nejen hotelové sítě. Útočníci se tak snaží dostat k přihlašovacím a dalším citlivým údajům, případně zavirovat zařízení, které je ke kompromitované Wi-Fi síti připojené. A ještě dodám, že to platí všude ve světě. Vrátíme se zpátky domů.
2: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků napříč Českem. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. Ve Vodňanech se snaží problému předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě. Z jihu Čech Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Dneska do Brna, na fotbal, protože se tam hraje od 19 hodin zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Ještě dodám, že nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Je tady pát!
4: Jinak je v pořádku, na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 14 hodin, 6 minut, je pátek 7. srpna, Lada je v kalendáři, všechno je nejlepší, Ladám samozřejmě, všem žigulikům prostě, no.
1: Já mám jednu Ladu v divadle pod Palomovkou, která s náma hraje v představení Žítkovské bohyně. Naprosto fantastická herečka, takže Lado, tobě taky všecko nejvíc. Ne, už se těším, až se potkáme v divadle zase.
0: Vždyť, co jsou všechny Láďové na Moravě, že?
1: Jo.
0: Že oni říkají krátce, oni říkají Láďa, ale Lada.
1: Lada.
0: No, to by tam muselo být samozřejmě, no, ale mohla by to být nějaká polská verze třeba. Lady.
1: Proč zrovna polská?
0: No co, jako, no, ježišmarja, tak viděla jsi někdy Maďara říkat Láďou?
1: Neviděla,
0: no, tak
1: ale chtěla bych to vidět.
0: Ne, vůbec, když jsme teda u toho, narazili jsme na to úplně čirou náhodou. Já jsem se jeden čas, a pozor, let's kdy to ještě dneska udělám, když se zapomenu ve vaně a mají si třeba hlavu,
1: no,
0: tak se nechávám nějakou chvíli prostě šampon na hlavě. Mm-hmm. Jo, aby tam jako to. Mm-hmm. A čtu si vzadu to, co tam píšou. A tam máš samozřejmě těch x jazyků, včetně maďarštiny. A teď si koukám na maďarštinu a čtu si češtinu a říkám, já tohle bych v životě nerozklíčoval prostě. Já třeba složení a tam, jo, takhle, takhle. No a já to nemám s tím vůbec nic společného. Zkuste to někdy, má to docela v žundách.
1: Ok, já to zkusím zítra ve vaně.
0: Jinak vám přejeme moc hezké odpoledne při pátečním, takhle zase opět slunečním dnu, nebo aspoň teda tady u nás, to takhle je. No a víkend nemá být jiný.
1: Prý. Tak si ho pořádně užijem. I dnešek.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: V jedné vteřině.
1: No tak vzhledem k tomu, že Magda, která teď bude hádat v této soutěži, tak nebo bude rozklíčovávat to, co jsem tam tak nějak jako zašumloval, no, do 1,7 vteřiny.
2: Dobře.
1: Tak ty jdeš dneska na Marka Ztraceného.
2: Takže to nebude Marek.
1: Nebude to Marek určitě, to už jsme i měli. Ale vzhledem k tomu, že jdeš na Marka Ztraceného, vybral jsem teda píseň, která s Markem Ztraceným, pozor, nemá vůbec nic společného.
2: Naprosto fantastický. Bezva.
1: Frontmanka této kapely je lesbička, je už ženatá vdaná, nevím, z kterého úhlu to tam mají.
2: Aha.
1: Jo, haha, nevím, ale vzala si herečku, a to ze seriálu Teorie velkého třesku.
2: Tak teď jsem úplně mimo teda.
1: Úplně mimo, jo.
2: Vůbec
1: v tom případě dáme si hudební ukázku a ta je takováhle.
2: Ježíš, jak ona se jmenuje.
1: Jde mi o název kapely, jo.
2: Jo, aha.
1: Protože ona je samozřejmě frontmankou, jasně.
2: Jasně.
1: Jinak je to Linda Perry.
2: Linda Perry, ježíšmarjá.
1: A... no tak.
2: Kdybys to spěl ty, tak to nepoznám.
1: Ale to se ty
2: já si na název té kapely nespomenu, ne fakt.
1: Byly to vlastně čtyři neblondýnky.
2: Blondes? Blondies? Blondes?
1: Čtyři neblondýnky.
2: No.
1: Vzpomeň si, čtyři neblondýnky.
2: No, no blondes? Ne.
1: No a to čtyři.
2: Four no blondes.
1: No hurá, ježišmarja.
2: Ty bláho.
1: To tak, Four No Blondes samozřejmě, který taky zahlásil nějaký comeback nebo něco podobného, nevím přesně, už jsme aj o tom i mluvili u nás na Kissu, zatím se ale nic neděje, takže uvidíme.
2: Já vím ale o téhletý frontmance, že ona je skvělou hudební producentkou, ano. A taky velkou hitmakerkou, takže spoustu vlastně věcí, které už si někdy uslyšíte od světových hvězd, tak právě má na svědomí ona. Vidíš, já to třeba vím.
1: Už jenom název a bylo to v kompletu, viď? Takže máš půl bodu.
2: Dobře.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Ladíte a posloucháte Odplní čam na rádiu, kde jsme vám přejeme moc hezké odpoledne a pojďme se kouknout na vlastně oficiální portál Policie České republiky. Mm-hmm. A musím říct, že tohleto je hodně vtipný a já mám rád, když prostě i takovýhle složky si umějí udělat srandu, mm-hmm, a nemusí jako úplně všechno brát vážně. Je mi jasný, že když půjde o nějaký závažný trestný čin, vražda nebo něco podobného, nechutného, no tak samozřejmě z toho srandu dělat nebudou. Ale když něco jednoduššího, lehčího, proč ne?
1: Ale vlastně tady oni chtějí spáchat teďka i dobrý skutek.
0: Ano, velmi dobrý skutek.
1: Velmi dobrý skutek, tak si to poslechněte.
0: Na tom portálu totiž píšou, přátelé. Budu citovat. Prosíme o sdílení. Pražská policie hledá tohoto nešťastníka, tam je fotografie, ano, z nějaké průmyslové kamery, ale velmi dobře vidět, ano, na muže, který stojí prostě na veřejných toaletách na OC Smíchov. Kvůli tomu ho hledají, že na toaletách v OC Smíchov došlo mýdlo, rozbil zrcadlo a teď hrozí, že bude mít 7 let neštěstí. Že se mu teď smůla bude lepit na paty, zjistil během pár vteřin počinu, když zjistil, že ho přitom natáčí bezpečnostní kamera. Nepoznáváte ho, prosím, pojďme ho pomoci najít, než ho potká další neštěstí.
1: Ježišmarja, kluk jeden ušatej.
0: A tak dále, samozřejmě, no, jako volejte 158 a tady.
1: Jasně.
0: Ježišmarja, tohle to je přesně, no, ono.
1: Přesně, pojďme Ježišmarja spojit síly, chudák, ať se netrápí,
0: a
1: jo.
0: A co je trápí?
1: No.
0: Věříš na to? Ještě teda, mimo
1: je? Já jsem strašně pověrčivý člověk, jako no, samozřejmě, jestli to funguje nebo nefunguje, to je otázka, spíš asi ne, ale tím, že je člověk pověrčivý hodně, mm-hmm, tak si to pak přivodí sám. Ty prostě...
0: Ano,
1: to
0: je to tak.
1: Smůl,
0: přátelé, jako... takže kdyby náhodou, no, jste někoho takového v okolí třeba zaznamenali, že má hodně velký neštěstí, zeptejte se ho, jestli ten dotyčný právě není on,
1: ano,
0: aby náhodou třeba smůla nepokračovala.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Víkend se blíží, protože někdo už třeba má po práci, jede někam, mízí někam, prostě nějakým způsobem už se přibližuje tomu vysněnému volnému času. Aha. S rodinou, bez rodiny. Každý to máme tak, jak máme.
1: Nebo třeba ještě někdo mízí třeba i na dovolenou, přece jenom je půlka prázdnin teprve, že jo?
0: Já to beru tak, že neříkám, že každý hraň Bůh, ale drtivá většina asi možná od soboty do soboty.
1: Jo.
0: I když na druhou stranu třeba dneska ex-manželka vyráží s klukama bývalou tchýní někam na Jizerky, takže jedou ode dneška. Takže jako třeba i takovýhle jako víkend jako můžou jet, no, frčet.
1: Krásně
0: no.
1: Takhle spojený.
0: Co ty a víkend?
1: Já mám víkend v podstatě volno, ale budu se samozřejmě věnovat i práci, protože zítra je Hard Party Live v Písku, kde budou naši moderátoři, no a já vlastně skrz sociální sítě budu i nějakým způsobem vám to třeba zprostředkovávat.
0: Takže tam budeš, jo?

0: Ne, jakoby na dálku.
1: Jakoby na dálku, takže zítra písek, no a kdyby náhodou logisticky a to třeba bylo pro vás jako z ruky, tak já vás pozvu tam, kde budu já, a to je Krpáčova Vrutice, tam je summer party, ještě DJ Choze, loni už jsme tam dělali retro party, dneska summer party, nebo dneska letos, takže Krpáčova Vrutice na Mělnicku, kdyby náhodou. Takže budeme se těšit od 19 hodin, no, ale jinak taky Kiss Active Weekend, nezapomeňte, že si můžete i vy tak nějak zpropagovat třeba nějakou tu vaši akci.
0: Nezapomeňte, ano, zítra od 7, když tak pokud budete chtít posílat pozvánku do hlasovky, tak do 30 vteřin, ať to má šmrnc.
1: Ale hlavně nezapomeňte na tu základní kde, kdy, jak a proč.
0: Absolutně.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jestli se motáte teď v tuhle chvíli kolem Hodonína, dávejte dobrý pozor.
2: Zdar tady Lukáš. Ale kdo můžete, vyhněte se Petrovu, frezuji tam za provozu komunikaci a jsou tam šílené kolony. Nejlepší obětovat se přes Bzenec a tak, když ty chcete jet do Hodonína nebo tak někam.
3: Děkujeme moc krát. Bouralo se bohužel taky na dálnici D8. Je to ve směru na Ústí nad Labem na 6. kilometru. D8 ještě jednou, tentokrát ve směru na Prahu, bouralo se na kilometru 9. No a jedna dopravní nehoda je bohužel v Liberci, je to v ulici Metelkova.
1: Tunel Mrázovka, počítejte se zdržením a možná regulací dopravy, protože tady je dopravní nehoda. Dále se stala v Praze v ulici, konkrétně to Dean Z. Hofoverovi sady. I tady se bouralo.
3: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Cena nafty dál roste. Od minulé středy se zvýšila 86 haléřů na průměrných 44 koruna 66 haléřů za litr. Naopak Natural během týdne zlevnil o 15 haléřů. Prodává se v průměru za 42,20. Nafta je nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí zhruba druhým týdnem v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovovalo maximální ceny paliv. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří si oni sami požádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Z Francie teď zpátky domů.
5: Doplňková služba městské hromadné dopravy, takzvaný Krumbusík v Českém Krumlově od září minulého roku připravil přes 8 tisíc lidí. Oblíbili si ho hlavně seniori, ale využití má třeba i při přepravě malých školáků. Město se proto rozhodlo, že prodlouží provoz služby i do dalších let. Z Českého Krumlova Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání konferenční ligy Rigu doma 2-0 a výrazně se tak přiblížili k postupu. I tady je odveta na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: No a Tomáš, my moc děkujeme za zprávy, my pokračujeme v odpoledním jumpu.
7: No z muziky třeba Paul Keane společně s Aquagen a Nici teď na Kissu.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy. Yeah.

0: Přátelé, takový první rande samozřejmě, no, tak to má svoje úskalí a hned jedním z takových těch větších úskalí je vybrat místo, kam vezmete jí nebo jeho na to první rande, protože to může být nějakým způsobem samozřejmě i zásadní.
1: Může být, no. My si za malou chvíli řekneme podle žen ta nejhorší místa na první rande, ale co si myslíš, že nejhorší místo na první rande?
0: No, nevím za sebe, ale každopádně vím za jednu tehdejší přítelkyni. Šli jsme do pizzerie a tam nešlo ani o to místo bylo dobrý,
1: ano.
0: Ale ona si dala špagety.
1: A celá se po to.
0: A byla jak prase. Takže přátelé, špagety rozhodně si nikdy nedávajte na prvním radne. Ale zase na druhou stranu, do dneška na to jako rádi zapomínáme.
1: Já si myslím, že nejhorší první rande je fakt, když vezmeš prostě frajerku do kina, že si tam nepokecáte.
0: No, ale hromada jiných věcí se tam dá dělat, že?
1: Jo, takhle, s takovou záminkou. Ale tak to musíš někam na rohu, nahoru do rohu zase, jo?
0: Ano, do té promítnací místnosti, úplně nejlépe. Jump, jump, odpolední jump, kiss, kiss.

0: každý někdy měl první rande. Vždycky na začátku nějakého vztahu je první rande. Prostě nemůžete to přeskočit na druhý. Prostě první bude vždycky. A teď záleží samozřejmě kde. Jestli opravdu nad tím mávnete rukou, jedna i druhá strana, řekne, hele, jako nebudeme tak prožívat. Nebo naopak, že si na tom dáte opravdu záležet.
1: No, my tady máme teďka souhrn podle dotazovaných žen, která jsou...
0: Ženy pojedeme teda, jo?
1: No, jako
0: já to zkusím rozporovat, pokud...
1: Dobře.
0: Jo, schválně.
1: Který jako by vlastně řekli, kde jsou nejhorší místa na první rande. Takže za prvé by to mohla být taky přeplněná posilovna.
0: Posilovně, to je blbý.
1: Jako jít na rande do posilky, na první rande?
0: Ufoněný, upocený, ty jo, koukáš na ty zadky jiný. Ne, to je blbý. Ne.
1: Dobře. Máme tady hlučný noční klub. Tam bych zavítala třeba po nějaký dobrý večeři, když už by to jako chtělo nějaké zatrsat. Ale
0: ne, to si
1: ne.
0: Nepovídáš. To je blbý pro mě.
1: To je stejný jako s tím kinem, tam si taky nepokecáš. Svatební hostina.
0: To si myslím, že tady se můžou volnit ledy, ale pozor, ne na první rande.
1: No.
0: Ale spíš, že se tam jako potkají.
1: A spíš
0: já jsem sám, já jsem jo. Sama a tram tarará, pod zem, hele, dětský hrad je volnej. Takže...
1: Dobrá.
0: No.
1: No a pak tady máme ještě jedno místo a to je být doma. Nebo jako přijď ke mně domů na první rande.
0: Tak jako vidíš, jak je čistotná, viď?
1: Co můžeme kamufláž.
0: Uklizeno, víš?
1: No, já si spíš myslím, že je to taková ta záminka, prostě, že
0: když
1: aby tam ten dotyčný
0: zůstal. Když se ti udělá celá šoufl, tak tě uloží do postele, viď?
1: Teď si ale představ, že jdeš na to první rande a teďka jdeš třeba ty k ní, jo, a vy chlapi to tak, podle mě máte častěji než my ženy.
0: Ano.
1: A potřebuješ jít na záchod.
0: Ano.
1: Na tam tu druhou věc.
0: Na tu větší, myslíš.
1: Na tu větší věc.
0: Rozumím.
1: A jakože jí to tam hned zaneřádit, takhle na poprvé.
0: To nevím, jestli zaneřádit, ale každopádně musíš jí dát na chodbu, no. Pokud nemáš s sebou sluchátka, musíš jí dát na chodbu. Přátelé, každopádně plánujte, protože sice nad tím mávnete rukou, ale ono to první rande může být zásadní.
1: I randění je fajn. I mezi párama. Jděte na rande.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Rádiu Kiss.

0: Pranky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Koukneme, protože při pátku se bude nějaký fotbal přece jenom hrát, takže kdo se představí na trávě?
2: Pokud budete mít dneska večer čas, tak od 7 hodin nebo li chcete od 19.00 se můžete těšit na Zbrojovka versus Liberec a je to šance liga.
1: Zbrojovka jinak vstoupila velmi dobře do vlastně ročníku, kdy postoupila a po skalpu Sparty a myslím, že remízy mají 4 body a daří se jim zatím velmi dobře, ale to je start, ježišmarja, ale i ten je samozřejmě moc pěkný pro Zbrojovku, takže
2: každopádně dneska večer můžete klidně zase fandit Zbrojovce nebo Liberci od 7 hodin.

0: song.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
0: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je vše dnes, to bylo s Martinem Hovorkou, ale od pondělka samozřejmě kompletní a ranní trojka na svých značkách. Mm-hmm. Ale jak to teda dopadlo u Martina Hovorky a hlavně, jak se tahle soutěž hraje?
2: Vy si v 7 hodin ráno prostě přivstanete, vytočíte telefonní číslo 210-323-323. Pokud máte to štěstí, dovoláte se do studia jako třetí, tak pak už stačí jenom v klídečku poslouchat, sedět, ležet nebo utopit třeba kafe a čekat, jakýže to číslo padne na hrací kostce, kterou bude házet právě někdo už z ranní trojky příští pondělí.
1: Dneska Tomáš, takhle při pátku si...

0: Vyhrál.
1: Tak Tomáši, jsem ready, ty taky. Tomáši, je tam dvojčička pro pátek, takže 2000 korun.
2: Super.
0: 2000 korun, takhle při pátku, kde to najdeš. No a v pondělí to může být ještě lepší. Takže Roman, Míša, Patrik na svých židlích zase už od pondělka a vy budete hrát tuhle soutěž v 7 ráno s nima.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
3: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady pro vás dopravní informace, jdeme na to mrknout společně. Jedna nehoda na dálnici D0 ve směru na Ruzyni, je to na 16. kilometru. Bouralo se i na D1, tentokrát ve směru na Ostravu, je to nájezd exit 196. No a bouračka taky v Českých Budějovicích v ulici České Vrbné.
2: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna je v Brně, je to Pražská ulice, a přímo v Hradci Králové je to Milady Horákové.
1: Šťastnou cestu.

0: KISS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů si na vlny veder stěžuje. Zároveň je ale téměř 2/3 snášejí velmi dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, leží okolo 35 stupňů Celsia. Klimatizaci má na pracovišti každý osmý Čech. Převažují mezi nimi vysokoškoláci, těch je 28%, oproti 8% lidí se základním vzděláním nebo výučním listem. Ruskem otřásá v poslední době problém v podobě sňatkových podvodů. Některé ženy využívají nástup rekrutů na frontu rusko-ukrajinské války a po jejich smrti jako novomanželky využívají finanční kompenzaci ve svůj prospěch. Tím od peněz odříznou vojákovu rodinu, ačkoliv v mnohých případech ke sňatku došlo pouhých pár dní před odchodem muže na frontu. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Klášterci nad Ohří zve radnice na novinku, která může ve vedrech být víc než příjemným osvěžením. Brány lidem otevřel totiž zimní stadion. Ti, kteří chtějí uniknout před tropickými teplotami, mají šanci se tu schovat před rozpálenými ulicemi a díky tréninkům krasobruslení nebo ledního hokeje je i na co koukat. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Mistrovským oslavám už odzvonilo, takže se bude hrát hokej. Pardubice za sebou mají letní drill a formu si dnes poprvé otestují na ledě v přípravném zápase. Dynamo si pozvalo slovenskou Žilinu. Utkání hrané v České Třebové začne v 17 hodin. Končí ale zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
3: A tady je Radek a Magda, my pokračujeme, protože ještě polovina odpoledního jumpu je před námi.
4: Tak buďte s námi, je tam Kygo, anebo taky Marky Mark.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: 16. hodina, 7. minuta, my vám přejeme moc hezké páteční odpoledne. Lada je v kalendáři, všechno nejvíc nejlepší, jenom připomínáme. No a za chviličku se koukneme na jednoho pašeráčka.
1: Pokud třeba někam letíte, tak asi úplně nechcete tohle to třeba zažít, jo? Představte si, že nastupujete do letadla, ty tam naběhnu prostě to komando a vy kvůli tomu neodletíte, ale koho, že to vlastně jako zatkne a za co?
0: Pašovala si někdy něco, nebo takhle převážela si třeba, nevím, že se nepřiznáš, já vím, že to jako děláš
1: vlastně
0: normálně.
1: 30 kilo běžně, hele.
0: Ale že třeba ti dal někdo nějaký balíček a ty jsi ho převezla, aniž by se věděla, co to je?
1: Ne, v životě.
0: Tak já bohužel ne. Jo.
1: A fakt?
0: Bohužel jo. A musím říct, že vlastně jsem si to uvědomil opravdu, jako za prvý jsem byl mladý. A za druhý mi to seplo až opravdu jako pozdějš, co všechno mohlo být. Neštěstí se nic stalo. A bylo to z Prahy do Egypta. Já vůbec nevím, co to v balíčku bylo. A vůbec netuším, kdo byl ten člověk, který mi ho dal, protože se vlastně prokázal, že je to cestovní kancelář jedna.
1: Aha.
0: A že tam chce jenom kolegovi něco poslat.
1: Wow.
0: A na nic se nepřišlo, jo. Ale vůbec mi to tenkrát neseplo, to hromada let.
1: Tátohle bacha, tohle je nebezpečný. Já jsem jednou sama jako nevědomky málem propašovala, ne propašovala, ale donesla jsem si na letiště kudlu, že jo. Jakoby švýcarský.
0: Jasně, mašeta, to je nejlepší.
1: Ne, no a švýcarský prostě nůž, že? Co se mnou, jsem se nosila v kabelce, najednou jdu tý kontrole, říkám, ježišmarja, tam mám švýcarák a teď nemyslím se, říkám, daj to pryč, vyhoď to někam do koše, nebo
0: ty bláho, co já budu dělat teďko, jak odvedu pozornost, tak Magda začala řvát na celý letiště, bam, bam!

0: Přátelé, vydáme se teďka do Malajzie. Jestli čekáte nějakou exotiku, že se budeme vyprávět o nějakých hezkých místech, kam do Malajzie, tak je to úplně ne. Podíváme se na jednoho zlobivého pilota. Ten byl totiž zatčen po tom, co u něj našli v kufru přes 70 tisíc pilulek extáze. No a testy potom...
1: Tak se lítal bez přestávky hodně.
0: No a pozor, ony testy prokázaly, že on měl tu extázi i v sobě.
1: No říkám jo. Právě, že to bylo třeba pro osobní účely, víš?
0: Jo. Člověče, to musel být hodně zajímavý let.
1: Jak dlouho lítáte bez přestávky? Už třetí život.
0: No, on byl samozřejmě placený za tu přepravu, o čem jsme se tady bavili před chviličkou, jestli abyste se nedostali třeba do křížku s něčím, když vám něco dává někdo na převoz, tak bacha, bacha, bacha. On o tom tady samozřejmě asi věděl, jelikož to tady sám užíval. Ale no, pilota na Ečku, to, jako nevím, jestli chceš, aby tě vezl.
1: No ne, no tak jako to mi je úplně jasný, že prostě najednou můžeš být úplně v jiný destinace, že?
0: Já myslím, že je možná v jiném vesmíru.
1: Ne, tak jako o tom krásně pojednává, že jo, film Barry Seal, Nebeský gauner, hraje tam Tom Cruise.
0: Ano.
1: Je to vlastně podle pravdy, kdy až leckdy je to docela úsměvný, leckdy samozřejmě hodně drsný, protože on tam pojednává o tom vlastně, jak přepravoval z bodu A do bodu B, vlastně nějaký drogy, a on už potom nemá kam zakopávat ty prachy si, protože to dávají v hotovosti, že jo, ty miliony.
0: Aha.
1: A on má celý pozemek rozkopaný a všude má nějaký tašky s prachama. Je strašně bohatý, ale taky je tam dobře vidět, že z tohohle vlaku prostě už
0: nevystoupíš. Jinak přátelé, kdybyste náhodou někdo měl tenhle ten problém, že máte všude po zahradě zakopaný nějaký peníze a už nevíte, co s tím, nebojte se, klidně mi zavolejte, já vám s tou zahrádkou pomůžu.
1: Tady nejde o to prostě tady jako, co Magda?
0: Jo.
1: Ale já mám dobrý to kopání. Tam, takže prostě klidně můžete to dát ke mně na zahradu.
0: No.
1: Samozřejmě ani nic se vám nestratí.
0: A nikomu nic neřekneme.
1: Ani veřejně bychom to nezmínili. Ježíš, takový, to bych chtěl mít jako zahradu posetou prachama.
0: Já nevím, co se já penězma už mám dělat, kam to mám zakopat.
1: Ale za tuhle cenu zase asi úplně ne. Tak hlavně nepašovat.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Já teda musím se přiznat, že tohle, co když na mě vyskočilo, tak jsem na to koukal jako pouka, co ty holky mají jako za vymoženosti. Ale teď je otázka, jestli vy, holky, děvčata, paní, dámy, máte vůbec tučení, že takováhle věc existuje? Půjdeme do světa nechtové módy. To znamená nechty.
1: Wow.
0: Jo.
1: Ano.
0: To znamená, říkám to správně, manikura.
1: Manikura, ano, nahoře, správně, manikura. Správně.
0: Jo, a teďko nejde o tu klasickou prostě, jo, čistotu, ale jde o to barevné zpracování těch nechtů. To znamená, já nevím, večer jdu na Máru ztracenýho, ten má rád zelenou, příklad, já nevím, jestli má rád zelenou, tak budu prostě v zeleném.
1: No, samozřejmě teďka do poslední dobu se vrací zase trend, čím méně, tím více.
0: Rozumím.
1: Přirozenost frčí, takže je francouzská manikura, potažmo nějaký bezbarvej lak a vlastně do přírody naspíš, no.
0: Tomu rozumím, ale vůbec nevím, o čem mluvíš. Takže to jsem si sám sebe vyvrátil. Ale jde o to, že půjdeš dneska na toho Máru srdceného v zelených, ano. Ale ráno jdeš na návštěvu babičce a ty nemá ráda zelenou barvu, protože je po ní agresivní a chce tě kousnout do lejtka. Takže zase nepůjdeš na manikuru, prostě, nebo odlíčit a rychle, tohle to.
1: Vodlakovat.
0: Ne, je tady něco, co to udělá za vás a pozor, strašně rychle a není to vůbec drahý.
1: Vodlakovat?
0: Ne, vůbec, já jsem netušil, že to existuje.
1: Okay.

0: dámy, paní, holky, slečny, teď možná pro vás nic nového, pro mě to je jako věc, kterou já vůbec jsem nezaznamenal, ale rozumím, že jo, jsem chlapec.
1: Jasně.
0: V letech to znamená, že tyhle věci mě úplně netýraj. Dobře, takže tady je sada od firmy iPolish, jo. Musíš si koupit 24 umělých nalepovacích nechtů.
1: Dobře.
0: Jo, to znamená, máš 10, 10 asi 4 náhradní, nevím, jo.
1: Jasně.
0: To je jako základ, to si musíš koupit. K tomu ale máš v součástí balení vlastně i přístroj Magic Wand, se tak jmenuje, který se propojuje s aplikací v chytrém zařízení. To je furt jako věc, kterou jako, jo, okay. Nic není. No a vy si v rozhraní jednoduše, holky, vyberete odstín. A natož tady to zařízení

0: Magic Wand, tam vkládáte jeden prst po druhé. Mm-hmm. Jo, nehet. Nehet. Je to velmi rychlý, protože tam se vytvoří reakce a jeden ten prst trvá 5 vteřin, což mi přijde jako super.
1: A já si tímhle tím zařízením můžu prostě ty barvičky na těch nechtech měnit.
0: Celý proces trvá 5 sekund, nechty navíc vydrží a odstín se dá libovolně kdykoliv měnit bez omezení. To znamená, že opravdu ty půjdeš večer s nechtama zelenýma.
1: Aha.
0: A ráno uděláš prd, že zelená tě nebaví a uděláš si třeba růžovou za, já nevím, do minuty.
1: Dámy, co si budeme povídat? My, co samozřejmě si upravujeme nechty, třeba i doma právě tím lakováním, nebo případně, že máte třeba lampičku, tak moc dobře víme, že to fakt jako trvá. Hlavně třeba u toho lakování, že ten lak musí potom zaschnout, protože ono odlakovat je to taky docela rychlý, jo. Ale potom vlastně to nalakování taky trvá a hlavně hrozně dlouho to schne. Takže revoluce je tady!
0: Woo! A teď cena.
1: Ano.
0: Přátelé, stojí to... Ten základ všeho asi, to je prostě všechno. 2000 korun. Mně přijde, že to je úplně geniální, jako pro vás ženský. Jako, no to ne, to je právě, jako si myslím, jako super. Můžeš si to libovolně volit, musíš mít ten nechty základní od nich, protože ty musí být samozřejmě schůdný s tím všem zařízením.
1: Já teda ráda chodím za nechtařkou, protože já si to vždycky tak trošku jako zrelaxuju.
0: Tak
1: jo.
0: A tím ale... jsem chtěl říct, protože to jenom jsou barvy.
1: Ano,
0: kdyby si chtěla
1: tak.
0: Nějaký už čerpetičky, tak samozřejmě.
1: Jasně, francouzská manikura, nějaký bajáž nebo něco
0: vůbec
1: takové.
0: Vůbec nevím, o čem mluvím.
1: Rádio,
0: nevím, o čem mluvíš.
1: Já ti to nalaku.
0: Ale i na nohách.
1: Dobře.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D11, je to ve směru na Hradec Králové na 58. kilometru. Bouralo se na D1 ve směru na Ostravu 193. kilometr a jedna dopravní nehoda ve směru na Hradec Králové, tentokrát na dálnici D35 a 274. kilometr.
2: Olomouc, Trnkova, tady se bouralo stejně jako v Havlíčkově Brodě, je to Havlíčkova a velký trouble je na Kbelské v Praze směr D8. Tady je to rozkopaný a navíc teďkon ten jízdní pruh asi vypadá to, že je uzavřený. Je tam porouchané vozidlo a počítejte s velkým zdržením.
1: Tak pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ženy mají někdy skvělý nápady, někdy ale ne. Například jedna boskovická žena, která se opalovala nahá v centru města, způsobila pohoršení. Zatímco na koupališti je opalování nahoře bezběžně tolerované, na Rušném náměstí může vést až k přestupkovému řízení, ve výjimečných případech dokonce i k trestnímu stíhání. Shodují se na tom sexuologové i advokáti. Microsoft vyzývá k opatrnosti, varuje před útoky skupiny, která zneužívá nejen hotelové sítě. Útočníci se tak snaží dostat k přihlašovacím a dalším citlivým údajům, případně zavirovat zařízení, které je ke kompromitované Wi-Fi síti připojené. A ještě dodám, že to platí všude ve světě. Vrátíme se zpátky domů.
6: Na začátku příštího týdne, v úterý 11. srpna, by měla skončit výluka tramvajového provozu v centru metropole. Kvůli rekonstrukci tratě nejezdí totiž tramvaje v úseku mezi Lazarskou přes Národní třídu, Národní divadlo až po Újezd. Dopravní podnik tu vyměňoval koleje, obnovil podloží tratě a celou ji zmodernizoval.
5: Sport. Dneska do Brna, na fotbal, protože se tam hraje od 19 hodin zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Ještě dodám, že nováček z Brna je po skalpu Sparty a remíze v Plzni na 4 bodech. Ambiciozní Severočeši mají o bod méně. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Kysáci, je to smutný, ale máme tady poslední hodinku dnešního jumpu.
8: Necelá 60 minutovka ještě před náma, hezký podvečer.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Třeba jste na cestě, třeba budete vyrážet zítra, nebo třeba za týden, za dva, to je úplně fuk, každopádně je prostě před váma dovolená, jestli za krátkou nebo delší dobu tahle prázdnin, to my nevíme, ale my vám za chviličku v rubrice Víte, že s Magdou prozradíme, kdeže si máte dávat velkýho majzla na jednu záležitost.
1: Pokud budete samozřejmě cestovat autem.
0: Ano,
1: jo, pokud důležitý. Budete cestovat autem, tak na tuhle tu věc, která je vlastně úplně podle mě dneska běžná, tak na tuhle tu věc
0: Ano, my ji totiž používáme automaticky, jenže v některých zemích
1: je zakázaná.
0: A za velký prachy. Tak za malou chvíli vám prozradíme, kde, protože to jsou to státy, které třeba budete projíždět.

0: Víte, že?
1: Přátelé, víte, že skutečně v některých zemích je taková běžná navigace zakázaná? Teda, pojďme to trošku víc rozebrat.
2: Ano.
1: Jo. V některých evropských zemích je zakázané používat navigace, které upozorňují na policejní hlídky a radary. Týká se to například Francie, Německa a Švýcarska. No a pozor, pokud má tu navigaci zapnutou třeba i váš spolujezdec, tak je to taky průser.
2: Pozor, tohleto je v Německu hlavně, takže opatrně, bacha na to. No a pojďme si říct, kdyby náhodou vám to nevyšlo, protože co si budeme, jsme Češi, ne, tak
1: teď
2: to zvládneme, jak by to mohli objevit, bacha, dá se to. Švýcarsko, cca 26 500 korun, přepočtu, ano. Co Německo?
1: Německo, 2,5 tisíce korun, pokuta.
2: Francie, ale ta už se s tím úplně nemazlí, 36 000 korun, nazdár.
1: No a tím jsme vlastně udělali tenhle ten výčet těch hlavních evropských měst.
2: Máky, ale tušení, že tam patří Rakousko.
1: Jo.
2: Že jsme o tom zrovna nedávno mluvili, takže bacha na to. Já s tím taky jezdím, to si budeme. Ale je dobrý to mít někde nějak jako schovaný a rychle to zahodit třeba.
1: A nebo prostě dodržovat předpisy a všechno
2: ano,
1: bude v pořádku.
2: A sice na dovolenou přijedete o 3 dny později kvůli tomu, ale to nevadí. Hlavně,
1: to
2: že jste byli fér.
0: Jump. Odpolední Jump. Kid.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz

0: Stránky Bodyjam na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, ve sportovní rubrice se teďka v tuhletu chvíli vydáme do světa fotbalu.
2: No a je to pár dní dozadu, kdy jsme tady o tom mluvili, že samozřejmě se vlna kritiky spustila na Gianni Infantina, jo, za ty jeho postoje během mistrovství světa, za to, že chtěl prodat část ligy světový a tak dále a tak dále. Samozřejmě sportovní fanoušci vědí. No a norský fotbalový svaz oficiálně požaduje rezignaci šéfa světového fotbalu Gianni Infantina. Vedení se na tom shodlo na svém zasedání a požadavek na odchod kritizovaného funkcionáře oznámila jeho předsedkyně Klavesová, což je legenda ženského fotbalu obecně, na tiskové konferenci. No a podle Norů už nemá důvěru potřebnou k tomu, aby byl součástí stabilně k vedení FIFA.
1: Člověče, tak to si tak trošičku pod sebou podřezal vitev.
2: Podřezala. Tohleto, pokud si myslíme, že by to byl nějaký první den, není, protože se shromažďou nějaký další věci proti němu a nevypadá to vůbec dobře.
1: Budeme to i nadále sledovat.
3: Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Bodyjam.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: je vymalováno doslova do písmene, teda co se týče samozřejmě jenom odpoledního jumpu, protože my máme odzvonino.
1: Je před náma krásný víkend, takže já doufám, Kysáci, že si ho taky pořádně vychutnáte, že budete hlavně ladit a Radio Kiss. Nezapomeňte, že je taky Kiss Aktiv víkend, nějaký tipy určitě se dozvíte, a nebo případně můžete sdílet i s námi.
0: Nezapomeňte taky, že zítra v Písku je Heart Party, Kiss Party, každopádně do Písku se těší hromada tady od nás.
1: Ano, přesně tak.
0: Účinkujících, vystupujících, kdyby náhodou, tak Kropáčova v Rutice na Mělnicku, tam bude Summer Party s mojí maličkostí a DJem Choze. Už loni to bylo senzační, takže letos by to mělo být zase vytuněný, něco víš. A hlavně co?
1: Hlavně co?
0: Co?
1: Co?
0: Co?
1: Já nevím, co?
0: No po nás jde Martin Hovorka.
1: Jasně, tak to samozřejmě Martin Hovorka a já, Kysáci, už mířím a budu mávat na vás na Letný.
0: Na Letný, protože Magda jde trhat lísky na Máru ztracenýho.
1: No, až je dotrhám, tak se na to možná i podívám.
0: V pondělí ve dvě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Tak ještě samozřejmě doprava nám zbývá, pojďme se kouknout na dálnici D11, jenom připomínám, je to cesta od Prahy na Hradec.
2: Dobré odpoledne, kysáci. D11, kolona, 58. kilometr. Jede to velmi pomalu a je tam nějaká nehoda, teďko akorát prosvištěla ambulanci, tak bacha, tam do toho nevlítnete. Čau.
1: Moc krát děkuji ještě jednou od Prahy na Hradec. Bohužel vážná dopravní nehoda se stala v Letňanech.
3: Ahoj kysáci, ahoj všichni, kdo posloucháte. Ráda bych nahlásila dopravní nehodu v Tupolevově ulici v pražských Letňanech směrem ke Globusu. Bohužel je to s úmrtím motorkáře, který se srazil s autem.
1: Dávejte pozor, prosím pěkně, no a pojďme se kouknout ještě na výčet aktuálních dopravních nehod a počítejte se zdržením. Při pátku Plzeně, je to 35. tady se bouralo stejně jako v Zábřehu na Šumpersku, to je Žižkova ulice. Od nás je to úplně všechno, Magda už letěla na ztracenýho, jako hromada z vás, to jsem koukal takhle průřezem sociálních síť. Užijte si, jestli to bude Mára ztracenej na Letný, anebo kdekoliv jinde, jiný mejdan, nebo jenom prostě budete doma grilovat, to už je jedno, prostě užívejte víkend, buďte s náma. Martin Hovorka nastupuje, s ním i miléniovky, party bude a já vám přeju moc hezký večer a víkend. Ahoj!

0: KISS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes s teplotami 26 až 30 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Škodovka začala vyrábět v Mladé Boleslavi nové elektrické sedmimístné SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala už asi 8,5 tisíce objednávek. Cena na českém trhu bude začínat na 1 150 000 korunách. K prvním zákazníkům se Peak dostane na přelomu roku. Příroda je někdy krutá. Nejméně 14 lidí totiž zabili za jediný den blesky ve východoindickém státě Jharkhand. Dalších 7 lidí utrpělo zranění. Jde o nejnovější oběti spojené s každoročním monzunovým obdobím, které na dalších místech Indie způsobilo povodně a sesuvy půdy. To u nás je relativně klid, takže se vrátíme domů.
2: Od zítřejšího poledne do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě a servisu. Silničáři zároveň opraví výtluky. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice, odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tady je sport na dnešek a na víkend. V Brně se dnes od 19 hodin hraje zápas třetího kola šance ligy mezi domácí Zbrojovkou a hostujícím Slovanem Liberec. Sobotní program začne v 17 hodin dvěma zápasy. Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. Večer od 20 hodin hraje Mladá Boleslav se Spartou. Mistrovská Slavia přivítá v neděli v 15 hodin Pardubice. V 17 hodin hostí Hradec Králové Ostravský Baník a Jablonec Slovácko. Třetí kolo fotbalové šance ligy uzavře večerní souboj Artisu Brno se Sigmou Olomouc a výkopem ve 20 hodin. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Je to tady 6 hodin večer, za mikrofonem Rádia KISS už Martin Hovorka a pojďme si dát společně ty největší hity milénia.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu KISS.
4: This one's going out to everybody.

0: Ladíte Rádio Kiss, máme lehce po 18. hodině. Doufám, že už teďka míříte všichni na víkend, přesouváte se na dovolenou nebo alespoň z práce ke svojí rodině. Jediné, co by vám třeba mohlo stát ještě v cestě, je nákup. Vás třeba, pánové, zaúkolovala manželka, že máte cestou domů něco koupit, tak třeba to je to jediné, co je v cestě. Nebo červená na semaforu. Tak jestli teďka sedíte v autě za volantem a stojíte na tý červený, tak stáhněte okýnko, teďka už tam takový horkovenku není, takže stáhněte okýnko a mávejte. Mávejte do rytmu, jo, aspoň se ukáže, jestli tam na tom semaforu, na ty křižovatce, stojí nějací další kysáci a posluchači Rádia Kiss. Takový testíček jenom. No a mám na vás otázku, co my tady dneska večer budeme společně dělat? Co si budeme hrát za muziku? Schválně, nějaký tip?
1: Ahojky, Marťas, tak určitě bych si dal Milénia, díky.
0: Milénia, 2000. Největší hity, co bodovaly po roce 2000. Souhlasíte?
2: Ahoj, Martine, za mě Milénium, díky, Soně.
0: Tak jo, proč ne? Best of Millennium pro 7. srpen startuje a tady jsou na úvod LMC. You get what you give.
3: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

Radio Kiss v pátek večer vysílá Best of Millennium a já tady mám teďka jedno výročí. Není ani kulaté, ani půlkulaté, je to takový jako obyčejný výročí, 16 let, ale ta událost hudební se stala vlastně v těchto dnech před 16 lety, tak proč si to nepřipomenout? Přátelé, na přelomu července a srpna roku 2010 během britské soutěže X Factor spojili porotci pět talentovaných soutěžících do jedné skupiny a vznikl tak ohromný hudební fenomén, který si získal miliony fanoušků po celém světě. One Direction, je to tak, slaví 16 let od založení. Fanoušci po celém světě každé léto vlastně zapalují svíčky a doufají, aby se kluci dali opět dohromady, ale buďme na chvíli k sobě upřímní, jo. Viděli jste v poslední době třeba takovýho Harryho Stylese z One Direction? Tak ten kluk vydal mega úspěšnou desku, ne jednu, vyprodává stadion za stadionem, láme rekordy ve Wembley a upřímně z celé té pětice se stal hudební ikonou úplně jiné ligy. Takže ruku na srdce, Harry Styles nemá jediný rozumný důvod, proč se do boybandu vracet. Takhle, proč by lezl zpátky do paneláku, když teďka vlastní celý barák, že jo? Ale my si tu nostalgii z roku 2010 odpírat nebudeme, protože si dáme teďka úplně první song od One Direction. Ten se jmenoval schválně, víte? What Makes You Beautiful. Tak snad vám udělá při pátečním večeru radost. Tady je Radio Kiss. Hezký večer.

Radio Kiss a Best of Millennium. Co tam máme dál? Bude Pitbull a Dario G. A taky jsem si říkal, že by se si nějaký hit, který vznikl po roce 2000, mohli vybrat vy. Tak pojďte na to přes apku Radio Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, máme krátce po 7:30. Měl jsem před pár dny takovou jednu zajímavou pracovní schůzku a bavil jsem se tam s jednou dámou a ta mi říkala, vy jste z Kissu, jo? Já Rádio Kiss poslouchám. A já říkám, no a kdy posloucháte? A ona říká, no, já vždycky poslouchám, mě baví v pátek večer takový ty retra, jak tam hrajete, takový ty pecky 25 a 20 let starý. A já říkám, no tak to zrovna vysílám já, to Best of Millennium. A fakt, jo, to jste vy, úplně byla v šoku. No tak, jestli ladíte Radio Kiss v pátek večer rádi, tak vězte, že my tu máme takový vlastně vzpomínkový hudební pořad Best of Millennium a v tomto hudebním speciálu vzpomínáme na muziku, která tu s námi byla po roce 2000. A mám tady jeden tip na písničku, tak schválně, jo.
1: Čau, Marťo, prosím tě, mohl bys pustit Zlato, pojď na to, aha, od skupiny Lavina, to už jsem neslyšel strašně dlouho. Myslím, že je to z roku 2002. Dík, Honza.
0: Honzíku, a ty jsi velký fančmekr, protože Zlato, pojď na to, to jsou samozřejmě devadesátky. Ale, a to jsem ani já nevěděl, teďka jsem se nechal poučit od našeho posluchače Honzy. Já jsem opravdu teďka našel tu skupinu Lavina, která písničku Zlato, pojď na to naspívala v roce 2002, vyšlo to na CDčku. Sony Music Bonton to tehdy vydalo, vydavatelství. A normálně za to pojď na to taková neroková

Já se to dívám do bukletu toho CDčka a přátelé, za tím projektem stojí Lukáš Chromek, který dokonce o několik let později působil jako kytarista v kapele Evy Farné. Spolupracuje se jmény jako Sofian Mežmeš, Činasky, MiG-21, s Davidem Kolerem spolupracuje. Přátelé, jakože to je pan někdo. Založil se spolužáky dětskou rockovou kapelu, která se jmenovala Lavina a jsme u toho, a prorazil s původně diskotékovým hitem Zlato pojď na to. Takže přátelé, to je taková jako spolupráce.

Páteční večery patří na Rádiu Kiss těm největším hitům milénia. Vy posloucháte Best of Millennium. Já se moc těším, že se dneska taky společně uvidíme. Můžeme se asi tak klidně šáhnout, mě napadá. Ne, tak nejenom, že se také slyšíme díky mikrofonu na Rádiu Kiss, tak my se dneska i můžeme vidět, protože já jedu ještě dneska večer na pouťovou zábavu, která se odehrává, přátelé, na Žatecku. Žatecko má takovou, jakože, městys, to je městys. Čiže kdybych řekl, že to je vesnice, tak je urazím. Zase jako na město to už by bylo moc silný, takže je to městys, přátelé, to je něco mezi. Měcholupy. Městys Měcholupy na Žatecku dneska dělá pouťovou zábavu. Mají to tam teda celý víkend, ale já tam dneska to jako rozehřívám diskotékou, celý to víkendové veselí, tak budu moc rád, když dorazíte a než skočíte na kolotoče, na labutě a na řetízák, tak věřím, že si trošku zatancujete na ty písničky, které vám tam budu pouštět. Takže přátelé, Žatecko, Měcholupy, tam se dneska večer vidíme. No a teď mám pro vás písničku, která Davidu Guettovi změnila život i kariéru. Když tuhle melodii poprvé slyšela Kelly Rowland, tak se dojetím rozplakala a okamžitě na ní napsala text. Vy každopádně nechte kapesníky doma, protože tahle věc vás zaručeně zvedne ze židle. Tohle to je mega hit When Love Takes Over.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete se rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Do uší vám vyhrává Radio Kiss ty největší hity z 2000. Já jsem Martin Hovorka, teď tu mám Spillera a Groove Jet.
3: Millennium. Best of Millennium.

Radio Kiss vysílá Best of Millennium. Tohle byla slavná melodie Moonlight Shadow, o kterou se po roce 2000 postarali Italo Brothers. A pojďme taky trošku zakomponovat módu do těch našich vzpomínek na milénium. Přátelé, po roce 2000 to byla éra skejťáků a co nosili skejťáci? Kapsáče, jasně, každý kluk měl kapsáče a rozkrok divné u kolen. No a kluci skejťáci rádi poslouchali tenkrát zpěvačku Avril Lavigne, protože ona byla zástupkyní takzvaného post-punku. No a teďka se hodně hovoří o tom, že se Avril Lavigne vrátí v plné síle, protože v hudebním zákulisí se proslýchá, že má kompletně hotové nové v pořadí už 8. album a chystá masivní světové turné. No ale než představí Avril Lavigne svůj čerstvý zvuk, tak pojďme si dát vzpomínku na dobu, kdy vlastnila přes 100 párů tenise Converse a nosila kravatu ke tričku. Ano, to byla Avril Lavigne, Skater Boy. To je jeden z jejich zásadních hitů, který tu s námi byl po roce 2000. Tady ho máte na Radio Kiss.

Teda my tady dneska losujeme neuvěřitelný pecky z osudí. Tohle byla další skvělá muzika, vzpomínka na dobu milénia. Outcast a písnička Mrs. Jackson. Tady píše Eliška zprávu k nám do studia. Teda Marťas, ty jedeš neskutečný pecky. Každá další písnička, kterou pouštíš, tak mi vyvolává vzpomínky na věci, které tahám z hlubin své paměti. No mazec, mazec. Eliška ještě dodává, že má chuť jet v autě někam daleko, třeba do Chorvatska, a poslouchat, co za další hudební bomby přijde. To by prý ta cesta utíkala, no. Tak jestli máte teďka namířeno někam na dovolenou, jedete třeba do Chorvatska, tak přeju šťastný kilometry. Za okamžik vám udělá radost Karma, Global DJs i Anastasia. Ale nejprve si dáme Veronu a krásnou písničku Jen tobě. Hezký páteční večer!

Na rádiu Kiss Anastasia, která v 0. letech válcovala hitparády a dokázala, že i drobná blondýnka s brýlemi může mít obří černošský chraplák v hrdle. Tohle byla absolutní klasika, písnička I'm Out of Love. Tak, kysáci, dejte mi vědět, jaká první písnička vás napadne, když se řekne milénium. Apka Kissu a já se na vás těším v éteru už za malý moment.

0: Teda, tak to byla Karmice, chorvatská Karma na Rádiu Kiss v našem hudebním speciálu Best of Millennium, kde vzpomínáme pátek co pátek večer na muziku, která tu s námi byla po roce 2000. Jak bylo teďka to horko, jo? Jako takhle, neříkám, že dneska není, ale jako je to podstatně lepší, než třeba to bylo ve středu odpoledne. Tak jak byly ty šílený vedra? Já už jsem jenom čekal, kdy začnou znít v České republice cikády ráno a večer jako u moře v Chorvatsku. Já jsem se před okamžikem vás, posluchačů, ptal, jaký song, jaká písnička vás napadne na první dobrou, když se řekne Millennium.
1: Já si pamatuju dvě písničky, to je Black Eyed Peas, Legacy Started,

a vlastně je vyhodili. No ale stala se věc, se kterou nikdo nepočítal. Jedno malé rádio v Utahu začalo písničku hrát na vlastní pěst z CDčka. Posluchači začali šílet, žhavili telefony a vydavatelství muselo kapitulovat a tu desku jim skutečně vydalo. Takže vzpomínka na první polovinu 0. let. Tady je skupina Hoobastank a písnička Reason.

0: zítra by mělo být podobné počasí jako dnes. Mělo by svítit sluníčko a to je ideální stav, protože Radio Kiss má zítra mejdan. Máme večírek, máme party a to přímo v Písku. Tak přátelé, pojďte za námi do Písku, protože si to co? Si to s námi užijete.
1: Hard party. V letním kině Písek.
0: Já jsem celý týden v ranním Kisu rozdával vstupenky na tento mejdan v Písku, tak doufám, že vy, co jste vyhráli, tak budete stát v první řadě, ale není to podmínka. Třeba se spokojíte s nějakým zadnějším místem tam někde vzadu u barů. Každopádně letní kino Písek je vypíglovaný, je rekonstruovaný, je v novém už asi 2 roky a ty mejdany tady patří k těm nejlepším, které se dějou v jižních Čechách. Tak přátelé, pokud zítra chcete vidět na vlastní oči hvězdy Rádia Kiss, Romana Anděla, Michala Kavalčíka, DJ Bejslikra, Soňu Ede, Martina Hájka, Míšu Dinhovou a Patrika Peltana, tak v této sestavě proběhne zítřejší Hard Party s moderátory Rádia Kiss v Píseckém letním kině. Já si dokonce říkám, jestli by člověk se neměl porozhlednout po nějakém ubytování, hotel nebo autokemp, když už člověk do toho Písku pojede, že by tam jako zůstal celý víkend. Ono potom dát si třeba nějaký dobrý nedělní obídek přímo v Písku, to vůbec není špatný nápad. Za malý moment Sean Paul nebo Lasgo a Best of Millennium na Kisu pokračuje. Hezký večer.

0: Kiss, další neuvěřitelná hudební vzpomínka dnešního večera, to byly takový popový pankáči, Blink 182, vlastně dělali podobnou muziku jako Avril Lavigne a tu jsme si už dneska večer hráli. Tak tohle byla písnička I Miss You, dokonce Blink 182 jako jedna z mála skupin, které tady byly na začátku 0. let, tak dodnes vyprodávají stadiony po celém světě a tahle písnička patří k finále celého večera. Myslím tím během jejich koncertů. Ovšem ten náš dnešní páteční večer, ten je de facto stále ještě na svém začátku. Dokonce se nám ozývají holky, které mají mejdan, tak dámy, pochlupte se, co děláte v pátek večer?
1: Jo, lení.
2: My máme právě Aperol Party v Poběžovicích.
3: Úplně nejlepší.
2: A rádi bychom všechny poslouchající dneska pozdravili a nechali si zahrát
3: nějakou písničku, kterou nám vyberete.
4: Na Aperol Party právě, která se nejvíc hodí a všechny moc zdravíme a užívejte stejně tak, jako my tady.
0: Aperolek se holkám zachtělo během pátečního večera. Takhle musím říct, že ten drink má barvu jako drahý sirup proti kašli. Chutná to jako tekutý bonbon a člověk jich vypije 5 těch Aperolů a ani neví jak. Já si vzpomínám, že mě takhle partnerka jednou vytáhla na podobnou party se slovy pojď, budeme pít letní drinky a bude to hrozně osvěžující. Tak jsem šel a zjistil jsem po čtvrtém drinku takový jako dvě věci. Za prvý, že ta obří hromada ledu ve sklenici osvěžuje hlavně peněženku pana barmana. A za druhé, když vypijete litr Aperolu, tak ta pomerančová barva vám sice do tváří zdraví nevrátí, ale motáte se po ní úplně stejně jako po poctivém českém pivku.
5: Oh yeah.
0: Tak jedeme dál. Já posílám na Aperol Party další hit milénia.
5: Sugar Hill Gang.
0: Tohle jsou Sugar Hill Gang a Bob Sinclair. A jejich

Hladíte Radio Kiss? Nedávno jsem doma objevil takovou velkou krabici a ta byla plná CDček. A mezi těmi deskami jsem objevil i album této zpěvačky. To byla Gabriela Chilmi a megahit z roku 2008 Sweet About Me. A to byla doba, kdy se právě ještě CDčka hodně kupovaly, pak došlo k útlumu. Ovšem pozor, aktuálně CDčka zažívají nečekaný comeback. Po letech útlumů vzrostly v první polovině roku 2026 prodeje kompaktních disků až o 1/5. Prodeje CDček dokonce rostly rychleji než prodeje vinylových desek. Tak já chápu, že je doba, kdy se streamuje prostě muzika v telefonu, muzika na jedno kliknutí, ale pokud patříte mezi sběratele, tak vy na CDčka ani gramodesky nedáte nikdy dopustit a je vidět, že sběratelů je nějak asi čím dál tím více, no, tak uvidíme, jestli se tento trend přenese ze Spojených států i sem na evropský kontinent. Tady jsou Price Cats a Shine on Me.

0: Ladíte Radio Kiss a my si tu celý páteční večer připomínáme ty největší hity milénia. Za chvilku pustím Robbieho Williamse, který zítra vystupuje na Slovensku. Kde? Tak to vám prozradím taky. Buďte s námi. Hezký večer.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, to měla být taková fanfára tohle. To je fanfára z Vyše, já lepší neumím. Posloucháte Kiss a přátelé, pokud nás ladíte někde v blízkosti slovenských hranic, tak to máte v podstatě kousek na zítřejší koncert Robbieho Williamse. Já si vzpomínám, jak loni v září Robbie vystupoval v pražské O2 aréně. Vyprodáno bylo takhle. Lusknutím, hele, jedno lusknutí a vstupenky byly pryč. Se zaprášilo, během 5 minut nebyla ani vstupenka tenkrát. No a teďka Robbie Williams vystupuje na Slovensku, bude to hnedka zítra 8. srpna. A protože to je festival, tak to má samozřejmě velkou kapacitu, tak vstupenky ještě jsou. Věřím, že kdybyste jako měli chuť, tak se tam na ten koncert dostanete. Každopádně bude to v Bratislavě. V rámci festiáku, na kterém třeba hnedka zítra vystoupí taky Sophie Ellis Baxter, známá zpěvačka, která měla spoustu písniček po roce 2000. Bude tam i Offenbach a v neděli na tom festiáku mají dokonce Davida Guettu. Takovýhle prostě festiák je teďka v Bratislavě, nabušený line-up, no a já tam vyrážím zítra právě na vystoupení Robbieho Williamse. Takže přátelé, pokud, já nevím, posloucháte někde Hodonín, Mikulov, tak tam jste v podstatě víceméně do hodinky, jo? Tak si můžete udělat výlet. Pokud vás Robbie Williams jakože bavil, tak já myslím, že se vám teďka vymyslel sobotní program. Jako jestli posloucháte v Plzni, je to trošku z ruky, ale jestli vás sladíte právě na Jižní Moravě nebo u hranic se Slovenskem, tak tam se to úplně jako nabízí udělat si výlet na tady rock DJe, Robbieho Williamse.

0: Na Rádiu Kiss si v pátek večer hrajeme všechny ty písničky, na které jsme chodili pařit v pátek večer na diskotéky po roce 2000. Tohle byla jedna z nich, Kim Lucas a Let It Be The Night. Vám všem hezký páteční večer a protože já jsem kluk zvědavej, tak mě samozřejmě zajímá, jak trávíte páteční večer, co děláte u poslechu Rádia Kiss, i když jako kolikrát se člověk dozví věci, které vlastně se ani dozvědět jako nepotřebuje, nebo nechce se dozvědět. Ahoj.
1: To děláme, tady se pelešíme, teďko odpočíváme.
0: Pelešíme, odpočíváme, ale jo, tak odpočívat je potřeba po dlouhém, náročném pracovním týdnu. Já jsem už dlouho neslyšel slovíčko pelešitce. Se tady pelešíme, tyjo, v pátek večer. Tak ono taky, co dělat jinýho, že jo? V pátek v 9 hodin večer. Tak dobře, dáme si další muziku, která nás bavila před čtvrtstoletím. Eminem, taky nás čekají Silver a vám všem přání parádního pátečního večera.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss Radio.

0: Na rádiu Kiss Jennifer Lopez a já jsem si říkal, že byste mi měli také lehce pomoct s tím hudebním výběrem, přeci jenom dneska večer to je pořád na mě, takže bych teďka dal tu možnost vám, našim milým posluchačům, abyste zvolili tu svoji oblíbenou pecku z milénia. Tak schválně, jaká to je, co máme zahrát? Ahoj!
1: Čau Marťas, hele, je to těžký, ale já bych tam dneska švihnul Ashera, protože na to jsme pařili jako blázni a na tuning srazech to úplně super vyhrálo i v těch vytuněných autech. Čau, Jirka.
0: Tak Jiříku, já dám jednoho speciálního Ashera a to je písnička Without You, kde se Asher spojil s Davidem Guettou. V jednom rozhovoru přiznal David Guetta, že o tuto písničku musel s Asherem tvrdě vyjednávat, protože Asher, když ji slyšel, byl z nich natolik nadšený, že ji chtěl získat výhradně pro své vlastní album, jenomže David Guetta mu tu písničku odmítal přenechat, protože věřil, že půjde o Guettův největší životní hit. Tak nakonec Asher ustoupil a souhlasil, že ta písnička Without You bude v rámci alba Davida Guetty na Nothing But The Beat, což je rok 2011-2012. No, tak je to už prostě dávno, dávno v minulosti. Takže přátelé, když se David Guetta a Asher potkali v jednom nahrávacím studiu, tak z toho vznikla tahle písnička, jmenuje se Without You a já věřím, že vám udělá radost. Mimochodem, ještě jedna informace o Guettovi, za malý moment bude mít svůj chodník.

Ladíte Radio Kiss a hitmaker David Guetta se teďka může radovat, veselit, může dělat šalalalala, protože bude mít hvězdu už v příštím roce na hollywoodském chodníku slávy. A je to velká věc, protože David Guetta se tak stane vůbec prvním čistokrevným DJem, kterému se takovýhle pocty dostalo. Výbor v Los Angeles potvrdil, že ho vybral do elitní skupiny oceněných a v příští rok nejenom, že získá tu hvězdu on, ale také třeba zpěvačka Sia nebo skupina Linkin Park. Pojďme schválně na začátek, pojďme do doby, kdy to všechno začalo a kdy David Guetta vydal svůj první single. Byla to písnička Just a Little More Love, bylo to v roce 2001. Právě David Guetta na začátku tisíciletí vytáhl elektronickou hudbu ze zapadlých podzemních klubů a natlačil ji přímo k nám do hlavního rádiového éteru. Kromě písničky Just a Little More Love, což byla jeho prvotina, se pak objevily singly jako Love Don't Let Me Go. A mezi jeho prvními singly byla třeba i skladba World Is Mine. Baví moc David Guetta, baví moc, tyjo. V neděli bude na Slovensku, v Bratislavě, tak kdyby náhodou jste měli cestu, tak tam můžete zajet na festiválek. Tyjo, v neděli ho mají v Blavě, tyjo, se mají Slováci, tyjo. Jsem vždycky Slovákům záviděl Tatry, tak teďka jim budu závidět i nedělní vystoupení Davida Guetty v Bratislavě.

0: Je dobře, že jste v pátek večer naladili Radio Kiss, protože my tu hrajeme ty největší hity, co nás bavilo poslouchat z MP3 přehrávačů po roce 2000. Je tu Best of Millennium a jak se říká, není čas ztrácet čas, tak já se vás rovnou ptám, jaká je ta vaše oblíbená písnička z Millennia a jakou byste si teďka rádi poslechli. Čau!
1: Čau Martine, určitě Morandi, díky moc, čauvec.
0: Tak jdeme na ně. Písnička Save Me.
2: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

Ladíte Radio Kiss, my vás tady pátek co pátek večer ladíme na tu největší show letošního roku, která proběhne v O2 aréně a bude to 4-hodinový koncert toho nejlepšího z milénia. Už 21. listopadu Radio Kiss opět ovládne O2 arénu a to s těmi největšími a nejlepšími miléniovkami. Já se vlastně pokaždé ptám vás, posluchačů, nebo dokonce i mých kolegů, kamarádů tady v rádiu, na koho oni se těší nejvíc letos do O2 arény v rámci akce Millennium Explosion, ale ještě nikdy jsem neříkal, na koho se těším nejvíc já. Tak teďka si to uzmu sám pro sebe a rovnou vám prozradím z toho výčtu hvězd, které letos přivezeme do O2 arény, ty tři mému srdci nejbližší. Takže přátelé, já se úplně nejvíc těším na Safri Duo. To bude asi jako vrchol večera, řekl bych, ale jsou tam i další hvězdy, jejich minimálně 10 a z této sestavy za mě ještě Košín. A taky jsem moc zvědavej na zpěvačku Ingrid. Třeba mě jako hodně symbolizuje milénium, tady ta písnička TFET. Tak i Ingrid bude v O2 aréně, stejně jako Groove Coverage, Puffendorf, ATC, Dante Thomas a další, včetně DJů a moderátorů Rádia Kiss. Tak přátelé, 21. listopadu, vstupenky jsou v předprodeji, tak na ně klikněte, pozrite si je, ať se uvidíme na podzim v O2 aréně. My se moc těšíme.

karaoke, stále písnička zní strašně svěže, Ordinary World a Aurora, a to si vemte, že vznikla v roce 2000, tedy před 26 lety. No, kolik vám bylo před 26 lety? Kolik? Mně bylo 16, když se v rádiu hrála tahle písnička. A teda, no, abych vám jako demonstroval, jak je to dávno, tak to měli premiéru Samotáři. Tento biják šel tenkrát do kin, Samotáři, rok 2000. Taky se objevily dvě zásadní desky, alba. Jednak Eminem vydal CDčko Marshall Mathers LP a Linkin Park, ty zase vydali svoje Hybrid Theory. Tak to jsou podle mě alba, který má doma snad úplně každej, kdo v tu dobu nějakým způsobem hltal muziku. A aby to nebylo málo, tak ještě jedna, Pikoška z roku 2000. Oštěpař Jan Železný tehdy na olympiádě v Sydney získal 3. zlato. Je to dávno, nemládneme, no. Don't stop the party, to jsou Black Eyed Peas. Don't stop the party.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Ladíte Rádio Kiss a při pohledu na teploměr za oknem by člověk skoro věřil, že se brzy začne vypařovat i Lipno. Tak vedra tady byla, teďka trošku jako máme přestávku, ale zase se nám vrátí. Opět bude v příštím týdnu přes 30 a toto už vypadalo, že bude snesitelněji. Tak my si užíváme letos nejsušší léto v dějinách a důkazem toho všeho je, že začal vysychat už i Atlantický oceán. A představte si to, poprvé v historii se z vody úplně vynořil vrak Titaniku. Údajně už tam lidi chodí v žabkách, fotí si selfiečka u lodního šroubu. To je realita léta roku 2026. Tak já vám k sobě na Instagram Marty Hovorka dám i přesnou polohu, abyste tam taky mohli o víkendu zajet a vyfotit se. 5 minutes later.
2: Kachna. Ranního Kisu.
1: A Marek je s námi od brzkého rána, proto bych chtěl rozseknout tu dnešní ranní kachnu. Tak co, Marku, byla?
3: Byla.
1: A jaká?
3: Byla. Já si myslím, že to byla informace o tom, že je takový sucho, že se dá vyfotit u vraku Titaniku.
1: Je to tak, byla to skutečně kachna, naprostej blábol, nesmysl. Takhle jako je sucho, ale zas až takový sucho není. To si pojďme říct. Aby byl vidět Titanik.
3: Myslím si, že je sucho takový, jelikož dělám zemědělství a zrovna jedím po poli a není za mnou vidět na kilometr daleko, tak sucho opravdu je, není to jen tak.
1: Tak jo, a s čím jezdíš, traktorem, kombajnem?
3: Ne, jezdím traktorem, my už máme požník, takže už připravuju na další sezónu.
1: Tak to jo. No tak díky tomu, že posloucháš od brzkého rána, tak jsi odnesl cenu, protože s tím Titanikem je to nesmysl. Ten vidět skutečně není. Ale díky, že jsi se ozval a máš od nás cenu, balíček, včetně kysáckého trička.
3: Děkuju.
1: Hele, a je hrozný vedro, nebo máte klimatizaci v té kabině, v těch traktorech?
3: Ne, já už mám klimatizaci.
1: Máš lepší traktor. Tak jo, tak si mě krásně, ahoj.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Zrovna mi tu píše posluchačka Andrea, že si vyzvedla své svatební šaty, které bude o víkendu potřebovat, protože jí čeká svatba a že se moc těší na ten moment, až si zatancuje se svým budoucím manželem ten první novomanželský tanec. Tak a já se teďka vlastně můžu obrátit i na své kolegy svatební DJe, protože to je vždycky jako velké téma, jakou písničku hrát během toho novomanželského, prvního novomanželského tance. Přátelé, teďka se objevil jako naprostý hit, já se k tomu dostanu, protože když tak jako si udělám takovou hitparádu z těch svadeb, který jsem zažil v letošním roce, tak mezi ty nejčastější novomanželské tance a písničky, které během nich znějí, tak jsou to skladby od Johna Legenda. Hodně si novomanžele také přejí písničku od Christiny Perry. A hodně se sází i na Eda Sheerana. A jeho krásný ploužák Perfect. No a já jsem zaregistroval dokonce v posledních měsících, tak jako řekněme letošní sezóna svatební, že se mě jako svatebnímu DJovi ozývají páry, že by chtěli písničku na ten novomanželský tanec první You Are Still The One. A já jsem si myslel, že to způsobila Míša Dinhová, tady naše ranní showmanka z Rádia Kiss, která asi v rubrice Lepšíš originál tuto písničku zaspívala. Samozřejmě originál Shania Twain 90. léta. Míša si na tuto píseň troufla v naší rubrice Lepší než originál, tak jsem si myslel, že z toho důvodu teďka všichni blázni a chtějí to jako novomanželský tanec. Může to být pravda, ale taky nemusí, protože on tuto písničku úplně jako v tichosti naspíval taky Teddy Swims. Teďka se hodně mluví o zpěváku Teddy Swimsovi. A i on tuto píseň naspíval, You Are Still The One. Takže přátelé, až budete plánovat svatbu, tak tohle je úplně ideální svatební píseň.

Americký zpěvák, který se proslavil v roce 2023, Teddy Swims, dokonce měl velké vystoupení na Colors v Ostravě a teď se bude přesouvat i do Prahy, protože v roce 2027 v březnu ho čeká pražská O2 Arena, takže tenhle ten hlas uslyšíme v O2 Areně a vy třeba i na svatbě si ho necháte zahrát, pokud vás čeká svatba.

0: Tady píše Aneška, s přítelem jsme spolu už přes 10 let, tak moc bych si přála být jeho manželkou. Tak jsem se zmínila, že bych se už ráda viděla v bílém. Víte, co on udělal? Ten blbec mě přihlásil na karate. Píše tady naše posluchačka.
1: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Venku je azuro, takže spousta z vás dneska určitě vytáhne ze sklepa svého dvoukolového miláčka a vyrazí do ulic. Než si ale nahodíte ty cyklistické legíny a šlápnete do pedálu, mám tu pro vás i pár bleskových čísel a věřte mi, nudná statistika to fakt není. Věděli jste, že za posledních 15 let u nás cyklisté nazbírali přes 67 tisíc nehod? Bonusová otázka, kdo za to mohl? Auta? Chodci? Skoro v polovině případů v tom byli cyklisté úplně sami. Prostě klasika, štěrk zatáčce, selfiečko za jízdy nebo moc prudká brzda a už se letí přes řídítka. Jen necelých 13% z těchto karambolů odnese jenom poškrábaný lak, zbytek bohužel dost bolí. Nejvíce se padá na Olomoucku a Opavsku nebo kdekoliv v Moravskoslezském kraji. Pokud jste typovali toto místo, že by se mohlo nejvíce jako bourat na kole, vyhráváte pomyslného cyklistického bludišťáka. Na jižní Moravě kolem Břeclavy a Hodonína i tady jsou cyklisté a pozor, dokonce u každé osmé nehody i tady buďte ostražití. Jižní Morava, možná víno, jo, tam hraje roli, ale ne, to si nechte raději až na večer, rozhodně ne během jízdy. Vůbec největší divočina na silnicích nastává o víkendech a kritická krizovka je hlavně odpoledne mezi 3. a 6. To už všichni na výletech melou z posledního a je opravdu být ostražití před cyklisty a když projíždíte kolem nich, i vy, milí šoféři. Takže prosím vás, jedna taková rada a přání, mějte oči na stopkách, helmu na hlavě, žádný frézinky, no a dávejte bacha taky na značky Dej přednost. Rádi bychom vás tady měli zítra u Rádia Kiss úplně všechny v jednom kuse.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na moudro dne. Dneska budu hodný, jo?
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: K něčemu se vám přiznám, když nemůžu v noci usnout, počítám idioty. I věděli jste, že je jich víc než ovcí?
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu KISS.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Každý někdy měl první rande. Vždycky na začátku nějakého vztahu je první rande. Prostě nemůžete to přeskočit na druhý. Prostě první bude vždycky. A teď záleží samozřejmě kde. Jestli opravdu nad tím mávnete rukou, jedna i druhá strana, řekne, hele, jako nebudeme tak prožívat, nebo naopak, že si na tom dáte opravdu záležet.
2: No, my tady máme teďka souhrn podle dotazovaných žen, která jsou...
1: Ženy pojedeme teda, jo?
2: No, jako
1: já to
2: ženy,
1: zkusím rozporovat, pokud...
2: Dobře.
1: Jo, schválně.
2: Který jako by vlastně řekli, kde jsou nejhorší místa na první rande. Takže za prvé by to mohla být taky přeplněná posilovna.
1: Posilovně, to je blbý.
2: Jako prostě. Jí na rande do posilky, na první rande.
1: Ufoněný, upocený, ty jo, koukáš na ty zadky jiný. Ne, to je blbý. Ne.
2: Dobře. Máme tady hlučný noční klub. Tam bych zavítala třeba po nějaký dobrý večeři, když už by to jako chtělo nějaké zatrsat si, ale taky
1: to si
2: ne.
1: Nepovídáš. To je blbý problém.
2: To je stejný jako s tím kinem, tam si taky nepokecáš. Svatební hostina.
1: To si myslím, že tady se můžou uvolnit ledy, ale pozor, ne na první rande.
2: No.
1: Ale spíš, že se tam jako potkají. Já jsem sama a tramtarára, podzem, hale, dětský hrad je volný. Takže...
2: Dobrá.
1: No.
2: No a pak tady máme ještě jedno místo a to je být doma. Nebo jako přijít ke mně domů na první rande.
1: Tak jako vidíš, jak je čistotná, viď?
2: Co můžeme
1: kamufláž. Má uklizeno, víš?
2: No, já si spíš myslím, že je to taková ta záminka, prostě, že
1: když
2: aby tam
1: se ti udělá třeba šoufl, tak tě uloží do postele, viď?
2: Teď si ale představ, že jdeš na to první rande a teďka jdeš třeba ty k ní, jo, a vy chlapi to tak, podle mě máte častější než my ženy, a potřebuješ jít na záchod.
1: Ano.
2: Na tam tu druhou věc.
1: Na tu větší, myslíš?
2: Na tu větší věc.
1: Rozumím.
2: Jakože jí to tam hned zaneřádit, takhle na poprvé.
1: To nevím, jestli zaneřádit, ale každopádně musíš jí dát na chodbu, no. Pokud nemáš s sebou sluchátka, musíš jí dát na chodbu. Přátelé, každopádně plánujte, protože sice nad tím mávnete rukou, ale ono to první rande může být zásadní.
2: I randění je fajn. I mezi párama. Jděte na rande.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dámy, paní, holky, slečny, teď možná pro vás nic novýho, pro mě to jako věc, kterou já vůbec jsem nezaznamenal, ale rozumím, že jo, jsem chlapec.
2: Jasně.
1: V letech to znamená, že tyhle věci mě úplně netýraj. Dobře, takže tady je sada od firmy iPolish. Mm-hmm. Jo? Musíš si koupit 24 umělých nalepovacích nechtů.
2: Dobře.
1: Jo, to znamená, máš 10, 10, asi 4 náhradní, nevím, jo?
2: Jasně.
1: To je jako základ, to si musíš koupit. K tomu ale máš v součástí balení vlastně i přístroj Magic Wand, se tak jmenuje, který se propojuje s aplikací v chytrém zařízení. To je furt jako věc, kterou jako, jo,
2: okay, nic není.
1: No a vy si v rozhraní jednoduše, holky, vyberete odstín. A na tož tady to zařízení, jo, Magic Wand, tam vkládáte jeden prs po druhé.
2: Mm-hmm.
1: Jo, nehet. Je to velmi rychlý, protože tam se vytvoří reakce. A jeden ten prst trvá 5 vteřin, což mi přijde jako super.
2: A já si tímhle tím zařízením můžu prostě ty barvičky na těch nechtech měnit.
1: Celý proces trvá 5 sekund, nechty navíc vydrží a odstín se dá libovolně kdykoliv měnit bez omezení. To znamená, že opravdu ty půjdeš večer s nechtama zelenýma.
2: Aha.
1: A ráno uděláš prd, že zelená tě nebaví a uděláš si třeba růžovou za, já nevím, do minuty.
2: Dámy, co si budeme povídat? My, co samozřejmě si upravujeme nechty, třeba i doma právě tím lakováním, nebo případně, že máte třeba lampičku, tak moc dobře víme, že to fakt jako trvá. Hlavně třeba u toho lakování, že ten lak musí potom zaschnout, protože ono odlakovat je to taky docela rychlý, jo. Ale potom vlastně to nalakování taky trvá a hlavně hrozně dlouho to schne. Takže revoluce je tady!
1: Woo! A teď cena.
2: Ano.
1: Přátelé, stojí to... Ten základ všeho asi, to je prostě všechno. 2000 korun. Mně přijde, že to je úplně geniální, jako pro vás ženský. Jako, no to ne, to je právě, jako si myslím, jako super. Můžeš si to libovolně volit, musíš mít ten nechty základní od nich, protože ty musí být samozřejmě schůdný s tím všem zařízením.
2: Já teda ráda chodím za nechtařkou, protože já jsem to vždycky tak trošku jako zrelaxuju.
1: Tak a tím se chtěl říct, protože to jenom jsou barvy.
2: Ano.
1: Kdyby si chtěla nějaký už čerpetičky, tak samozřejmě.
2: Jasně. Francouzská manikura, nějaký bajáš nebo něco.
1: Vůbec nevím, o čem mluvím. Nevím, o čem mluvíš.
2: Já ti to nalakuju.
1: Ale i na nohách.
2: Dobře.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, víte, že skutečně v některých zemích je taková běžná navigace zakázaná? Teda, pojďme to trošku víc rozebrat.
2: Ano.
1: Jo. V některých evropských zemích je zakázané používat navigace, které upozorňují na policejní hlídky a radary. Týká se to například Francie, Německa a Švýcarska. No a pozor, pokud má tu navigaci zapnutou třeba i váš spolujezdec, tak je to taky průser.
2: Pozor, tohleto je v Německu hlavně, takže opatrně, bacha na to. No a pojďme si říct, kdyby náhodou vám to nevyšlo, protože co si budeme, jsme Češi, ne, tak
1: my
2: to zvládneme, jak by to mohli objevit, pacha, dá se to. Švýcarsko, cca 26 500 korun. Přepočtu, ano. Co Německo?
1: Německo, 2,5 tisíce korun, pokuta.
2: Francie, ale ta už se s tím úplně nemazlí, 36 tisíc korun, nazdár.
1: No a tím jsme vlastně udělali tenhle ten výčet těch hlavních evropských měst.
2: Ale tušení, že tam patří Rakousko.
1: Jo.
2: Je, jsme o tom zrovna nedávno mluvili, takže bacha na to. Já s tím taky jezdím, to si budeme. Ale je dobrý to mít někde nějak jako schovaný a rychle to zahodit třeba.
1: A nebo prostě dodržovat předpisy a všechno bude v pořádku.
2: Ano, sice na dovolenou přijedete o 3 dny později kvůli tomu, ale to nevadí. Hlavně, že jste byli fér.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kids.

0: Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Byla bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstinec.
2: Sonja bude na recepci.
8: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
9: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
0: Raní Kiss od 6 do 10.